o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý.

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, přikruty, dobrý zrak, lékárničku, pe.

Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejší...

zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirka.

0: rámci ankety 70 let bratři, nyní čerství sousedé, vám chceme představit muže, který i po rozpadu federace zůstal skutečným Čechoslovákem. Je to pan Pišta Chudý. Dobrý večer, pane.
1: Dobrý večer. Prosím vás, pěkně přebírá tento program také Bratislavská televize?
0: Ano, je to zařízeno, pane Chudý.
1: Poskávám. I Košická televize?
0: I Košice jsou napojeny.
1: Jo, na Podkyvánek.
0: Vidíte, že jsem vám nelhal. Pan Pišta Chudý zůstal skutečným Čechoslovákem.
1: No tak můj tatínek se narodil ve Strakonicích a moja mamička vo Vysokých Tatrách.
0: No to je nádherné. S trochou nadsázky bych tedy o vás mohl prohlásit, že jste napůl Jánošík, napůl Švanda Duda.
1: Manželka tvrdí, že od hlavy do pasu jsem Jánošík. Ovšem dole je to spíš Švanda. No, ale hudebně jsem nadaný po obou rodičích, ovládám hru na oba hudební nástroje.
0: Jak na oba nástroje?
1: Tak na dudy hraju jako Jánošík a na fujaru jako Švanda Dudák.
0: Tak opačně by to možná bylo lepší, ale stejně to rozdobilé. Mohl byste nám aspoň naznačit hru na fujaru?
1: No ale rád, ale udělal byste mi ovci?
0: Já ovci, proč?
1: Abych se lépe vcítil do melodie.
0: Aha, chápu, kvůli iluzi. No rád posloužím umění a mohu zůstat na dvou.
1: A běžte na čtyři, udějte si pohodlí.
0: Ne, já už kvůli mikrofonu a potom nerad bych přepadl hlavou do pastvy. Bůh ví, který dobytek se pásl přede mnou.
1: Dobře, až budu potřebovat, mám.
0: Jsme domluveni. I a. Promiňte, já jsem se zamyslel, já jsem se díval na televizi na duel a jsem těch pronikavých myšlenek ještě plnej. Promiňte, pane.
1: To chápu, ale prosím vás, nedělejte ovci, která si 4 roky bude pohodlně pást v parlamentu, udělejte normální českou ovci, kterou právě teď honějí ve Vysokých Tatrách.
0: Jak si přejete, ano. Au.
1: Jaký zase bebe au.
0: Jak jste si přál, já jsem dělal českou ovci, kterou právě v Tatrách dohonili.
1: To
0: víte, že se na mě vyřádili.
1: Ano.
0: No nic, cítíte se více Čechem nebo více Slovákem?
1: No tak podle toho, s kým hovořím, že když jsem na Slovensku, tak se cítím více Slovákem, když jsem v Čechách, více Čechem.
0: To je chytré, opačně asi dneska by to byla sebevražda. A co na Moravě?
1: Tak na Moravě pomlouvám jak Čechy, tak Slováky.
0: Jak jsem říkal, rovná, milá, upřímná československá povaha, že pane Chudý? A ovládáte lépe češtinu nebo slovenštinu?
1: Já ovládám oba jazyky perfektně slovem i písmem.
0: To vám skoro závidím a nikdy se nespletete?
1: Ne.
0: Neprolnou se jazyky?
1: Ne. Jo, jedině když nadávám, tak to se jazyky prolínají. Nejlepší je proto zvolit takové nadávky, které jsou společné pro oba naše národy, a řekl bych, které tak nějak oba naše národy drží pohromadě.
0: Vy nás snad poučíte, takové nadávky snad existují.
1: No jistě.
0: Já žádnou neznám. Mohl byste nám nějakou jemně, ale opravdu jemně naznačit?
1: No rád. Kurva.
2: Promiňte, pane Chudý, já jsem vás prosil jemně. A vy se na to tady položíte, jak na silnici u Chebu, prosím vám. Tak já se domnívám, že slušný člověk v Čechách, na Moravě, na Slovensku se obejde bez nadávání.
1: Jo, obejdete, vidět, že nechodíte na úřady, že vám nevrací majetek.
2: No to bohužel ne.
1: Já vám řeknu, taková pěkná nadávka je někdy lepší než špatně vyplněný formulář.
0: No, tomu bych i věřil. Takže vám vrací majetek?
1: Ano.
0: Gratulujeme. Děkuji. A kde vám ho vrací?
1: Na Slovensku ve Vysokých Tatrách mi vrací Salaš.
0: Dědeček byl Bača?
1: Ne, dědeček byl ze Sudet.
2: Prosím vás, jak získal na Slovensku v Tatrách sala?
1: Normálně. Jako SS Oberstumbanführer se zúčastnil bojů ve slovenském národním povstání. No, a při té příležitosti získal Salaš.
0: Dobře, ale jakým způsobem?
1: Vyměnili z partizány za ošatku vajíčkový granátu.
0: To je neuvěřitelné. Takže člověče, vy v sobě máte i německou krev.
1: No, freilich. Kdyby je německou, můj druhý dědeček žije v Mukačevu, pane, to je osud. Představte si, tak dědeček byl nejdřív Rakušan, potom byl Maďar, pak byl Čechoslovák, potom Rus, teď je Ukrajinec, a přitom celý život nevytáhl paty z Mukačeva.
0: A volá vám někdy dědeček z Mukačeva?
1: No, volá často morzeovkou o pomoc.
0: Aha, tak. To se ani nemusím ptát, co vám po něm vrátili.
1: Ještě to mám na botě.
0: Pane Chudý, co vy vlastně děláte teď po rozpadu federace?
1: Já jsem založil svaz československého přátelství.
0: Hezké.
1: Klubovnu pro ústřední výbor SČSP již máme.
0: To vám přeju, jak jste říkal tu zkratku?
1: SČSP.
0: SČSP, to mě něco připomíná. A zkrátka zůstala, jenom přátelé se vyměnili. Kde máte tu klubovnu?
1: Na Jižní Moravě ve Vinném sklípku a někteří členové ústředního výboru tam nepřetržitě zasedají.
0: Jistě spěcháte za nimi, nebudu vás zdržovat. Jenom nám prozraďte, jaké vy jste vlastně, u vás je to složité, zvolil občanství.
1: Já nevím, ještě já pořád váhám, ale asi se dám k Němcům.
0: K Němcům a proč?
1: Mně to připadá nejvýhodnější.
0: To nechápu.
1: Podívejte, jak Češi, tak Slováci jim lezou.
0: To víme, kam jim lezou, to nemusíte nahlas. Děkuji vám, pane Kudy.

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl. A proč tu ležíš,

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno měl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu

hoří. Hoří! Hoří horní heršpická hospoda Hrbatý hrozen. Hostinský hrubež hýká hrůzou. Honí hasiče, hubuje, hořekuje, huláká. Haste honem, hýbaj, hovada! Hasiči hovno hasí. Hledají hlavní hydrant. Hoří holubník, hnojiště, huspenina, hudebníkům housle, harfy, harmonika, hašiš. Hoří husické halapartny, hoří historické hebrejské hieroglyfy, hoří hektolitry handlovaného Hennessy. Hoří Hrubešova hnědá Honda. Hilfe, hilfe! Haleka, hysterický henlajnovec Havránek. Hoří Hakenkreuz, Himmler, Gott. Už hajzle. Houf heršpických hokejistů ho hbitě hákuje holemi. Hoří Herna. Hoří Hubertusy, honosné haveloky herecké honorace, hrubě hazardující horentními honoráři. Hoří hřívy huculských hřebců handlíře Hlavsy. Handicapovaným hoří hrby. Hoří holinky hospodáře Hanáka. Humus. Hormonální hybrid homosexuál Horáček hladí hubici hasičské hadice hýžděmi. Hinduista Hirš. Hinduista Hirš hypnotizuje hodonínský horizont. Hurá, hydrometeority! Halucinace. Hoří hasiči horečně hledaný hlavní hydrant. Hospoda hořela hodinu. Hotovo. Hirošima hadr. Hořeniště halí hustá hmla. Hostinský hrubež hloubí hroby. Hyeny hodují.

nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na Mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad se trochu třás.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

zemřel zvěř a z rtů tvých začal se drát černý plamen, pálil naše světla po nocích. Zítra budu stát

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká hodinka s Ondřejem Havelkou a jeho album Swing milonového věku.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Pan přátelé, já se s tím nebudu párat a rovnou, abych ta řekl, se do toho pustím přímo na plné pecky, že ano, zde upozorním na to, že někteří lidé také mají nějakého svého koníčka. Přátelé, jsou to koníčci různí, teda lidé také, že ano. Například někteří sbírají nebo přímo trhají po lescích houby, trhají přímo prašivky třeba, poněvadž se v tom vyznají. A jiní zase trhají větve ze stromu nebo klacky nosejí domů a pak z toho dělají samorosty, že ano, tím, že toho pomalujou lakem. A někteří zase výtečníci jsou takoví, že přímo odtrhávají jelenům parohy z hlavy, aby si je potom mohli nasadit sobě na svoje hlavy, respektive přímo na svoje myslivny. Jsou ovšem také sadisti, kteří, nebojím se to tak nazvat, že ano, kteří pěstují přímo stromy. V sadech teda. Jsou to velmi slušní lidé, ano, protože, a vůbec, ano, ale jsou také ti, kteří nás obšťastňují svými krabicemi z motýly, které nazbírali ve vzduchu. A přidělali si je do krabic a dělají výstavy. Jsou ti, kteří, ale je jich taky hodně, a to by bylo, a nebudu mě jmenovat všechny. Jenom bych chtěl, nechtěl zapomenout na ty, kteří také chovají včely. Vážení přátelé, já bych jim přímo poradil, těm dobrodruhům, kteří se do toho pustí, jak na to. No tak jak na, vážení přátelé. Téma dnešní přednášky zní, jak chovat včely. Vážení přátelé, jak na to? Nejprve se porozhlédneme, zdali nám neulítly včely. Počkejte, nechte toho. Nejprve se porozhlédneme, jak bychom to udělali, aby jsme mohli chovat včely. Včely chováme asi tak, že vezmeme jednu včelu, ano, koupíme si ji za 30 haléřů, že? A vrhneme se s ní do úlu. Včely jsou nám velmi vděčné, že je chováme. Ano, včely můžeme, kde takové včely umístíme? Přátelé, nejlépe je umístit včely někde, kde bychom k ním mohli nejbliže, třeba ve svém pokoji, kde k mrškám, včelkám můžeme přímo na zavolání nebo respektivně přímo na zabzučení. Přátelé, máme radost, že máme doma včely, ale nikdy se nám stane, nechci malovat na zeď, ale stane se nám, že některá mrška včelka, taková nějaká trajdalka nebo co, po nocích taky vy nejradši a pak ještě ze zoufalství nám vlepí žihadel. Co s takovouhle mrškou dělat? No podívejte se, nezbývá nic jiného, než ji potrestat. Jak trestáme tyhle mršky? No podívejte se, vezmeme si rákosku, že ano? To jsem si spal s dětma zase. Ale co se týče včely, naopak se snažíme zjistit, která by to mohla být. Takže přátelé, to musíme být trošku filutové, že ano? Bude to asi ta, které chybí žihadélko. Jak to zjistíme? Přátelé, každý z nás jistě oplývá doma baterkou. Že vezmeme tuto baterku, že ano, a svítíme si do úlu, která mrška by to mohla, vystrčíme tam celou svoji hlavičku, že ano, abychom žádnou mršku nevynechali.
Mrška to bude, kterou hlavička naše, kterou bohužel nemůžeme vytáhnout zpátky z úlu. Páč je několikanásobně větší než množství kapaliny. Jo, to se zjistě. Plete do toho Archimedes. Vážení přátelé, odcházíme s hlavou v pejru. Pardon, odcházíme s hlavou v úlu na pohotovost, aby nám řekli, co máme dělat. No tak, ovšem nemůžeme projít dveřmi s úlem. Úl nás tíží, že ano. Vracíme se na původní stanoviště, bereme do ruky telefonní přístroj, strčíme si jej do úlu a zavoláme přímo na pohotovost, aby lékař sám nám mohl říci, kolik uhodilo. Přátelé, kolik asi tak může uhodit? To už je jedno, že ano. Třeba 12, 30 nebo 12, 30 jsem chtěl říct, že ano. Prostě půl jedný. A 5 minut třeba. No a vážení přátelé, jestliže zemřeme, budiš nám ponaučením, aby jsme to víckrát nedělali a žádný včelici nezařizovali. To nebudeme přece takový blázni. Ale zase na druhou stranu bude již nám zadosti učiněním, že včelku, která nás bodla, čeká jenom a jenom smrt. Vážení přátelé, tady moudrost přírody nám přispěchala se svojí pomocí. Její pomoc je zároveň její pomstou vůči nám. Čili díky přírodě v tomto blaženém okamžiku. Vážení přátelé, já nechci zapomenout na rybičky. Já vám to řeknu rovnou. Takový háček, to má svůj háček, přátelé. Rybička, která se zakousne do domnělé žížaly, zakousne se také přímo do háčku. To je tak rostomilá situace, to nemůžu vypovědět, to musím přímo vyspívat.

si svůj sen, když to chceš. Jinak se rychlejc nesvezeš. Stačí jenom nasednout.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

se s listím rozpovídal. Pochopit svět, jo, co bys za to dal. Hledáš ten klíč, co vše by otevíral. Klíč ke štěstí, svůj malý grál. Až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 13. října věnujeme náš pořad kamarádům staré řeky.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

zase klid. Zdá jsem bože. Náš od větu toulá se po vlacích a zpívá na pravách.

0: Tantry počasí.
1: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty vyšplhají na 10 až 15, na jižní Moravě až na 17 stupňů.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevypácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělí, máme za sebou volební víkend. První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli Starostové. 5 kandidátů z různých stran bylo zvoleno senátory už v prvním kole, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. Účast v prvním kole senátních voleb přesáhla v průměru 43% a je druhá nejvyšší. V místních referendech, která se v pátek a v sobotu konala společně s komunálními a někdy i se senátními volbami, lidé až na výjimky odmítli výstavbu větrných elektráren v katastrech svých obcí. Nesouhlasili ani s těžbou surovin, nebo stavbou, nebo rozšířením spaloven. V Česku se konala referenda ve zhruba 40 obcí a městských částí. 20 se týkala stavby větrných turbín. A ještě jedna zajímavost z letošních voleb. První výsledky komunálních voleb byly zveřejněny na volebním webu v sobotu ve 14:30 ze 3 obcí, tedy půl hodiny potom, co se zavřely volební místnosti. To je o minutu dříve než v minulých obecních volbách před 4 lety. V Praze 5 se naopak počítalo do 7 do rána. Za sportem se teď vydáme s Lubošem Dvořákem do Lysé nad Labem.
2: Sídliště v Lysé nad Labem má nové sportoviště. To vzniklo na místě původně zanedbaného prostoru. Zelený umělý povrch s vyznačenými čerami doplňují branky a basketbalové koše. Hřiště tak nabídne prostor pro několik míčových sportů na jednom místě. Sportoviště je před otevřením, než zakoření tráva a doplní se lavičky. Luboš Dvořák, Lysá nad Labem.
1: Žloutenka je stále aktuální téma i na jižní Moravě.
3: Míjme si ruce, žloutenka hrozí. Počet případů žloutenky v kraji by mohl letos na podzim ještě narůst, obávají se hygienici. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin, v září však případů opět přibylo. Epidemie žloutenky začala v Česku loni. V Jihomoravském kraji se onemocnění začalo šířit na podzim. Od začátku letošního roku pak do konce září hygienici v kraji evidují 502 případy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Včera se běžela Velká Pardubická a vítězem 136. ročníku se stal Final Orders. Jeden z favoritů slavné Steeplechase, do kterého vedl Kate Michael Donohue. Ten obhájil loňské prvenství. Druhé místo obsadil Godfrey v sedle s Janem Faltejskem, třetí doběhl Angkor Wat s Janem Odložilem. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Doktorát z průšvihu, ano, tak to byl Valdemar Matuška, takový doktorát z průšvihu, já osobně bych mohl mít několik, to znamená, to by bylo ale vzdělání, Kačenko, dobré ráno.
1: To by bylo štemplů. Tak hezké dobré ráno, při pondělku 12. října, tak je za námi víkend, který byl takový, co? Jaký byl?
0: Byl rozpačitý, rozmanitý.
1: A proč byl rozpačitý?
0: No tak, protože umřel český Harrison Ford, Jiří Štěpnička, to je no velmi smutná
1: to, zpráva. To samozřejmě to nemá nic společného s rozpačitostí.
0: No, rozpačitý v tom ohledu, že zase sjela Velká Pardubická, 6 koní dojelo z 10. Co?
1: No, a co ještě dalšího se stalo, Vladimíre? Spálně, jestli víš, co se stalo o víkendu.
0: Já jsem
1: jestli si ho neprospal.
0: Ne, já jsem pracoval jako šroubek.
1: To nikoho nezajímá. Jo, tak byly volby samozřejmě. No, tak snad vyhráli vaši favorité, snad vstáváte s úsměvem na rtu. A jestli ne, tak my vám ten úsměv na ty rty zase vrátíme. Dolly Parton, Karel Gott, budou Rangers, Malina Brothers, spousta krásné muziky a taky info o počasí, jak to s tím bude, jako... Jak to teda dneska vypadá?
0: Samozřejmě, že se ochladilo, to jsme citelně mohli zaznamenat právě tom předcházejícím víkendu. Jestli budeme v těchto intencích pokračovat, to se dovíte za několik okamžiků. Uvidíme, jak to bude, ale žádná velká teplná hitparáda se venku alespoň v tuto chvíli nekoná.
1: No, já jsem se tak těšila.
0: Já taky.
1: Hezké ráno všem.

0: 6 hodin a 14 minut, s vámi je Country Radio, přejeme vám pěkné pondělí.
1: No a co se týká počasí, to už jsme tak malinko nakousli, tak víte, že po ránu se teploty pohybují v rozmezí od nějaké nuly po 6 stupňů. To není nic zvláštního na to, že máme vlastně v kalendáři 12. října a přes den to nebude o moc lepší, no teploty 15 a na Jižní Moravě 17, tak se podle toho oblečte, zaříďte, ať se nám nenachladíte.
0: Pozor si dávejte na D1 na 205. kilometru ve směru na Brno. Máme tam dopravní nehodu, aktuálně se tam uklízí i vozovka, tak pobíhá tam spoustu lidí, tak dávejte na sebe pozor.
1: Teď už muzika, Rangers a Poutník s kytarou v 6 hodin a 15 minut.

0: Jak bylo, je a bude.
1: 7 hodin a 17 minut nám dneska vyjde sluníčko a zapadat nám bude přesně ve 6:45. Tak to teda to moc dlouho neposvítí.
2: Neposvítí a bude svítit čím dál tím méně s přibývajícími dny samozřejmě, ale...
1: Ty to říkáš tak optimisticky.
2: No tak vždycky je důležité na něčem hledat to optimistické, i když se nám ty dny samozřejmě zkracují, všechno špatné něčemu dobré. My, kteří máme rádi podemělou oblohu, tak si určitě užijeme, protože se budeme těšit třeba na nějaké rejdy. Posmě.
1: No, jo.
2: Aby jsme nebyli identifikovatelní třeba, víš,
1: jo, tak
2: někam.
1: Vladimíre,
2: dobře, tak se
1: ve tvém věku.
2: No právě, tak se podíváme, teď jsem chtěl říct na zálety, ne, podíváme se na rekordní teploty, minus 1,7 stupeň Celsia bylo naměřeno v roce 1936, pro změnu 23,7 stupňů Celsia v roce 1843, no a teď to ranní počasí.
1: Je to na kabát, je to na šálu a docela určitě je to i na čepici, zejména třeba pokud jste na Šumavě a nebo na východní Moravě a možná i trošku na severu, protože tam jsou teploty i pod nulou, si představ, už jsme tady.
2: Ano, ano, je to tady prostě, sluníčko se nám...
1: trošku si popláčeme, jinak ty teploty průměrem jsou kolem 5 stupňů Celsia, ale počítejte i s nižšími.
2: Ty jsi hovořila o těch čepicích, ty vám určitě přijdou vhod v nadmořské výšce nad 1100 metrů, protože tam můžeme čekat smíšené, nebo pozor, dokonce i sněhové přehánky a teploty přes den 10 až 15, na jihu Moravy 17, v 1000 metrech na horách 0,6 stupňů Celsia.
1: No, včera někde dokonce už i sněžilo, takže jako teď to bude pokračovat. No, parádička. Tak úterý čeká na studené ráno, ale většinou sluneční den čeká na spolujasno v noci a ráno dopoledne i místy mlhy. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
2: Divoké husy na odletu, konec i babímu létu. Univerzální pronostika na říjen.
1: Dáme si i nějakou jinou, dáme si i, která souvisí s teplým zářím. Po teplém září zle se říjen tváří. No, tak já psa, to bude hezký a není.
2: Ono je to hezký. Tak zvláště pak při další muzice, kterou vám v Country rádiu nabízíme. Malina Brothers, stín staré řeky.
1: No tak můžete si aspoň trošku skočit, když už to počasí není nic moc, ale nebojte, ono se zase vytáhne, bude to zase lepší.
2: Tak jo, dáme si muziku za chviličku doprava. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Vláďa.
1: Krásné pondělí.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krásné ráno s Country rádiem. Tak za chviličku bude 6:30, tak se podíváme na to, kde pak nám dneska vláčky nejezdí. Třeboň, České Velenice, Radnice, Chrást u Plzně, Bříza, Obec, Roudnice nad Labem, anebo Ledečko, Kolín. Co silnice? Brno. Tak právě tady máme uzavřen Pisárecký most a tunel Hlinky, což komplikuje situaci v ulici Veslařské ve směru na Lískovec. Počítejte s tím. Přejeme šťastnou cestu a pěkné ráno.
2: Country Radio.
3: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává. Jedno měl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady práce na konci září evidovaly 368 377 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 5514 méně než o měsíc dřív. Na Šumavě a v německém Bavorském lese žilo loni nejméně 43 vlků. Počet vlků v regionu stále stoupá. Elektrárny na Vltavské kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50% elektřiny v porovnání s dlouhodobým průměrem. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 10 až 15, na Jihomoravě až 17 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: V kalendáři vidíme Marcela, což je jméno latinského původu. Úplně prý náhodou pochází z římského Marcellus, což je zdrobnilinou jména Marcus. Jména jsou odvozena od římského boha války, kterým byl Mars. Doslovný překlad jména je tedy náležící Martovi, tedy bohu války, anebo se taky vykládá jako bojovník, respektive malý bojovník. Proč malý? Prostě velký bojovník to bude.
2: Velký duchem možná, víš? Malý vzrůstem? Tady se dá polemizovat.
1: Těžko říct, každopádně bojovat bude za každou cenu a zejména třeba o ženy, že? Jako když se to přenese do dnešní ano. doby, tak dneska už asi nemusí v nějaké válce, ale myslím si, že o srdce nějaké ženy prostě, milé dámy, jeho se jen tak nezbavíte.
2: Mějte se na pozoru. Jasně,
1: pozor. Těch Marcelů je v Česku kolem 9 000.
2: No a pokud vám chybí nějaký bohatý přítel, tak to jsou zase krásné atributy vztahující se k jménu Edwin. I ten je dnes vepsán v kalendáři. Je to jméno anglosaského původu, význam jména se skládá ze staroanglických prvků ad, tedy bohatství, štěstí a wine nebo vin, přítel. Takže jméno Edwin znamená bohatý přítel nebo šťastný přítel, to se nevylučuje, když je bohatý, může být i šťastný.
1: Neříkej, hezké, takže nějakého Edwina, jo, dobře, píšu si. Dneska máme den samizdatu, což je významný den České republiky, jedený zákonen a učený od loňského roku, jakožto připomínka protestu československých vydavatelů samizdatu v době komunistického režimu v roce 1988.
2: No a pokud máte třeba osteoporózu, anebo vám tady lupe v kloubech a nemůžete se narovnat a podobně, tak vězte, že dnes začíná světový týden kostí a kloubů. Je stanoven na 12. října a spadá do něj světový den páteře, den proti osteoporóze a světový den artritidy, aby upozornil na důležitost prevence a zvyšující se problémy napříč populací a připomínal důležitost včetné diagnózy problémů či onemocnění.
1: Tak my si určitě o tomhletom povíme více, co přesně proti tomu dělat, jo, aby nás ta osteoporóza, která bohužel teda asi stihne skoro každého v určitém věku, tak aby přišla co nejpozději, jo, jak oddálit to zazvonění, to zaťukání na ta dvířka, o tom si dneska taky povíme.
2: Podívej, jak mám zkroucený prsty.
1: No právě, no. To je, Vladimíre, protože, já to řeknu, protože necvičíš.
2: Ano, tak já si pro jistotu raději.
1: Vlastně
2: no já vím, tak to už nenapravíš starého psa novým kousku. Jitka Vrbová, jdeme s ní na bílou pláž.
1: Postaráme se.
2: Děkuji.

0: Skupina Alabama ve vysílání Country Rádia, patřící k dnešku, samozřejmě k 12. říjnu. Počasí, jak to vypadá po ránu, trošičku chladněji, od 0 do 6 stupňů. Pozor si také dávejte na samozřejmě...
1: Zmrazky nebo na co?
0: Na zmrazky, teď ano, teď jsem právě přemýšlel, jak se to dobře řekne, ale to už v 11 metrech nahorá, kde mají být sněhové přehánky, srážky anebo smíšené. Tak pořádně se oblečte, ať vám není zima, když tak čepici z bambulí.
1: To by se určitě hodila, i pokud si postojíte na D1, protože mezi Vyškovem a Brnem máme dopravní kolize a je to tam teda na strašně dlouho. Od 214. kilometru začnete stát, protože na 205. máme dopravní nehodu a je to tam prosím vás na hodinu, v tuto chvíli na hodinu.
0: Je to taková klasika, konec konců, proč se tomu přestáváme divit každý den, když tady hlásíme ve stručnosti dopravu, tak se musíme pozastavit právě nad těmi problémy, které jsou zvláště pak na příjezdech do větších měst, potažmo na dálnici.
1: No ale hodinu.
0: Hodinu je strašná věc.
1: Hodina je peklo, tak držíme palce, ať to tam zvládnete.
0: To tak při poslechu Country Rádia to uteče.

řeč měl by vstát a začít plít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Za 11 minut už bude 7 hodina ranní, tak doufám, že držíte palce. My totiž jdeme telefonovat.
2: Ano, ano, a my věříme, že oslavenkyně Věruška, která minulý týden měla svátek, ten telefon zvedne, protože si na ní vzpomněla její kámoška z Pardubic.
1: No.
2: Ale pěkně si na ní vzpomněla, alespoň podle toho, co se tady píše.
1: Je sice pozdě.
2: No, to ale nevadí, ale myslí na ní, to je v pořádku všechno samozřejmě.
1: Ježíš, tak prostě věděla, že to je někdy prostě začátkem toho října.
2: Ano, ano, ano, ano, tak. A trefila se, teda moc se netrefila, ale myslela to dobře. Tak Daniela z Pardubic píše krásný vzkaz, posílá Věrušce dodatečně k svátku i jednu báječnou písničku, kterou tady máme připraveno.
1: Posílají jednoho hlídače.
2: No.
1: Je, ale to, aby si to nebrala osobně.
2: No, to by nebylo dobrý, no.
1: No, to by nebylo dobrý. No nic, nevypadá to úplně, Věruška už možná prostě má oslavy za sebou, už si řekla ne, až příští rok zase. Tak dobře, tak třeba příští rok to zkusíme znovu.
2: Tak je tady krásné přání, jak jsme hovořili, písnička Hlídač krav od Jarka Nohavici. A je věnovaná milé kamarádce Věrušce ze Svítnice, dodatečně k jejímu svátku, a to s přáním hodně zdraví, štěstí a radosti přeje Daniela z Pardubic.
1: No tak máme písničku připravenou, tak si jdeme společně užít my všichni, co posloucháme Country Radio. Pan.

0: Prostě závěr této písně v E-dur neměl chybu. No a chybu nemá ani další muzika, která nás teď čeká.
1: Tohle je Honza Vyčítel, pak si dáme zprávy, počasí a taky Vabyho Daňka.
0: Hezké ráno. Mám

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty vyšplhají na 10 až 15, na jižní Moravě až na 17 stupňů.
2: Už zas to se mnou šije a za

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u včel, protože mor nebo hniloba včelího plodu pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu s včelařskými a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkouší ho ve speciální hale v Terezíně. Včely tam mají nasimulované pro ně přirozené venkovní podmínky. Za zásilky třetích zemí se nově bude platit manipulační poplatek. Má být 2 eura a týká se hlavně balíků z Číny. Už od července musíme platit paušální clo ve výši 3 eur za každý druh zboží v zásilce. Od 1. listopadu si k ceně musíme připočíst další 2 eura. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. Byl také vynikající dabér. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. V Národním divadle působil od roku 1975. O jedné aleji teď Luboš Dvořák.
2: Valštejnová Lipová alej patří k nejznámějším místům Jičína. Přímé stromořadí spojuje historické centrum města s valštejnskou loďí v Libosadu a je součástí krajiny, kterou Albrecht z Valštejna začal zásadně proměňovat po roce 1622. Ministerstvo kultury ji na počátku října prohlásilo za kulturní památku. Luboš Dvořák, Jičín.
1: V Jihlavě vymysleli speciální místa pro psy. Výže Luděk Savana Urbánek.
3: V Jihlavě mají novinku, město zkouší další způsob, jak udržet veřejný prostor čistší. Na vybraných místech se objevily takzvané psí pisoáry. Jednoduché prvky využívají přirozeného chování psů a mají je přimět, aby své teritorium značili právě na určeném místě, místo na fasádách domů, sloupů stromů, zaparkovaných autách nebo dalším městském mobiliáři. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty splnili roli favorita. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta si v 10. kole první ligy poradila doma s Pardubicemi 2-0 a v neúplné tabulce se posunula na 3. místo o 8 bodů za vedoucí Slávii. V dalších zápasech Liberec doma prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Mávej a dávej s Bohem. My vám sice máváme, s Bohem nedáváme, protože posloucháte ranní vysílání Country Rádia s Kačkou a s Váďou. Aktuálně máme 12. října a čas je 5:05 ranní.
1: My vám přejeme pěkný vstup do nového pracovního týdne. Začínáme ho velmi pozitivně, ať už s Babi Daňkem, anebo třeba s Kateřinou Marií Tichou, která odstartovala svoji koncertní šňůru, tak pokud jste ji viděli v Lucerně, tak mi dáte zapravdu, že musíte vyrazit na další koncert. Ano, někdo třeba chodí na více koncertů najednou a někdo dokonce chodí prý na každý její koncert, který je, takže to znamená, že za ní jako putuje. Já mám taky jednoho takového svého oblíbeného interpreta, na jehož koncerty taky jezdím.
0: To je pravda, po celé Evropě, vím o tom.
1: Někam jakoby do dálky, ale za Kateřinou Marií Tichou nemusíte samozřejmě nikam jako extra do daleka, protože ona třeba vystoupí v Hradci Králové, v Liberci, ve Svitavách, v Ostravě, v Olomouci, no bude toho ještě hodně, tak podzimní turné odstartovalo, tak věřím, že si přijdete na své. My vám tady dáme malinkatou ochutnávku s písničkou Příteli.
0: No a těch ochutnávek, alespoň těch hudebních, tady bude opravdu celá řada. A to nejenom v rámci raně dopoledního vysílání s námi tady s Kačkou a s Váďou, ale vůbec během celého dne, tak věříme, že se máte na co těšit. No a v této hodině pohled do historie, budou tu data v datech a nebude to zdaleka všechno, co se týká toho mluveného slova.
1: My vám přejeme ještě jednou pěkné pondělí a zejména tady všem Marcelům, na to musíme zdůraznit, protože mají dneska svátek.
0: Hezké ráno. Někdy.

0: Marty Robbins v našem vysílání v 7 hodin a 13 minut. Tak hezké pondělí vám všem.
1: No, jak to vypadá na silnicích, Kačenko?
0: No, já vím všechno. No, takhle, Davinka, moc se to nezměnilo, ale malinko, jo. Malinko, jedna pozitivní informace tady je za sjezdem na Vyškov západ, pakliže jedete z Ostravy do Brna, tak to sice pořád je jako na hodinu, na tom 217. kilometru, tam se zaseknete, ale na tom 205., kde se stala ta dopravní nehoda, tak tam už je to uklizené a tam už to jede rychleji, ale to víš, jak to je s kolonou. Než se to rozjede, tak prostě pomaličku, ale ucpané jsou i okolní silnice, takže se absolutně nevyplatí sjíždět. Prostě vydržte, pomalu se to rozjíždí, lepší než tam stát.
1: No a vydržte i stran počasí, protože po ránu teploty nejsou bůhví jaké v rámci vás, kteří máte rádi teplejší počasí, protože jsou v rozmezí od 0 do nějakých 6 stupňů Celsia. V nadmořské výšce nad 1100 metrů můžete očekávat i smíšené, nebo pozor, sněhové srážky. Na 12. říjen to je docela tedy záhul, co se týká toho sněhu. No ale v každém případě přes den budou teploty v rozmezí od 10 do 15, na jihu Moravy 17 stupňů Celsia. Odpoledne má být i jasno.

0: data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Tak co, Hudvajs, budeš zase dneska dělat nějaké lotroviny?
2: No, moc ti to nejde.
1: A já ne, no, tak
2: moc jsem to nepoznala teda, nebej toho Hudvajze. No, neumím.
1: To nevadí. Podstatné je, že v roce 1945 loutkové divadlo Spejbla a Urvinka založilo v Plzni. V roce 1930 Josefem Skupou se trvalo přesídlilo z Plzně do Prahy. Tak, to je informace, která se týká všech, kteří máte rádi tuto nerozlučnou dvojici, která prostě nestárne.
2: Jdeme se podívat i na narozeniny. V roce 1943 se narodil zpěvák, muzikálový herec, hudební skladatel a moderátor Karel Černoch.
1: V roce 1977, a to už se bohužel dostáváme k úmrtí, zemřel Jan Zrzavý. Český malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a příležitostný publicista. Významná postava českého výtvarného umění.
2: My se podíváme i za Lucianem Pavarotym, protože právě on se narodil toho dnešního dne roku 1935. Byl světoznámý operní pěvec, přezdívaný král vysokého C. Udělej C.
3: C.
2: Takhle je C.
1: Takhle je C.
2: Já teď taky udělám C, jo.
3: C.
1: To ti někdo šlápl na
2: kuřílku,
1: ne? No tak moc ne teda, jako jo.
2: Ty jsi zlej.
1: Byla tam nějaká disharmonie, ale...
2: Každopádně Luciano Pavarotti je považován za jednoho z nejlepších tenorů historie. Bohužel už není mezi námi, ale to už tedy drahně let, jako 19 let už to je.
1: No, zemřel,
2: vůbec bych neřekla.
1: Ano, já taky ne, prostě to letí, ale je to pojem, který do té muziky určitě patří. Pochopitelně i ta zmínka na Country Rádia. Rádiu. Rok 2012 zemřel Břetislav Pojar, scénarista a režisér, výtvarník animovaného filmu a profesor na FAMU.
2: V roce 1997 zemřel americký country a folkový zpěvák, skladatel a hudebník John Denver.
1: Tolik pohledu historie, to byla dnešní data v datech vztahující se k 12. říjnu.
2: Můžu dát třeba vysoké D.
3: D.
1: Ano.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za chvilku bude 7:30, s vámi je Country Radio a kde pak se tuto chvíli můžete jinde dozvědět, než kde nejezdí vláčky, než u nás. Tak jdeme na to. Bříza obec Roudnice nad Labem, Stará Role, Karlovy Vary Dolní, Jindřichov ve Slezsku, Třemešná, Radnice, Chrást u Plzně a nebo Šumperk, Zábřeh na Moravě. Tak to jsou polodenní vlakové výluky, které nás dneska budou tak trošku trápit do 16. hodiny. Mrkneme se i na Pražský okruh ve směru z Plzně na Prahu na D5 za sjezdem na Loděnice ze 7. kilometru až na Pražský okruh si pěkně postojíte. U sjezdu na Jinočany máme totiž dopravní nehodu. Aktuálně je to tam na 45 minut. Přejeme šťastnou cestu a pevné nervy.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Opuštěné vlakové nádraží v Kovářské na Chomutovsku by se mohlo příští rok z části otevřít veřejnosti. Přáli by si to majitelé, kteří opravu budovy platí ze zisku z ubytování v předělaných vagonech. Letošní houbařská sezona byla kvůli suchu na Vysočině nejslabší za několik let. Jestli zaprší, houby podle mykologů ještě mohou růst. Zastavit je nemusí ani první ranní mrazíky. Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou se v příštích letech objeví sova, čmelák, papuchalk a ježek. Nahradí tak britské historické osobnosti, jako například politika Winstona Churchilla. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 10 až 15, na Jihomoravě až 17 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: O tom si budeme povídat v tuto chvíli na Country Radio. Tedy 5 minut před 7:30, teda po 7:30.
2: To nevadí, prostě je to všechno kolem 7:30, to znamená, pokud nikam nespěcháte, tak buďte v klidu, je to čas, který je takový jako obecně řečený a věříme, že vám přijde vhod, ať už je to před nebo po 7:30.
1: No tak jestli vám jede autobus za 2 minuty, tak to by bylo horší samozřejmě. Takže prosím vás, 4:30.
2: Dobře. K čemu nejčastěji využíváte sociální sítě? Jedno z témat minulého týdne, co se týkalo ranního otazníku. Ty sociální sítě můžeme samozřejmě používat, protože to je velký fenomén, k čemukoliv, jo? V rámci seznámení, v rámci získání nějakých informací, v rámci hledání věcí, které...
1: Nebo práce.
2: Nebo práce, ano.
1: Které... Můžete tam prodávat věci třeba.
2: Tak. Těch možností je celá řada. Vy jste nám na to odpovídali a ty příspěvky byly opravdu skvělé, ať už se týkaly jakéhokoliv tématu, o kterém jsme teď hovořili.
1: Maruška píše, používám Facebook, ale už hodně toho omezuju, protože tam spoustu lidí píše, co by neřekli do očí a ano. Mám ráda úsměvné příspěvky. A jestli se do sociálních sítí počítají i příspěvky do vašeho rádia? Tak samozřejmě ano.
2: Napsala nám také Danuše, ahojky, k udržování kontaktů a k porovnání svých postřehů a názorů s ostatními. To je také velmi důležité. Člověk si kolikrát může udělat obrázek na základě třeba nejrůznějších odpovědí na nějaké téma.
1: Ano, tak občas člověk, že? Nestačí koukat, že někdo má naprosto odlišné názory od těch ano, našich. Přesně, protože člověk žije v takové jakési bublině. Většinou kolem má sebe jakoby lidi, kteří jakoby souzní stejně, že? A pak se najednou dostává do takového střetu s realitou. A to třeba i na těch sociálních sítích.
2: No, před chvíličkou tady padlo, že samozřejmě člověk si tady může sdělovat své názory, protože je v určité anonymitě a bohužel tady se to nějakým způsobem prostě mentoruje v tom ohledu. Že člověka, pokud neznáme, tak si tam může dovolit cokoliv říct a pustit si pusu na špacíra.
1: Ne, není to tak vůbec jednoduché, to si jenom lidé myslí, že to je v podstatě jenom takové to vykřikování spoza nějaké záclony. Ne, není. Všechno je dohledatelné a ano. Policie má záznamy a ty stopy jsou takzvaně viditelné, ale jenom pro ně, jo. Tak opatrně.
2: Tak, Štefan, ještě tento příspěvek, ahoj. Většinou používám sociální sítě jako místní kroniku, jako fotograf sdílím pro své okolí kulturní a sportovní události. Taky ke komunikaci s přáteli čerpám informace od nejrůznějších strojů.
1: No vida, tak to jsou samozřejmě důvody, proč využívat sociální sítě a my doufáme, že třeba i dneska nám napíšete na Facebook Country Rádia.
2: Teď něco o tebe, Kačenko.
1: Hole.
3: Kolikrát sám sobě říkám, když se ráno probouzím a tvé oči rozespalé naráz úsměv vykouzlí, že vlastně jsem kus blázna, vždyť je to vedlejší.

0: Až na vrcholky hor Věra Martinová, když jsme u těch hor, tak tam nám má v nějaké nadmořské výšce dnes dokonce i sněžit, je to tak, Kačko, po
1: ráno? Ano jo, už tam sněžilo i o víkendu a teď by se tam měly možná nějaké další sněhaňky přidat. Teploty jsou pod nulou, to zejména na Šumavě a taky na východě Moravy, překvapivě. Jinak průměrem ty teploty v tuto chvíli kolem 6-7 stupňů Celsia, přes den ale 10 až 15.
0: No a jedna aktualita z dopravy. Pozor, tvoří se nám kolona ve Kbelské v Praze, směr na D8. Stojí celá tahle ta Kbelská ulice kvůli nové uzavírce ve směru do Letňan, tak počítejte s tím, vy, kteří jste tam předcházejících dnech projeli bez problému, že teď je to teda pěkně ucpané.
1: Tak uzavírka se vždycky hodí, že? Zvláště při pondělku nebo při pátku.
0: To nevymyslíš.
1: Tak počítejte prostě s nějakým tím zdržením navíc, jo? Nad rámec toho zdržení, se kterým už jste počítali.
0: Tak nějak, takže v podstatě, ať jdete kamkoliv, počítejte pro jistotu, abyste byli více v klidu, že se někde na mnoha místech zdržíte. Za chviličku dnešní první soutěž poznáte, kdo jsem, ale ještě předtím Gentlemani a píseň Naše máma.
1: Tak hezké pondělí.
2: Já

0: poznáte, kdo jsem?
1: Je to naše první soutěž a první soutěž toho dnešního dne i tohoto týdne.
2: Ano, a my vám položíme 5 otázek, následně 5 odpovědí a na vás bude, jestli uhádnete tu osobnost, o které tu dnes v pondělí bude řeč.
1: Tak asi můžeme začít.
2: Ano.
1: A začínáme první otázkou. Známe vaše rodiče?
2: Odpověď je na snadě. Možná. Můj otec byl literární historik a moje matka je podnikatelka a kurátorka výstav.
1: Takže jste asi v dětství hodně četl a maloval.
2: No, dejme tomu, v mládí jsem hrál na housle a piano, mimo jiné zpíval ve sboru a věnoval se florbalu a fotbalu.
1: A šel jste alespoň trošku ve šlepěji svých rodičů?
2: Vlastně ano. Zakotvil jsem v kultuře, věnoval jsem se herectví, ale v současnosti hlavně zpívám.
1: A hrajeme vás i na country rádiu?
2: No, to si nemyslím. Já hraju od popu přes swing až po soul a funk.
1: No a hrál jste někdy i country?
2: Tak klasické country jsem nikdy profesionálně nehrál, ale k tomuto žánru mám velice blízko. Společně s Jakubem Prachařem a bratranci Vojtěchem a Honzou Nedvědovými, Nedvědem mladším, připravuji unikátní a pozor hudební projekt s názvem Nedvědi 27.
1: Ole, tak já jako mám naprosto jasno, tedy musím říct, tak někdo má také jasno, někdo už je na lince. Country rádio, hezké ráno.
3: Dobré ráno, tady Honza.
1: Tak Honzo, jak to s váma vypadá? Víte, o kom si tady povídáme, nebo to jen tak střelíte, nebo vůbec nevíte?
3: No, díky tomu Prachařovi si myslím, že to je Vojta Dyk.
1: To, tak zkusíme, jo?
2: Jo, je to tak. Ano,
1: je to tak, je to tak. A víte, jak se Vojta Dyk měl původně jmenovat?
3: A jak se bude jmenovat, tak to netuším.
1: No, protože se nemenuje po svém tatínkovi, ale jmenuje se vlastně po svojí mamince.
2: Ano, Vojtěška Dyková.
1: Ne, jeho tatínek se jmenoval Pytlík, tak on se vlastně měl jmenovat Vojta Pytlík.
2: No.
1: Ale nemenuje, jmenuje se Vojta Dyk.
3: No tak to dopad dobře náhodou.
1: No tak jak se to vezme?
2: No, tak...
3: Ale Dyk a Pytlík to je skoro stejný. No, no, tak se jich vezme.
1: No právě.
2: Pytlík je taky slavné jméno, že jo? Si vemte Brouka, že jo? Od Firmy Melence.
1: No, nebudeme to rozpitvávat. Samozřejmě Vojtu Dyka, jestli nás poslouchá, tak ho zdravíme. Doufám, že z toho nemá špatný den.
2: Ne, určitě tak... ne. Tak jednou je Pytlík, tak vždycky bude Pytlík.
1: Vy každopádně od nás získáváte cenu Country Rádia. Tak gratulujeme, díky za správnou odpověď.
3: A přeju krásný den.
1: Vám taky.
2: Taky.
1: Teď už Mike Denver na všem vysílání.
2: Seasons in the Sun, to je ta následující písnička, která přichází v našem vysílání v 7 hodin a 51 minut.
1: Tak hezké ráno a pěkné pondělí.

0: Petr Spálený, Motel Nonstop. Tak Nonstop vysíláme i my, Country Radio, a důkazem může být i téma příští hodiny.
1: Za chvilku si dáme Pavla Bobka v našem vysílání a docela určitě předtím ještě zprávy a taky počasí.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty vyšplhají na 10 až 15, na jižní Moravě až na 17 stupňů.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
8: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
9: Stařičký šerif v ušlíně prdlku poláhlý vztah.
8: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
2: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělí, máme za sebou volební víkend. První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli Starostové. 5 kandidátů z různých stran bylo zvoleno senátory už v prvním kole, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. Účast v prvním kole senátních voleb přesáhla v průměru 43% a je druhá nejvyšší. V místních referendech, která se v pátek a v sobotu konala společně s komunálními a někde i se senátními volbami, lidé až na výjimky odmítli výstavbu větrných elektráren v katastrech svých obcí. Nesouhlasili ani s těžbou surovin, nebo stavbou, nebo rozšířením spaloven. V Česku se konala referenda ve zhruba 40 obcí a městských částí. 20 se týkala stavby větrných turbín. A ještě jedna zajímavost z letošních voleb. První výsledky komunálních voleb byly zveřejněny na volebním webu v sobotu ve 14:30 ze 3 obcí, tedy půl hodiny potom, co se zavřely volební místnosti. To je o minutu dříve než v minulých obecních volbách před 4 lety. V Praze 5 se naopak počítalo do 7 do rána. Za sportem se teď vydáme s Lubošem Dvořákem do Lysé nad Labem.
2: Sídliště v Lysé nad Labem má nové sportoviště. To vzniklo na místě původně zanedbaného prostoru. Zelený umělý povrch s vyznačenými čerami doplňují branky a basketbalové koše. Hřiště tak nabídne prostor pro několik míčových sportů na jednom místě. Sportoviště je před otevřením, než zakoření tráva a doplní se lavičky. Luboš Dvořák, Lysá nad Labem.
1: Žloutenka je stále aktuální téma i na jižní Moravě.
3: Míme si ruce, žloutenka hrozí. Počet případů žloutenky v kraji by mohl letos na podzim ještě narůst, obávají se hygienici. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin, v září však případů opět přibylo. Epidemie žloutenky začala v Česku loni. V Jihomoravském kraji se onemocnění začalo šířit na podzim. Od začátku letošního roku pak do konce září hygienici v kraji evidují 502 případy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Včera se běžela Velká Pardubická a vítězem 136. ročníku se stal Final Orders. Jeden z favoritů slavné Steeplechase, do kterého vedl Kate Michael Donohue. Ten obhájil loňské prvenství. Druhé místo obsadil Godfrey v sedle s Janem Faltejskem. Třetí doběhl Angkor Wat s Janem Odložilem. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek v našem vysílání o Ruby, nechtěj mi lásku brát, ve vysílání Country Rádia 6 minut po hodině 8, tak pěkné pondělí vám všem. Máme 12. října, svůj svátek slaví Marcel, tak Marcelové, kluci naši, my vám přejeme krásný světový den artritidy, kostí a kloubů a nejenom vám, ale vám všem ostatním, kteří ten 12. říjnový den tomuto tématu zasvětíte.
2: No tak my věříme, že nejenom Marceli, ale nás ostatní i vás, posluchače Country Rádia Artritida a ty bolavé klouby všechny minou. Konec konců můžete se o to pokusit třeba tancováním, protože ta muzika, která vás k tomu tancování může přivést, je opravdu velmi pestrá. Například nás čeká i Marien, Cestou za tebou, písnička, která je připravena právě teď.
1: No, a kdybyste náhodou měli pocit, že vás ty klouby jako trápí a že by se s tím mělo něco dělat, a nebo se bojíte toho, že vás trápit budou, tak my vám v této hodině dává návod, kterak se tomu vyhnout, nebo alespoň tohleto onemocnění oddálit, jo? Protože v podstatě čeká nás v podstatě asi každého, no. Že? Ale dá se to oddálit.
2: Na mě se nedívej takhle a významně.
1: My vám samozřejmě poradíme.
2: Ano, zajděte si k nějakému kloubaři a ten to s vámi všechno vyřeší. A nebo by to chtělo samozřejmě také nějakou prevenci a to je velmi důležitá.
1: No určitě, o to se budeme povídat, tak ne, že budete dneska oslovovat tím, že budete prokřupávat ty prsty klouby na ruka.
2: To nesnáším, ten zvuk je prostě příšerný.
1: Nebo takhle krkem, když někdo dělá. Jo.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash, Ring of Fire v našem vysílání. Tak se podíváme na počasí, ty teploty jsou poměrně nízko a příliš vysoko se zatím nešplhají. Od té 6. hodiny raní se toho příliš nezměnilo, teploty jsou zhruba kolem 7 stupňů Celsia. V některých místech jsou i pod nulou, ale to samozřejmě bavíme o těch horských oblastech.
2: Určitě, no a co se samozřejmě týká dopravy, tak si dávejte pozor na příjezdech do větších měst. Brno, Praha, to je taková ta klasika, už jsme také zmiňovali kolonu a to je velmi důležitá informace. V Kbelské ulici v Praze. Směr na D8, tady stojí celá tahle ta ulice kvůli nové uzavírce směrem do Letňan. A to není samozřejmě všechno. Počítejte také s omezením nebo s hustým provozem na příjezdu do Prahy od Strakonické, Barandovský most a podobně.
1: Za chviličku už pořad pod lupou, hned co si dáme Ivana Mládka a jeho žába Puk.
2: Ano.

0: pod lupou.
1: Dneska by své narozeniny slavil Karel Černoch, český zpěvák, kytarista, muzikálový herec, hudební skladatel, komik a moderátor, a proto ho máme v pořadu pod lupou.
2: No a samozřejmě nedílná součást svého času i na Country Rádiu, ale pojďme to vzít pěkně po pořádku. Karel Černoch začínal jako rock'n'rollový a big beatový zpěvák v 60. letech 20. století. Prošel řadou tehdejších hudebních skupin, z nich patrně vůbec nejvýznamnější byla skupina Juventus. Na jejímž repertoáru se podílal také autor.
1: Postupně se etabloval jako zpěvák středního proudu s country folkovým nádechem. Po vítězství s písní O mé zemi na bratislavské Liře v roce 69, jejíž text byl pojat jako protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, byl umělecky šikanován. Nakonec dostal zákaz činnosti.
2: Návrat na pódia a do médií se mu podařil po roce 1971, poté, co vykonal od režimu požadovanou sebekritiku. Veřejně se distancoval od již zmíněné písně, tedy písně O mé zemi a jejího poselství, a vrátil cenu z bratislavské Liry z roku 69, včetně údajně nepřiměřeně vysokého honoráře.
1: Stylově následoval příklon k moderní country hudbě. Účinkoval se skupinou country beat Jiřího Brabce po boku tehdejší československé pěvecké hvězdy Nadi Urbánkové. Vystupoval také ve scénkách s komikem a hercem Jiřím Vimrem, pravidelně v pořadu Možná přijde i kouzelník.
2: No a po roce 1989 se etabloval jako úspěšný muzikálový herec a zpěvák. Také působil, také bylo řečeno,

0: 20 minut, před námi je Pavlína Jíšová, dáme si její písničku Tři muži. No a pokud byste chtěli někomu udělat jako velkou radost a ještě před Vánocema ho prostě něčím jako potěšit, tak mu můžete dát lístek třeba na Pavlínu Jíšovou, která vystoupí do konce letošního roku, jak se tak koukám, ještě pětkrát. Pětkrát máte příležitost.
1: Tak to by byl samozřejmě dobrý počinek. Konec konců těch lístků na nejrůznější interprety, kteří se nám tady ve vysílání Kantýry rádia objevují, se kterými máme rozhovory, třeba nedávno to bylo Honza Vančura, tak tady jsou také lístky ve hře. Samozřejmě můžete jít i na jeho koncert. Prostě ta nabídka těch hudebních živých vystoupení je celá řada. Konec konců můžete se podívat i na naše stránky www.kantryradio.cz.
0: Rozhodně létem ty koncertní šňůry neskončily, naopak pokračují. Takže stále si můžete nechat dělat radost a nebo někomu nechat udělat radost.
1: No a když byla řeč o Pavlíně Jíšové, tak si dáme její Tři muže. Jak to myslí, dovíte se v písničce.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mrkneme se na vlakové spoje, které dneska nejezdí, takže pojedete náhradní autobusovou dopravou. A to na trasách Chrást, Uchrudimi, Žďárec, Uskutče, Veřovice, Frenštát pod Radhoštěm, Malešov, Zruč nad Sázavou nebo Praskačka, Hradec Králové. Na silnicích bohužel tady to je sama šlamastika, jedna vedle druhé, ať se vydáte, kam se vydáte. Na Pražském okruhu na 61. kilometru ve směru na D1 máme neprůjezdný pravý jízdní pruh v důsledku dopravní nehody. Bouralo se také v Jihlavě v ulici Jiráskova a v Jablonci v ulici Rýnovická. Kolize za námi, snad jich nebude víc a nebudou nějak vzhůsta přibývat, když tak nám o nich dejte vědět. Na 210-323-333. Hezké ráno.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přináší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady práce na konci září evidovaly 368 377 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 5514 méně než o měsíc dřív. Na Šumavě a v německém Bavorském lese žilo loni nejméně 43 vlků. Počet vlků v regionu stále stoupá. Elektrárny na Vltavské kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50% elektřiny v porovnání s dlouhodobým průměrem. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 10 až 15, na Jihomoravě až 17 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak milí Marcelové, všechno nejlepší přejme. Dneska jste ve přání v kalendáři tím nejtučnějším písmem, to znamená, že vám se musíme nejvíce věnovat. Vláďa by se vám taky rád věnoval, veď nějak intenzivně, co? Tak Vláďa vám řekne, kolik vás v Česku je.
2: Jo? No, v Česku vás není samozřejmě za stolik, ale v každém případě je vás skoro 9 tisíc.
1: No a dobře, teď já se podívám na ty Marcely trošku podrobněji, jde o jméno latinského původu. Údajně pochází z římského Marcellus, což je zdrobnělina jména Marcus a jsou odvozená od římského boha války, který byl Mars. Takže doslovný překlad tohoto jména je náležící bohu války, je to nějaký bojovníček, bojovník, tak kluci, s ničím dneska nebojujte, dneska tak maximálně bojujte s tím, abyste měli prostě kam dát třeba květiny, že, nebo bombošku. Hlavně to nesněste všechno najednou. Fakt vás bude bát bříško.
2: No, protože samozřejmě těch dárků určitě dneska dostanete víc než dost, protože toto jméno si dárek zaslouží. Stejně tak jako Edwin. Edwin je jméno anglosaského původu a význam je diametrálně odlišný od Marcela. Jméno se skládá ze staroanglických prvků ed, tedy bohatství, nebo chcete-li štěstí, a vin, přítel. Takže jméno Edwin znamená bohatý přítel nebo šťastný přítel. A to může být bohatý nejenom v tom smyslu, že má hodně peněz, ale třeba bohatý svými myšlenkami a dobrou povahou a náladou, kterou rozdává samozřejmě dál.
1: Dneska máme taky Světový den samizdatu.
2: Je to významný den České republiky připadající právě na dnešní den, jakožto připomínka protestu československých vydavatelů samizdatu v době komunistického režimu v roce 1988.
1: Dneska máme také Světový den artritidy, kostí a kloubů, tak my jsme vám slibovali, že vám poradíme, jak na to, jo. Tak prosím vás, jestli teďka snídáte a teďka jste si dávali nějaký ten dortík, jo. Tak teď bychom vás rádi zarazili,
2: ano.
1: Jo. Položte ho teďka. Dejte tu lžičku zase zpátky, jako my vás vidíme, ale takže tu lžičku zpátky a teď poslouchejte, jo? Protože musíte udržovat svoji zdravou hmotnost, jo? Každý kilo navíc vytváří velký tlak na nosné klouby, zejména na kolena a kyčle, takže byste se měli víc hýbat, než se cpát dortíky, jo? Samozřejmě artritidě, tedy tomu zánětu kloubu nemůžete vždycky jako zabránit, protože tam prostě velkou roli hraje genetika nebo porucha imunity, ale jako když nebudete kouřit, budete cvičit, udržovat zdravou hmotnost, budete předcházet nějakým zraněním, to znamená, že se budete hezky protahovat, jo. Budete cvičit třeba jógu nebo pilates.
2: Pardon, o čem to mluvíš teďka? Já vůbec nechápu.
1: Vladimír, ty jsi přesně, ale ty jsi přesně opak. Ten člověk, který by měl tohleto prostě dobře, všechno dobře dělat. A taky pozor, měli byste pečovat o ústní hygienu, protože chronické záněty dásní, jo, ta paradontóza, ta souvisí s vyšším vznikem revmatoidní artritidy, jo? Takže opatrně na odhalené krčky.
2: V případě, když se podívám na svůj chrup do zrcadla, tak musím skonstatovat, že jsem po této stránce, tedy v rámci
1: že
2: kostí
1: si pěkně
2: a kloubu,
1: schrup.
2: Naprosto v pořádku, to musím teda zaklepat. Jestli je to lakmusový papírek ukázky toho, jestli trpíme artritidou nebo nějakým jiným problémem s kostmi a s klouby, tak jsem v pohodě.
1: No tak dobře, ale to se u těch umělých zubů nepočítá. Tak jdeme na Johnnyho Hortna ve vysílání Country Radio.
2: Krásné ráno.

Laboratoru nad krajinou. Volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Tak vrtulník už dosedl, už je všechno v pořádku a my se teď jdeme podívat na silnice, třeba do Jihlavy, protože v ulici Jiráskova máme v sobě aktuálně dva osobáky. Na místo jede policie České republiky, která to všechno vyšetří, dá to dokupy a snad to brzy bude pěkně průjezdné.
1: Tak na silnicích vám držíme palce, pokud vyrážíte i v tuto chvíli, tedy ve 8:45 někam ven, tak je pravdou, že teploty nám malinko povystoupily na hodnoty kolem 7-8 stupňů, ale pořád to není žádná velká sláva. Počítejte s tím, že během dne bude maximálně 15, pozor, na Jižní Moravě 17 stupňů Celsia. Má být slunečno, alespoň v odpoledních hodinách, tak si tu garderobu, tomu samozřejmě počasí, přizpůsobte.
0: To znamená co, Vláďo?
1: To znamená, že teď po ránu by to chtělo něco teplejšího.
0: Přes jako den... co třeba, řekni nám, přesně i barvy, jako řekni, materiál a barvy, co bychom se měli zít na sebe?
1: Tak já musím říct, že Kačenka mi jde příkladem, protože dneska ráno přišla krásně oděna, má krásné kozačky si koupila.
0: No počkej, řekni, co si mají vzít lidi.
1: Kozačky.
0: Kozačky, takže i pánové.
1: Nějaký pulovřík, ano, pánové samozřejmě nemusí, protože jsou pánské kozačky, nejsou.
0: Já jako nevím, jestli jsou takhle vysoké.
1: Jo, tak každopádně nějakou by to chtělo teplejší obuv, i když samozřejmě nemrzne, pak když nejste v nadmořské výšce nad 11 metrů.
0: Jo, takže jenom kozačky dneska teda stačí, jo, a pulovr. Dobře, tak já, vidíte, tak
1: ano, Vládě... Čepici na hlavu, bambuly k tomu samozřejmě.
0: Si spodní prádlo nic nepotřebujete, takže Vladimír by vás takhle vyšvihnul na dnešek.
1: Ve spodním prádla v kozačkách byste vyrazili třeba. Tak to by byl dobrý pohled.
0: To by v práci koukali,
1: no, co? Nejenom v práci.
0: Jdeme na Nez Marie, dáme si jejich růže a za chvilku už budeme dospívat jednu krásnou písničku, tak pokud se cítíte být pevní v kramflacích a jste řádně oděni a můžete být klidně i bez kozaček, tak zavolejte na 210 323 333. Sprušli.

0: Dospíváš to?
1: Ano, tak je tady v pořadí druhá soutěž, která je tak říkajíc zpívací. My už jsme tu měli dnes Luciana Pavarottiho, to jsme si krásně zkusili.
2: Jak tady jsme si C a D.
1: Takhle to komornice, no. Ano, přesně tak. No a teď to bude na vás. Vy samozřejmě žádné Cčko nemusíte produkovat. Opravdu, to je velmi vysoký, vyšponovaný tón. Nám bude stačit.
2: Ukaž. No to je strašný.
1: Co je na tom strašný, to bylo hezký. Na vás bude jenom záležet, ať už v jakékoliv poloze a to ně to odspíváte, že se o to budete snažit. To znamená krátká ukázka, text, melodie z vaší strany a máte výhru v kabeli. O tu soutěž je tak obrovský zájem, že před chviličkou jsme tu měli jednu posluchačku.
2: Eva
1: byla velmi příjemná. A nějak nám to vypadlo, no, takže my samozřejmě budeme brát na telefonní sluchátko nebo na telefon někoho dalšího, kdo se k nám dovolal.
2: Country Radio, hezké ráno.
3: Dobré ráno, Kačko a Vladimíre.
1: Dobré ráno.
2: Tak kdo pak je na lince?
3: Překvapení. Roman.
2: Roman.
3: A zase Slavík.
2: Roman Slavík. Dobře, ano. Tak Romane, dneska si zaspíváme nějakou pěknou píseň, nebo vy už jste s námi zpíval?
3: Já jsem s váma zpíval minulý týden.
2: Ano, no jo, ale to je brzy.
1: Právě.
2: My si vás trošku pamatujeme a vám to dobře šlo, jako, a to musíte dát příležitost někomu jinému.
3: To já nechám, ale stejně bych si chtěl zaspívat po ránu s vámi.
2: Tak to chci si zaspívat. Tak, no. 3, 4. Beskyde, beskyde, kdo po tobě jde,
1: černoký
3: bača,
2: ovečky zatáča.
1: Tak, my vám zatleskáme, rozloučíme se s váma, milý Slavíku.
2: Krásně
3: určitě.
2: Nám to šlo.
3: Já jsem vás chtěl jenom pozdravit, děkuju, tričko došlo, moc děkuju, dávám šanci dalšímu, mějte se krásně,
1: děkujeme.
3: Mějte krásný prýma den, díky.
2: Je, Romane, mějte se krásně,
3: ano,
2: naslyšenou.
3: Taky, našle.
2: No tak to byl krásný, to krásný
1: byl
2: zpěv,
1: Slavík,
2: že
1: ano,
2: to jsme si jako tak. Společně pěkně zaspívali, to jsme se jako bezky, rozespívali, bezky, to bylo první, co mě napadlo. Tak jdeme na nějakou náročnější. Country Radio, hezké ráno.
4: Dobrý den,
2: tak kdo pak je na lince?
1: No, stačí nám přesný jméno?
2: Marie. Tak Maruško, budete s námi zpívat, dáme nějakou pěknou písničku.
4: Pokusím se o to, ale jestli budu znát slova.
1: No to je na vás samozřejmě, my vám pustíme ukázku, ale já si myslím, že to dáte s Kačkou.
2: Když tak my vás trošku jako naťukneme a pak už to zvládnete sama, jo? Tak můžeme jít na to?
4: Budu se snažit.
2: Tak připravit, jdeme na to.
5: Všichni jsou už v Mexiku, Buenos días, já taky jdu.
2: Aspoň si poslechnu.
1: Pšt. Jste tam? Vy jste o něm měla.
2: Aspoň si poslechnu pěknou
4: muziku.
1: Co se
4: hraje v Mexiku. Všichni už jsou v Mexiku. Buenos días, já tak jdu.
1: Ne, byla jste skvělá trošku s naší nápovědou, takže my tu cenu, kterou pro vás máme, si rozdělíme. Půlka bude moje Skačko a půlka vaše, jo?
2: Jo. Takže to nějak hezký jako rozdíl. No jasně, všichni jsou už v Mexiku, tak to byla samozřejmě krásná písnička, kterou jsme si mohli společně s vámi trošičku zaspívat, ale teď to dáme.
4: Mně to vypadlo, já měla najednou takový okno, že jsem si nespomněla vůbec
2: a
4: ani. Kdybyste se mi zeptali, jak se jmenuji, tak jsem v tu chvíli nevěděla.
2: Je, tak to jsme
1: teď
2: se měli,
1: už to víte, ale ne?
2: To jsme se měli zeptat jako v průběhu. A víte, jak se jmenujete? Tak to je nápověda pro příští posluchače. Každopádně máte od nás pěknou cenu a tou cenou je CDčko kapely Rangers. Tak máte radost.
4: Mám, já je mám ráda.
2: No tak to jsme moc rádi, tak je to samozřejmě Rangers 3, je to taková remasterovaná nová verze, tak máme radost, že vy máte radost a posíláme Michala Tučného ten originální song.
1: Jo, teď si ho můžete zaspívat krásně celý. Mějte se.
2: Tak, tady je muzika ve vysílání Country Radio.

0: všichni už jsou v Mexiku, to je Michal Tučný. My jsme ve vysílacím studiu Kantiry Rádia a za chviličku je tu program na další hodinu.
1: Po 9. hodině, to znamená po zprávách, tady bude Mirek Hofman nebo Petr Kocman, tak přejeme hezké ráno spolu s námi.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty vyšplhají na 10 až 15, na jižní Moravě až na 17 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Některá města mají problémy, protože hledají odborné pracovníky na úřady i několik let. Proto nabízejí náborové příspěvky až 100 000 korun. Ani tak se jim některé pozice nedaří obsadit. Jde například o místa na stavebních nebo investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Důvodem jsou údajně obavy uchazečů z odpovědnosti spojené s výkonem úřední práce. Do domova pro seniory v Mlékovicích na Kolínsku se můžou klienti nastěhovat i se svým domácím mazlíčkem. Seniori si díky nim udržují pravidelný denní režim a lépe se seznamují s dalšími klienty. S tím pomáhají také tamní terapeutické slepice. Kontakt se zvířaty může u lidí zmírňovat neklid, podporovat jejich dobrou náladu a komunikaci a společné zapojování s ostatními klienty a začleňování do kolektivu. Tak to alespoň tvrdí odborníci. Luboš Dvořák zjistil, jak je to se stavem vody.
2: Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Hejtmanka svolala komisi pro zvládání sucha a nedostatku vody na žádost Povodí Vltavy. To požádalo o schválení mimořádné manipulace na Vraném v možném snížení minimálního odtoku. Účelem je zpomalení poklesu hladiny na Slapech a případě i Orlíku do doby, než zaprší. Luboš Dvořák, střední Čechy.
1: O nových nabíječkách pro elektromobily teď kolega Savana.
3: Řidičům elektromobilů poslouží nový dobíjecí hub na Červeném mlýně v Králově Poli. Teplárny Brno tam vybudovaly 11 rychlonabíjecích stanic využívajících stejnosměrný proud. Současně se může nabíjet až 22 vozidel. Součástí zázemí pro zákazníky je i prostor pro odpočinek, občerstvení či práci. Veřejnosti se hub otevírá v prosinci, informovala ČTK. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě na motorky. Filip Salač o víkendu po předchozích dvou medailových závodech obsadil 7. místo v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2. Třetí vítězství za sebou a 4. v sezóně vybojoval Španěl Izan Guevara, tedy druhý muž průběžné klasifikace. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Každý svoje dveře zná.

kytarou rozechvělou, se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

0: Petr Kocman teď ve vysílání Country Rádia a po 20. hodině v Country je všechno, co se mi líbí, a ne večerní klídek s Petrem Kocmanem. To je pořad, který tady pro vás uvádí vlastně celý týden, vlastně každý všední večer. Tak tráví ho tady s vámi, povídá si s vámi na nejrůznější témata a dokonce si sem zve i nějaké zajímavé hosty. My si taky dneska pozveme jednoho hosta.
1: No, prozradíme to nebo to neprozradíme? Neprozradíme to.
0: Ale počkejte, a to bude host. To bude host všech hostů, které oslavil významné jubileum. Vláďa se taky těší, až to brzy taky oslaví tohleto jubileum. Ale uvidíme.
1: Uvidíme,
0: jak to bude. Ale každopádně tento jubilant bude hostem Country Rádia a bude to taková velká paráda, protože my mu dáme dort. Počkej, my to nemůžeme vlastně říkat.
1: Neříkej to.
0: Protože možná poslouchá.
1: V žádném případě vám nedáme dort, jo, pokud nás poslouchá.
0: Vůbec žádný dort, žádný dárek, nic a vůbec ani nebudeme zpívat.
1: Dobře, tak zpívat bude Jaroslav Uhlíř, Severní vítr, to je nejbližší hudební nabídka, která nás ve vysílání Country Rádia čeká teď už v tom dnešním dopoledni, protože máme 9 hodin a 13 minut.
0: Tak hezké pondělí 12. října vám přeje Vláďa Vlach a taky Katka Čepelíková.
1: Ať se vám dobře poslouchá.
2: S děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Na Country Rádiu budeme dneska otevírat takové ty dětské bolístky. Jo? No, ty se tomu směješ,
2: no,
1: ale taková,
2: páču.
1: Taková dětská bolístka, ta může bolet i prostě za 40-50 let, jo? Ale nebojte se, nebude to nic zásadního, jako žádné zlomené nohy a tak. Bude to...
2: No, bolet u srdíčka, malinko, při té vzpomínce.
1: Určitě, ale je to samozřejmě s odstupem času, takže ta bolest nebude tak strašná.
2: No, já si pamatuju, když jsem byl malý, tak jsem vždycky ulpnul na nějaké hračce nebo na nějaké obecně věci, ať už to bylo z jakéhokoliv ranku, a když jsem si ji zamiloval, tak jsem byl nešťastný, když naši přišli a dělali takový ten ornung po celém bytě a řekli, hele, tady jsou to jsou zbytečnosti, a zbavili mě toho. A dodnes to teda jako velmi těžce nesu.
1: Teď to máš se ženama, ale víte, jako...
2: Ano.
1: No. Když je někdo zbaví nějaké ženy, tak, tak to je taky velká bolístka.
2: Je to
1: ale,
2: bolístka, viď? Je to samozřejmě bolístka, no ale tak co se dá dělat, prostě život přináší věci uměrně svému věku.
1: Dobře, tak my se dneska chceme povídat o tom, jestli pak vám rodiče někdy vyhodili nějakou vaši oblíbenou věc a ne takhle jako, že přišli, tak jak to nastínil Vláďa, že přišli a řekli, hele, tady to uklidíme, tohle vyhodíme. Ne, že jste třeba přišli domů a teď tam ta věc nebyla. A vy jste ji prostě strašně hledali a pak jste se šli zeptat, hele, mami, nevíš, kde to je? A ona řekla, to jsem vyhodila, to už bylo stejně rozbitý, anebo to už bylo takový a makový.
2: A nebo jsi velký, už si s tím dávno nehraješ, že?
1: A vy jste prostě jenom tam stáli a lapali jste po dechu a říkali jste si, no tak to ne. A teď jste prostě byli rozhodnutí, že to prostě najdete, že převrátíte tu popelnici, že to najdete, že to prostě chcete znovu zpátky.
2: No, vzhledem tomu, že populáři jezdí v pravidelných intervalech, tak nepředpokládám, že po půl roce vyhození nějakého předmětu by se to tam ještě v té popelnici prostě našlo.
1: Ne, já myslím, že pokud je to tvoje oblíbená věc, tak jsi na to přišel v zápětí. Jako, jo? A tam jako to dohledání samozřejmě bylo možné. Já si třeba osobně pamatuju, že jsem, když jsem byla jako teenager, tak jsem nosila takový bílý svetr. Jo? A byl takový jako vytahaný, ale to je ideální, to prostě to tak teenageři nosí, oni prostě mají rádi roztrhané, vytahané věci a tak. A já jsem ho měla jako velmi ráda, pořád jsem ho nosila, džíny, bílý

0: Svetr, tak to bylo prostě moje. Já jsem jednou přesně přišla domů a ten svetr tam nebyl. No tak to
1: chápu.
0: Pro mě byla absolutní ano. Prostě jako trauma a byla to vlastně doživotní jizva. Jako.
1: Víš co, ale přitom, jak se říká, vzduch to nedejchá, chleba to nežere. To znamená, nechápu, proč jako bílý svetr. Já jsem něco podobného se
0: svetrem. To nemůžeš ty vůbec, Vladimíre, pochopit.
1: Já jsem měl pozor, já jsem měl jiný příběh. Maminka mi vyhodila takovou tu sklápičku na provázku bakelitovou, kterou jsem za sebou vozil a říkala, prosím tě, když si s tím nehraješ, pravdu je, že mi bylo
0: 25.
1: Pravdu je, že mi bylo 16 let, jako jo. Ale teda ruku na srdce, dodnes to velmi těžce nesu a klidně bych si s tím zajezdil i dnes. Jako
0: no,
1: fakt, já
0: no
1: jsem
0: tak teď už
1: se
0: zase vracíš zpátky do těch dětských let, tak tomu no. Se vůbec jako nedivím samozřejmě.
1: No, tak. Budu pátrat, jestli nějaké hračky doma ještě zbyde ve sklepě.
0: Vyhodili vám rodiče někdy nějakou vaši oblíbenou věc, třeba i dopis od vašeho milého, i to se mohlo stát.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Minutu po 9:30 jdeme na dopravu. Stará role Karlovy Vary Dolní, tak to je jedna z vlakových výluh, na které se dneska tady rozhodně, kvůli které se vlastně vůbec tady nesvezete vlakem, ale pojedete autobusem. Stejně tak mezi Radnicí a Chrástí u Plzně, nebo mezi Šumperkem a Zábřehem na Moravě. I tyto trati jsou dneska nesjízdné vlaky a možná nejenom dneska, uvidíme, jak to bude zítra. Snad už to budou mít všechno opravené. V Liberci se bouralo na tržním náměstí, sražené jsou tam dva osobní vozy, takže nějaké plechy, není to nic vážného, ale na místo už jede policie České republiky. Dostaneme se i do Prahy, protože tady máme komplikaci v Bubeničském tunelu ve směru na Troju. Máme tam neprůjezdný levý jízdní pruh, došlo tady ke střetu též dvou osobních vozidel. Doprava je za námi, tak si dáme Valdu Matušku, taky Tonyho Jocha a nebo Dwighta Yoakama v našem vysílání.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

nám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát. Madonna s růží

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Na Country Rádiu jsme se vás dneska ptali, jestli pak vám rodiče někdy nějakou oblíbenou věc vyhodili, jo? Ale jako musím říct, že jako je to ještě horší, než jsem si myslela.
2: No, jsou tady takové příspěvky, konec konců my se k ním dostaneme, ale to mi úplně běhal mraz po zádech.
1: No teda, ale jako to bych nechtěla znovu zažít, jako nejde o nic jako strašného, jo? Nikdo od nikoho nepřišel, jo? Jako nespadlo nikde žádné auto ze skály vlastně s plnou posádkou, nebojte se, jako tak zásadní to nebylo. Ale musím říct, že když se jakoby, jako vtělím do našich posluchačů, kteří zažili některé ty věci, tak teda necítím se dobře.
2: No, je to tak a těch příspěvků je tady habaděj, konec konců každý z vás má nějakou utvělou představu toho, že se mu přihodila v mládí nebo v dětství nějaká křivda tohoto typu.
1: A je to pravda.
2: A je to pravda, já za sebe mohu mluvit stejně, jo. Moje děti určitě by také něco takového někde vyhrabali.
1: Zavoláme jim, příště jim zavoláme a řekneme, jaké bolístky si jim způsobil. Jo? Ale musím říct, že třeba Petr napsal, jako to je strašný teda úplně, to je asi to nejhorší, co nám přišlo. Naši mě nikdy nic nevyhodili, spíš mě přinutili, abych to vyhodil sám a pochopil, že schovávám zbytečnost. Já úplně slyším, jak to říkají. Ano. Víš, vyhoď to sám, aby si to pochopil a navždy si to zapamatoval. A Petr si to teď pamatuje.
2: No, vidíš to, ta křivda je prostě v něm dodnes.
1: Petr bydlí teď v Holobitě.
2: No, jo. Všemu rodiče všechno podnutili, aby to vyhodil. Jindra nám napsal, ahoj Kačko a Vláďo, ano, táta v mládí mojí vlastnoručně vydlabanou lodičku. Ale pozor, protože hřebík jako zbraň na přídi ničil pozinkovanou vanu. To jsem přežil, ale to, že mi žena bez dovolení optání vyhodila dárek od kamaráda, krásného plyšového kocoura, tak to jsem nevydejchal dodnes.
1: No,
2: ale
1: vidíte.
2: Já už vidím tu lodičku, jak si ji pouštěl ve vaně, teď tam ten hřebík, tak to se asi nedivím tomu tátovi.
1: No to bych taky neodpustila. Ano. Vít napsal, snad jen staré potrhané kalhoty, často nošené a pohodlné, dnes by byly zase v modě. No jasně, prostě jak je něco pohodlného a je jedno, jestli to má nějakou děuru, prostě to je takzvaná patina. Nechme to tak, jak to je.
2: Já bych tady měl jeden vítězník, když ještě dovolíš, ten nám napsal Aleš a ten píše. Mně maminka s tatínkem kdysi dávno vyhodila mé milostné dopisy, které jsem dostával od Alenky, což byla
1: tady
2: moje přítelkyně ze základní školy. A já jsem to velmi těžce nesl. Dneska jsem jí vděčný, protože už na základce jsem si chtěl Alenku vzít za ženu. Když jsem se dověděl, co Alenka je zač, že už má za sebou dva rozvody a podobně, tak jsem rád, že mi ty milostné dopisy rodiče vyhodili.
1: Ale prosím tě, jako to, že je někdo rozvedený, to neznamená, že za to mohla Alenka.
2: Tak možná
1: přece
2: si nevzala toho pravého, že?
1: No, měla si vzít Pištu Hufnágla. Tak, děkujeme.
2: Pištu Hufnágla.
1: Děkujeme za výherní příspěvek, tady je Lenka Filipová.
3: Ten kratičký

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty vyšplhají na 10 až 15, na jižní Moravě až na 17 stupňů.

0: Tri Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u včel, protože mor nebo hniloba včelího plodu pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu s včelařskými a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkouší ho ve speciální hale v Terezíně. Včely tam mají nasimulované pro ně přirozené venkovní podmínky. Za zásilky třetích zemí se nově bude platit manipulační poplatek. Má být 2 eura a týká se hlavně balíků z Číny. Už od července musíme platit paušální clo ve výši 3 eur za každý druh zboží v zásilce. Od 1. listopadu si k ceně musíme připočíst další 2 eura. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. Byl také vynikající dabér. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. V Národním divadle působil od roku 1975. O jedné aleji teď Luboš Dvořák.
2: Valštejnová Lipová alej patří k nejznámějším místům Jičína. Přímé stromořadí spojuje historické centrum města s valštejnskou loďí v Libosadu a je součástí krajiny, kterou Albrecht z Valštejna začal zásadně proměňovat po roce 1622. Ministerstvo kultury ji na počátku října prohlásilo za kulturní památku. Luboš Dvořák, Jičín.
1: V Jihlavě vymysleli speciální místa pro psy. Blíže Luděk Savana Urbánek.
3: V Jihlavě mají novinku, město zkouší další způsob, jak udržet veřejný prostor čistší. Na vybraných místech se objevily takzvané psí pisoáry. Jednoduché prvky využívají přirozeného chování psů a mají je přimět, aby své teritorium značili právě na určeném místě, místo na fasádách domů, sloupů stromů, zaparkovaných autách nebo dalším městském mobiliáři. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty splnili roli favorita. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta si v 10. kole první ligy poradila doma s Pardubicemi 2-0 a v neúplné tabulce se posunula na 3. místo o 8 bodů za vedoucí Slávii. V dalších zápasech Liberec doma prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: No milí posluchači, a teď po 10. hodině už vás zdraví Milan Schmidt. Přeji vám krásné pondělní dopoledne s datem 12. října, ale my se přesuneme kousek dozadu, protože tahle hodina bude slavnostní, bude se týkat totiž září. Protože právě na konci září, konkrétně 23. oslavil svoje jubileum, velmi krásné, kulaté, náš kolega, možná už tušíte, ale zatím neřeknu jméno, řeknu to jinak. Muž mnoha talentů, řekl bych i mnoha profesí, muž s krásným a milým úsměvem, muž s velkým srdcem a hlavně ten nejslavnější z nás, a teď už víte, pan Milan Čepelka. Je to tak a tento pán s námi bude také dnes ve studiu oslavovat, ale než se k tomu dostaneme, tak přivítám i moje další kolegy, kteří mi budou asistovat, nebo spíš já budu asistovat jim, a konkrétně jde o našeho hudebního dramaturga Bezio Juniora. Ahoj Bezi.
6: Ahoj, já budu podávat nástroje.
5: Jasně, a taky o našeho produkčního, který to má pod palcem, Kuba Jiroušek.
7: Dobrý den.
5: Počkej, já ti musím pustit mikrofon, nechvátej.
6: Dobrý den.
5: Tak to je mnohem lepší, teď už jsme tě slyšeli. No a Bezi nejenom, že bude podávat nástroje, ale zatímco tedy se všechno připravuje na to, abychom mohli mezi nás pozvat našeho kolegu a oslavence a užili jsme si hodinku, která bude věnovaná především tedy textařině pana Miloně Čepelky, i když, jak jsem řekl, muž mnoha tváří a profesí, tak požádám Beziho, aby uvedl první skladbu.
6: Tak já jsem vybral písničky z alba. Já bych řekl zásadního alba, které vydal Suprafon v roce 2016 a které se jmenuje Nejvýznamnější textaři české populární hudby Milon Čepelka. A to je krásný název na album Suprafonu a jako první jsem nemohl vybrat jinou píseň než tu nejslavnější, kterou Milon Čepelka otextoval, a já musím říct, že ji napsal společně s anglickým králem Jindřichem VIII., což je asi krásná spolupráce na tohleto. Takže ta nejslavnější v podání paní Kubišové.

0: Dobrý den. Ráda bych panu Miloni Přepelkovi poblahopřála k jeho velkému jubileu a zároveň bych mu velice ráda poděkovala za písničku, kterou přebásnil nádherným textem Dobrodružství s Bohem panem, anglicky teda Greensleeves, zelený rukávy, no. A měla jsem s tou písničkou velice dobrý pocity vždycky a lidem se taky moc líbila právě kvůli tomu textu českýmu, takže ještě jednou prostě mu blahopřeju, aby tady ten text a ta písnička nezapadla nikdy, aby byla hodně frekventovaná.
1: Říká paní Marta Kubišová a já už mám tady ve studiu tedy autora textu a našeho kolegu pana Miloně Čepelku. Pane Čepelku, já vás tady vítám a dobrý den. Všechno nejlepší
2: dobré
1: samozřejmě.
2: Dopoledne. No už to mám zaplat pambu za sebou.
1: Jo. Oslavy proběhly, k tomu se asi dostaneme, ale my jsme se tu dneska sešli, abychom vám jaksi vyjádřili tedy úctu a podporu a abychom vám také ještě znovu pogratulovali za nás. A já musím říci, že a vy to dobře víte, protože se známe už dlouho, já obdivuji váš humor. Moc rád si s vámi povídám a jste mi stále bližší, protože jak jsem se dočetl, což jsem nevěděl, tak jste napsal tuhle tu píseň v poloze mé nejoblíbenější.
2: Ano.
1: Je to tak. Prý jste to napsal v leže, opravdu?
2: V leže na boku, je to pravda. Já si to pamatuju.
1: Pamatujete si to a má to nějaký svůj důvod, že píšete v leže na boku?
2: Je to pohodlné.
1: Souhlasím, chápu.
2: Je to pohodlné do té doby, než to začne být nepohodlné. To znamená, že člověk musí pracovat rychle, ano, aby to měl za sebou.
1: To mě napadá a nad tím jsem přemýšlel, nestratíte nic, když se musíte náhle zvednout a pak uleháte znovu?
2: No tak není samozřejmě jistota nikdy, že bude dokončeno, ale fakt je, že nějak mě to prostě to soustředění mě vyhovuje v téhle poloze.
1: Mě taky, to... mě taky. Dostávám se úplně do jiných světů, protože velmi rychle usnu většinou, takže pro mě je to příjemné.
2: Ano.
1: Já nejsem ve studiu sám, je to se mnou Kuba Jiroušek, který s vámi pracuje vlastně na pořadech, které tady u nás máme. Kubo, tak taky ti předávám slovo.
3: Já bych možná, Milane, tě jenom doplnil, ty si představuješ pohodlný kavalec, ovšem já jsem viděl onu slavnou podlahu, kde Miloň občas píše. A to není tak pohodlné, jak se na první pohled zdá. A to jenom podtrhuje to, že Miloň píše tak, aby byl rychle hotov, proto si lehá na tu nepohodlnou podlahu. Je to tak, Miloni?
2: No dá se to tak říct, když jinak nedáš.
1: Tak to tu ovšem nebylo nikde napsáno, já jsem si představoval pohodlnou postýlku s barem do dosažitelné vzdálenosti.
3: Miloni, já jsem se dočetl, že ty jsi vlastně první texty psal společně s Jardou Ulířem, který ti k tomu dělal muziku. Třeba píseň Utři si slzu si napsal s Uhlířem pro Jaromíra Majera.
2: To je pravda, ale je to trochu jinak, protože Jarda Uhlíř tehdy byl na vojně, přišel za mnou, já jsem pracoval v armádním redakci Československého rozhlasu a on přišel, že napsal píseň, ale ta píseň byla hotová, byla i s textem.
1: Aha.
2: Kdybyste mě zabili, já teď nejsem schopen vybavit si jméno toho, nikdy jsem ho neviděl, ale byla to píseň s dobrou hlavou, měla jasnou naději na to, že by se mohla stát šlágrem nebo hitem, jak se začalo tehdy říkat. Já jsem to znal z mládí ještě jako šlágr. A zdálo se mi, že tam jenom potřebuje semhle tamhle, aby to bylo profesionální nebo aby to někde nekulhalo, tak jsem do toho sahal. Ptal jsem se samozřejmě, jestli můžu a trošku jsem to poopravoval. No takže potom jsme se podepsali jako textaři pod tím dva a Jarda pak na to chudáka prvního nějak úplně zapomněl. Takže mi to připadlo celé, ale aspoň teď po letech to třeba uvádím na pravou míru. Ano, Jaromír Majer se velmi se k tomu postavil bystře a chytře a napsal nebo zpíval to s tím svým obvyklým pocitem naprostého soucítění, no taková.
3: Miloně, já jenom vyjmenuju pár českých předních zpěvaček a zpěváků. Marta Kubišová, Marie Rotrová, Milan Chladil, Josef Zíma, Naďa Urbanková, Helena Vondráčková, Václav Neckář a mnozí další. To jsou velká jména. Přesto v nich převažují jména ženská. Je ti bližší psát texty pro dámy, pro zpěvačky?
2: To mě nikdy nenapadlo, co je mi bližší. Ne, to nemůžu říct, ale proč ne? No, zvlášť, když jsou to takováhle jména, která tady padla. Musím ovšem říct, že většinou nebylo těch písniček pro každou z nich příliš. Spíš jen jedna. Ale prostě jsem si ochutnal hlasy všech těch slavných, ano, a byl jsem za to velmi rád.
1: My tuhle spolupráci, aspoň částečně, tady i v rádiu známe, protože když to probereme, tak paní Marta Kubišová, teda i Marie Rotrová, i Milan Chladil, nakonec i pan Zíma, i Naďa Urbánková, i Helena Vondráčková s Václavem Neckářem tady čas od času zazní, co tu ovšem nikdy nezní. A to je další věc, která nás trošičku spojuje, protože já jsem Jihočech a jižní Čechy bez dechovky by byly poloviční a vy a dechovka.
2: No jistě, já mám dechovku rád, protože jsem na ní vlastně vyrostl. Když jsem byl úplně malej, tak jsem chodil sem. Do školy jsem začal chodit v roce 1942, byla válka, ale já jsem poslouchal, protože rodiče vstávali do práce, já asi do školy, možná příliš brzy, ale od 6:45 ráno se vysílaly takové ty písničky, co tehdy letěly. A ty byly většinou, dneska se říká, že je hrála dechovka, ale tehdy to nebyly dechovky. Tehdy to byly takzvané univerzální orchestry, kde byly i smyčce, prostě obsazení širší mnohem. A tyhle písničky hrály a mě to lezlo pod kůži, takže jsem je dokázal zpívat už v předškolním věku. Červenou sukinku Václava Bláhy, to okamžitě jsem ji chytil do hlavy. Nebo všechny polky Karla Vacka a dalších Karla Waldaufa. Prostě všechno jsem to uměl a tak jsem k tomu našel ten vztah, který mi zůstal i v dospělém věku.
1: No, dechovku vlastně, ať si to přiznáme nebo nepřiznáme, mají rádi všichni Češi. Já mám úplně takový ty asociace, když slyším prostě dechovku, tak mi hned začne vonět dobrý nedělní oběd, protože jsem ji většinou slyšel u babičky, když jsem byl u ní na hlídání. Tak to všechno naskakuje ty příjemné vzpomínky. Ovšem, než si dáme další písničku, tak ještě mám před sebou jedno jméno. Spolupráce s hudebním skladatelem Lubošem Slukou.
2: No, Luboš Sluka totiž, to byl člověk, nebo je člověk, pořád ještě, od nás z Hopočna, takže já jsem ho znal jako vážného adepta skladatelství už od dětství, dokonce protože jeho tatínek měl v Opočině tiskárnu až do, myslím, 50. roku, kdy soudruzi přišli rozmlátit, aby náhodou tam nevznikaly nějaké protistátní letáky. Naprosto nesmyslně tehdy. No tak do té doby, protože on tam pracoval v té otcově tiskárně, ale věděl jsem, že hraje na varhany, že umí lecos hudebního a že chce hudbu studovat.

0: Nová práce tím pádem mě samozřejmě zajímala. Napsal jsem text Mlhy se válí a pak jsem po letech letoucích zjistil, že podle tehdejších češtinářských pravidel sloves je to chyba. Mělo být Mlhy se válejí. Tehdy, dneska je to možná už jedno, protože tam došlo k jakési reformě, o kterou já už se nestarám, protože si myslím, že je to jedno, jestli válí nebo válejí.
1: No, jedno to je, na druhou stranu dalo to vzniknout krásnému rýmu v té naší aleji. Mlhy se válejí.
0: No právě. Ano, Ješkovic, jaký Jarda Jankovec. Ano.
2: Já se taky válím úplně zbytečně.
1: No, ne zbytečně, ne naopak, protože my se právě od těch mlh tanga a dechovek zastáváme zpátky k našemu pořadu. Takže co jsi vybral za muziku mezi teď?
2: No já bych navázal samozřejmě, Luboš Sluka se taky dostane ke slovu, ale až za chvíli ho tady mám.
0: Dobře, přeskočili jste. Jsem zvědav, co jste z něj vybrali.
2: Teďkon tady mám, byla zmínka o Jaromíru Majerovi, tak ano. Si dáme pana Majera a přijde na to také paní Rotrová.
1: Posloucháte naše speciální vysílání k narozeninám našeho milého kolegy Miloně Čepelky.

Viděl jsem to všude, hledal jsem to ve všech přístavech a vyprávěl jsem o tobě Radským a Delfínou. Byla jsi pro mě víc než vzpomínka, byla jsi moje pevná země. A celou tu dlouhou dobu jsem se o tebe nebál, až teď, když se vracím.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Já bych chtěla panu Miloňovi Čepelkovi popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a stále tak mladýho ducha, jakýho má doposud. A k těm jeho samozřejmě úžasným narozeninám je úplně boží. Pane Čepelko, já děkuju moc za text. A za text Jen hloupí se loučí s láskou. A je mi líto, že jste mi jich nenapsal víc. Tak všechno nejlepší, ať vám slouží zdraví. To všechno vám přeje Marie Rotrová.

0: Tak paní Marie Rotrová ve vysílání Country Rádia, další text, který má na svědomí náš dnešní host a oslavenec pan Milon Čepelka. A my pochopitelně, tak naši posluchači to ví, takže zmiňovat to je možná zbytečné, ale je to tak nějak ve scénáři dáno. Dostáváme se k vaší, řekněme, rozhlasové části těch aktivit, které máte.
1: Než se k ní dostaneme, prosím vás, já bych chtěl vám poděkovat, že jste vyzvali tyhle dvě slavné zpěvačky, aby mě blahopřáli, protože to bych samozřejmě nečekal, dojímá mě to. A my jsme se moc neznali ani s Martou Kubišovou, nebo spíš vůbec ani s Marií Rotrovou, ale že zpívali mé písničky, no tak to mě pochopitelně těší dodnes.
0: Tomu rozumím. Já jsem v životě nic nesložil, ale umím si představit, že je to jako s dětma ty písničky prostě. Ale teď v tuhle tu chvíli tedy navážu na to, co jsem předtím nakousil, že vaše práce tady u nás v rádiu není, jako že byste najednou přišel do rádia, vy máte dlouholeté zkušenosti s rozhlasovým vysíláním, vy jste začínal někdy v 60. letech v rozhlase.
1: 1961, 1. máje jsem nastoupil.
0: Takhle si to přesně pamatujete. Ano. No a já jsem zase od Kuby dostal takovou zajímavou věc, o které se možná až tak moc neví a nemluví a já bych ji chtěl okomentovat, protože cítím, že je i správný čas na tohleto téma hovořit, že v 68. jste byl v té jedné části tedy rozhlasu a že ve chvíli, kdy došlo k těm událostem, o kterých všichni víme, tak jste se zachoval, a já to teď řeknu tak, jak to je skutečně hrdinsky, že jste své kolegy poslal doma, zůstal jste sám na místě.
1: Uberte, ale bylo to tak skutečně, ano, ve chvíli, kdy jsme vysílali z naší vily na Vinohradech a Rusové o tom nevěděli, tak jsme vždycky dostali takovou zprávu, kde se vzali ty zprávy, to ví pán Bůh, ale zkrátka už vás našli, už na vás jedou. Aha. Tak jsme si představovali, že tady jedou v plné zbroji, to znamená stanky a často jsme několikrát, myslím dvakrát, třikrát jsme utíkali přes zahrady, přes vily, někam dolů. Jednou jsme skončili u rozhlasové režisérky Věry Kovaříčkové, jednou v nějakém, myslím, že jídelně mateřské školy. No a jednou, byla to v noci už, téměř před půlnocí, měli jsme se loučit s posluchači a zas přišla tahle zpráva. A tehdy jsme rozhodli, že by tam měl zůstat jenom jeden pro jistotu, kdyby ti ostatní jaksi došli k úhoně až k smrti. A já jsem rozhodl, protože tenkrát jsem byl jediný svobodný, bezdětný, tak jsem řekl, no tak tady zůstanu já, no tak to je pravda. Ale že by to bylo nějaké superhrdinství, my jsme tehdy všichni chtěli prostě sloužit. Chtěli jsme si to s nimi vyřídit, s těmi okupanty.
0: Tomu rozumím, přesto musím říct, my jsme, nebo já jsem v té době byl velmi malý, takže byl jsem dítě, věci jsem nechápal, ale dnes s odstupem to opravdu vidím jako velké hrdinství a děkujeme.
1: Tak já jako velké hrdinství to opravdu neberu, ale vzal jsem to jako takovou povinnost, službu.
0: Dobře, děkujeme za tu službu a vaše služba pokračuje dál a dokonce se dostáváme ke country, protože jsme na country rádiu. Jak vznikla spolupráce s country rádiem? Pamatujete si to?
1: No, pamatuju si, že za mnou přišla pracovnice tehdejší distribuční firmy Knihcentrum.
0: Ano.
1: Respektive ne za mnou. Ona přišla do divadla a přišla za Láďou Smoljakem, jestli by nechtěl dělat reklamu knihám jejich. A on řekl, no já a knihy to moc ne, tadyhle se obraťte na Miloně Čepelku, ten je knihomol. A tak ona přišla za mnou a já jsem po této příležitosti velice rád skočil, protože ano, jednak mě chyběl mikrofon a mluvit do rádia mě vždycky bavilo.
2: Já bych jenom možná dodal, že Miloň poprvé vlastně za mikrofon country rádia usedl v polovině dubna roku 1998.
1: Ano, a já jsem to spočítal. A tak jsem zjistil, že jsem pracoval týden co týden pro country rádio s velkou chutí, 28 roků.
0: To je pěkné, to je pěkné. To jste tedy v práci pro Country Radio překonali mě, protože já jsem to až od roku 2004.
1: No, ale tak to je osudové. To se nedá takhle, že bych si to měl za zásluhu klást věkem.
0: No, pro Country Radio nejen o knihách, ale i o hudbě můžeme hovořit, protože přichází písnička, která je také vaším dílem, Bezi.
3: Ano, já řeknu hodně málo. 1970, Miloň Čepelka a Luboš Sluka, již zmiňovaný autor, ano. A písničku hraje country beat Jiřího Brabce a zpívá Jiří Grossman a Libuše Cincibusová. Jirku Grossmana známe všichni, ale Libuši teda na tu si nespomínám.
1: Já si na to velmi vzpomínám, protože to jsme točili přímo v hale té rozhlasové vily v Dykově ulici, tehdy Hvězdoslavově ulici, kde jsem teď nedávno byl vzpomínat na naše začátky divadelní a ta vila je pořád jako mým domovem. Já jsem tam dokonce i několik let přímo bydlel a to přímo v kanceláři, to je jenom tak pro zajímavost.
0: Takže Jiří Grossman, Libuše Cincibusová a country beat Jiřího Brabce, Půlnoční uspávanka.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak naše milé povídání jenom na chviličku přerušíme, abychom se podívali na polodenní výluky na kolejích, alespoň na nějaké. Bříza obec, Rodnice nad Labem, Stará Role, Karlovy Vary Dolní, Třeboň, České Velenice, Jindřichov ve Slezsku, Třemešná, tamtéž, jak říká Miloš Keller, který pro nás připravuje právě tyhle ty informace. No a k tomu dodáme něco ještě také z dálnic a na dálnicích to vypadá momentálně tak, že na D5 na nultém exitu ve směru na Prahu došlo k nehodě nákladního vozidla, což je malér, protože tam to stojí vždycky, ať je tam nehoda nebo ne, tak to vždycky stojí tady osobák s nákladňákem v sobě přesně v místě, kde se to bude hodně štosovat, takže připravte se, že na D5 si opravdu prohlídnete všechnu krajinu okolo, budete dlouho stát. Máme tady ještě jednu zprávu z D5 a to na 81. kilometru ve směru na Rozvadov se očekává nějaký dopravní problém. Je tam mezi jízdními pruhy nějaký předmět na vozovce, takže tam se to bude odklízet. I tam trošku zpomalte, ať se nestane malér. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country
0: Radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam. Na Country Rádiu.

0: Tak právě dospívala dvojice, které jsme jako kluci pracovně říkali my dva a čas, a k tomu nám určitě něco řekne Bezi junior. Co jsme to poslouchali, Bezi?
1: Tak tohle je opět krásná spolupráce Milan Čepelky. Tentokrát asistoval autorovi, který byl guvernérem státu Louisiana. Takže myslím si, že vysoká politická funkce. Dvakrát dokonce. Jimmy Davis, písnička vznikla už v roce 1940 a je to jedna z největších country klasik 40. let. You are my sunshine. A musím říct, že ten český text je daleko, daleko náročnější, inteligentnější a propracovanější než úplně vypatlaný originál.
2: No, já bych ubral, ani ten český text není zrovna jednička.
0: Tak jsme si poslechli tedy Ivetu Simonovou a Milana Chladila a já myslím, že nemůžeme samozřejmě v tom záběru těch činností vašich, které neprobereme všechny minout, tedy divadlo Jary Cimrmana zcela zásadní okamžik.
3: Letos totiž zahajuje divadlo Jary Cimrmana 60. sezónu.
0: Pane jo.
3: Miloně, jak se na to tváříš?
2: Tvářím se na to tak, že jsme začali oslavovat podle mého názoru příliš brzy, protože zkrátka já bych počkal až na závěr 60. sezóny, když se 60. dovrší, tak se to běžně oslavuje. Ale já nejsem oslavovací typ, zatímco kolegové, ano, tak ty si to chtěli užít, tak jsme začali už před 14 dny v Příchovicích v Jizerských horách a dost nás to odrovnalo, musím říct, protože všeho moc škodí zkrátka. Takže já jsem rád, že to máme za sebou, i když vlastně nemáme, protože jak to vypadá, tak budeme oslavovat celý rok. No, tečka.
3: Premiéra aktu proběhla 4. října 1967 v Malostranské besedě. Zde se poprvé využila forma seminář plus hra. To vůbec ze začátku nebylo zamýšlené. Miloni, to jste si prostě potom řekli, tyjo, ten seminář, to je taková sranda, budeme to používat vždycky.
2: Ne, to byla znouzecnost, protože hry byly krátké, jednoaktovky na hodinu, a my jsme chtěli bavit celý večer a taky vybírat za celý večer. Za celý večer prostě to musí být minimálně 2 hodiny. A takže znouzecnost, přišlo se na to, že by se dalo mluvit o tom neznámém, zanedbaném, zapomenutém autorovi Jarovi Cimrmanovi, něco z jeho života a tak dále. Všechny informace, které se museli samozřejmě nejdřív vymyslet. No, nevíme, dodnes nevíme pořádně, kdo na to přišel, na ten nápad se seminářem. Já osobně si myslím, že to byla režisérka Helena Filipová, ale nechme to otevřené. Fakt je, že to je naše forma, jsme na ní docela hrdí a myslím si, že se povedla.
3: Zhruba do 12. roku jsem žil v přesvědčení, do mého 12. roku, že Jara Cimrman je skutečný národní velikán. A říkal jsem
2: si, to je dobře.
3: Říkal jsem si, jak asi vypadá, až mi potom jeden můj kamarád řekl, že jsem úplně blbej, samozřejmě to tak není, ale je mnoho vlastně předobrazů Jary Cimrmana a na to se chci, Miloni, zeptat. Ty si totiž jeden takový předobraz do divadla přinesl. A to je jméno Aloise Béra, českého písmáka, naivního malíře z Dobrušky. Jak jsi na něho přišel?
2: No, ono je to trochu jinak. To zas někdo přišel na to, že ten Bér by mohl být předobrazem Cimrmanovým, ale my jsme takhle neuvažovali. Prostě pro nás to nebylo. Jenom musíme ex post přiznat, že když se potom o Bérovi lecos dozvíme, takže je možné, že něco společného měli. Například Alois Bér, pokud vím, první nosil v Dobrušce deštník, proti tedy jako roztahoval ho nad sebou, když pršelo, a byl tím k smíchu. Za podivína byl. Už tím tedy se dá říct, že Bér s Cimrmanem něco společného mohli mít, ale nikoli to nebyl záměr. To bych tady dementoval.
0: Jinak, Kubo, chci ti říct jednu věc, nevím, jestli si to uvědomuješ, ale já jsem si tím naprosto jist, že si stovky, možná tisíce lidí teď zklamal a mají na čele otázku, tak on jako nežil.
2: To je já, že dnes už se to Bohužel ví, že...
3: Myslíte, mohu ještě jednu věc. Vy jste, Miloni, v divadle se Zdeňkem Svěrákem od začátku. Ano. Zdeněk Svěrák, obrovská národní ikona, by se dalo říct, ano, napříč kulturním spektrem. Co vlastně pro tebe tenhle člověk znamená? Protože já, když jsem vás viděl spolu v divadle, mně přišlo, že jste úplně srostlí za ty léta.
2: No tak ono to je 72 let, co se známe, takže...
0: To je dlouhý manželství.
2: Musíme být srostlí. My jsme si padli do oka už na vysoké škole pedagogické, když jsme spolu studovali. Tam jsme začali už dělat i ten humor. Každý jsme něco psali, prostě rozuměli jsme si. Pak se mi po něm stejskalo, tak jsem ho pozval i jako kolegu do rozhlasu a zkrátka přátelství na celý život. Tečka.
0: Už jsem jednou nebo možná i dvakrát, možná i vícekrát, ono to není nikdy dost děkoval v tomto pořadu a děkuji opět vám i panu Zdeňku Svěrákovi, protože ty chvilky s Járou Cimrmanem, to prostě je svátek. Dáme si teď další hudbu, vrátíme se k muzice Bezi, co ty
1: ano,
0: na to?
1: Ano, já bych nerad dělal vám rušičku tady, ale já jedinej z vás
2: já
1: mám před sebou. Mám před sebou hodiny. Nám běžej, bohužel hrozně rychle. Takže teď tady máme minimálně ještě dvě písničky a jednu zdravici.
0: Ano.
1: A s tou zdravicí mám takovou, ne problém, ale my jsme ji natáčeli už před časem, takže bude taková nadčasová. Ještě ta dáma nevěděla, že už ty narozeniny měl. Ještě si furt myslí, že budete mít teprve.
2: No, tak doufejme, že ještě nějaké budou.
1: No ještě možná bude na příště, to nechám na příští rok. A ještě se dostanou ke slovu dvě dámy. Jednak to bude tedy Helenka Vondráčková. Mm-hmm. A taky se podíváme na vaši současnou tvorbu. A sice se zpěvačkou, která se jmenuje Eliška Liftnerová.
2: Z Ústí nad Labem.
1: Z Ústí nad Labem. A doufejme, že nám tyhle ty dvě písničky se ještě vejdou.
0: Pojďme na ně.
4: Ahoj Miloni, tady je Helena Vondráčková. Vrabci si tady cvrlikají, že prý budeš mít nějaký krásný narozeniny, tak ti chci popřát hodně inspirace, hodně nápadů, zdraví především, pohodu a stálej šťastný život. Ahoj, mám tě ráda.

0: Eliška Liftnerová, Šrámy na duši, text pana Miloně Čepelky, se kterým oslavujeme narozeniny. Já myslím, protože Eliška je mladá zpěvačka, že ještě bude dostatek příležitostí okomentovat její práci, ale já se musím zeptat vás, pane Čepelko, co bude dál? Můžeme se těšit na vaše povídání, na váš hlas a na váš milý úsměv tady v rádiu i do budoucna?
1: Já bych to řekl takhle. Zkuste se těšit, uvidíme, jak to dopadne, ale já bych rád.
0: My budeme taky moc rádi a důkazem toho budíš i to, že se sem někdo dobývá pořád. Hodina končí, to je jasný, ale oni nedají pokoj. Kdo tam? Pojďte dál.
2: Dobrý den. Dobrý den. My jsme moc rádi, že vás tady můžeme přivítat u nás.
1: Tak
2: a
1: já
2: že
1: se
2: vám
1: postavím.
2: Popřát.
1: Pro pána Jána.
3: To jsou celá procesí, ještě tam je autobus, ten přijel jsem na R teďka.
0: Já to jenom krátce komentuji, asi slyšíte hlasy. Katka Čepelíková, náš pan ředitel, došel taky, Mirek Albrecht a samozřejmě Láďa Vlach, slyšíte je tam pozadí.
4: A to je dort, jestli se nepletu, že?
5: Tak, my bychom vám chtěli za celé Country Radio popřát všechno nejlepší dodatečně, hodně zdravíčka. Tady předávám, je to těžké, pozor.
0: Pozor, těžký dort.
1: Kolenou, ale vydržím. Děkuju vám strašně a velmi.
4: No, ale to ještě není to nejhlavnější, co my pro tebe máme.
0: Ještě je tu další dárek.
4: Tak on ti to, Mirek, zase sebere.
3: Myslíš ve formě kačky?
0: Ano. Šup, Katko.
2: My jsme vám chtěli popřát všechno dobré, ať se vám daří, ať jste pořád tak plný optimismu, plný úsměvu, ať máte pořád dobrou náladu, spoustu inspirace a dobrých nápadů.
1: Děkuju vám moc a držte mě palce, aby to tak bylo.
2: Tak. Si to přejeme.
3: Není to zdaleka všechno, já jsem měl tu čest Miloně Čepelky si nechat podepsat jeho kartičku pro jednu dámu a ocenil, že jsem mu dal pero a bylo to podepsáno i s věnováním tím perem a říkal, že to je úplně jiná platforma, to se jinak píše, tak abyste mi nezáviděl pero. Já to vím. Tak to je dárek od nás pro vás.
4: Tady bychom mohli upozornit, že Miloň právě dostává nádherné pero a notes, protože my víme, že díla jeho se píšou primárně perem.
6: Ano, já bych to dodal. Každý Indián pero Parker.
1: Já nevím, co mám říkat, protože jste mě překvapili opravdu a já už to mám rád za sebou, ty oslavy, tak děkuju vám a těším se na vás.
0: Tak a je to spečetěný, my se těšíme zase na vás. Takže děkujeme moc za vaši práci, děkujeme za to, že jste s námi, za to, že vás můžeme znát a přejeme hodně zdravíčka. A určitě, i když naši posluchači nemohou promluvit, jenom nás slyší, tak to vidí stejně a zdraví vás stoprocentně.
1: Děkuju.
7: Country počasí.
8: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přehánky a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty vyšplhají na 10 až 15, na jižní Moravě až na 17 stupňů.
9: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
10: Haló, jsem ztracen a bloudím.
11: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Nové struny hraje v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu v sobotu 17. října od 18 hodin. Nové struny jako vždy vystoupí s porcí trampských a swingových písní. Zahraje tady i skupina Druhá míza. Skupina Holokrci hraje v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V sobotu 17. října si zajděte zaspívat a zatančit. Se skupinou Holokrci žádná nuda rozhodně nehrozí a začínáme ve 20 hodin. Koncert legenda Petr Novák turné 2026 se koná ve středu 14. října. Vystoupí Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek, Michal Pavlík a George Beethovens. To vše v Metropoli v Českých Budějovicích a začátek je v 19 hodin. A ještě paběrky Marko Čermáka v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 v úterý 13. října od 19 hodin a 30 minut. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem kultura.

jakmile splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád.

dost krutý žert trefil cíl. A bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: pivem.
1: Tak do Veleznámé hospody u Tateru jsme vyrazili s kapelou Nové struny, no a máme 11 hodin 13 minut, Milan Schmidt vám přeje krásné pondělní dopoledne stále ještě. Máme před sebou soutěž, kterou máte rádi, víme to podle vašich ohlasů, dostaneme se k tomu za chvilku, poslouchejte, nikam neodcházejte, protože kromě soutěže nás čeká pochopitelně také tulácká stezka, kterou jsme nezařadili zatím tedy do dnešního vysílání vzhledem k tomu, že jsme tady oslavovali mezi 10. a 11. No a tuláckou stezku doprovodí ještě také muzika, a to skvělá, budou hrát Copáci, na to se moc těším, dáme si i Faith Hill, bude nám určitě zpívat Johnny Cash a bude také zpívat Pavel Dobeš. Takže příjemný poslech vám přeji a jak říkám, jestli rádi soutěžíte, neodcházejte nikam, protože nás čeká pravidelná bleskovka a budeme soutěžit o zajímavý doplněk stravy. Vy už asi tušíte.
2: Na kopci je kostelíček, cesta k němu není složitá. Na zahradě tolik svíček,

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Pařino mi krade a skáče po mé posteli.

0: Bleskovka. Každý všední den dopoledne. Bleskové otázky. Bleskové výhry. Country Radio.
1: A jak už jsem naznačil, celý tento týden budeme zase po přestávce v době dovolených soutěžit o tříměsíční kůru kloubní výživy doplňku stravy Geladrink Extra od firmy Orlink. Je určená všem, kteří potřebují kloubní výživu extra silnou. Takže sportovali jste o dovolené víc než jindy, chodili na túry nebo zahrádkařili a ucítili jste, že se klouby ozývají, i když jste o nich doposud ani nevěděli, no tak možná by potřebovali dodat výživu, zkuste jim tedy dodat kolagenní peptidy v doplňcích stravy Geladrink. Jako nejnovější v řadě doplňků stravy české firmy Orlink byl odborníky vyvinutý Geladrink Extra. Výrobci spojili historii výroby kloubní výživy datující se už od roku 1992, kdy byl daný základ Geladrinku ve formě kolagenních peptidů a kombinovali s nejnovějšími poznatky z výživy kloubů a tak vznikl Geladrink Extra. Jde o extra intenzivní kloubní výživu, která klouby chrání i vyživuje a je určená lidem s klouby opotřebenými věkem, prací nebo nadměrnou zátěží a také lidem s oslabením šlach, vaziva nebo karpálních tunelů. Více se dovíte na www.orlink.cz nebo na bezplatné lince 800 108 999. No a teď nás čeká soutěžní otázka a můžete volat na číslo 210 323 333 a zkusit svoje štěstí v soutěži a uvidíme, jak se vám bude dařit. Někdo už volá, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo? Slyšíme se? Neslyším, to je divné. To je opravdu moc divné. No zkusme to tedy ještě jednou, jestli to tentokrát klapne. Je to divný.
2: Tak už je to.
1: Jo, už je to, už se slyšíme. No tak výborně, tak nějaká chybička, profoukli jsme to, tak je to dobrý. Kdo se nám dovolal?
2: Tady Milan.
1: Milan, tak Pravi Milane.
2: Čtyři.
1: Já vás zdravím na Prahu 4 a soutěžní otázka zní takto. Jak se jmenuje doplněk stravy, o který budeme celý tento týden soutěžit? Já vám dám tři možnosti. Je to za A Geladrink Super, za B Geladrink Extra a za C Geladrink Speciál.
2: Je to Geladrink Extra.
1: Velmi správně, já vám tleskám. Je to Geladrink Extra a znamená to, že právě tříměsíční kůra této kloubní výživy je pro vás připravena. Milane, vydržte mi chviličku na telefonu, řeknu vám více, ano?
2: Jo, díky.
1: Já také děkuji, no a pro vás dobrá zpráva, přátelé. Celý tento týden budeme s touto společností soutěžit v Bleskovce vždy dopoledne, takže poslouchejte Country Radio a vyhrávejte.
0: Firma Orlink, výrobce doplňku stravy Geladrink. A právě tuto kloubní výživu, doplněk stravy Geladrink, který přispívá ke zdraví.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak jsou tady další dopravní informace. Dorazíme po lodenní výluky, na které jsme se v minulé hodině nedostali. Skončili jsme Jindřichov ve Slezsku Třemešná, dále potom Radnice, Chrást u Plzně a Šumperk Zábřeh na Moravě. To je další místo, kde se bude také přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk. A teď rychlý pohled na dálnice, jak se nám to tam všechno vyvíjí. D0, tedy Pražský okruh, hlásí na 62. kilometru ve směru k D1 nehodu autobusu s osobním autem. Velmi nepříjemné, připravte se na zdržení v těchto místech. Na D5 sjezd exit 0 ve směru na Prahu, je tam nehoda nákladního vozidla, respektive nákladňáku s osobákem, i tady se připravte na zdržení a na problémy. D1 v tuto chvíli má trošku hustější dopravu na Brněnsku, ale není to dnes zas tak husté, jak jsme zvyklí, takže zatím se to pravděpodobně teprve začne pomalinku štosovat. Samozřejmě vzhledem k tomu, co jsme říkali o té dopravní nehodě, tak počítejte s hustější dopravou na příjezdu do Prahy po D5 a tam najdete hustější dopravu i mezi 110. a s tím kilometrem obou směrně, pracuje se tam na silnici, stejně tak to platí mezi 88. a půltým a 95. kilometrem, i tam počítejte se zuženou vozovkou a s takovou hustější dopravou. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza, pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkně zdravím všechny posluchači a tuláky. Dnešní toulka nás zavede do Krušných hor, nedaleko Nejtku, na Tisovský vrch. Právě tam stojí jedna z nejzajímavějších kamenných rozhleden Karlovarského kraje, Pajndl. Rozhlednu postavila v letech 1895 až 1897 nejdecká krušnohorská jednota a slavnostně ji otevřela v září 1897. Turistika i zimní sporty se tehdy v Krušných horách rychle rozvíjely a Tisovský vrch se tak stal oblíbeným cílem výletníků. Mohutná kamenná věž stojí na 10 metrů vysokém žulovém skalisku a od prahu až po špičku bleskosvodu měří 24 metrů. Na výhlídkový ochoz vede točité schodiště se 111 stupni, takže kdo si chce užít výhled, musí si ho nejprve trochu vyšlapat. Odměnou bude nádherné kruhové panorama. Uvidíte Klínovec, Fichtelberg, Plešivec, Doupovské hory, Slavkovský les, Karlovy Vary i část podkrušnohorské pánve. Za opravdu dobré viditelnosti jsou výhledy ještě podstatně vzdálenější. Obliba místa byla tak velká, že v roce 1908 vyrostla u rozhledny také výletní restaurace, později ještě rozšířená. Ani Pajndl ale neměl vždy na růžích ustláno. Za druhé světové války přestal být objekt udržován a postupně chátral. Naštěstí se jej ale podařilo zachránit. Rozsáhlá rekonstrukce byla dokončena v roce 1987 a v roce 1993 se Pajndl stal kulturní památkou. O věž se pečuje i nadále. V posledních letech prošlo opravou například historické litinové zábradlí vyhlídkového ochozu. Další novinkou pro návštěvníky jsou nové informační panely s fotografiemi a popisky okolní krajiny na všech čtyřech stranách ochozu. Pajndl je volně přístupný po celý rok. Výlet nemusí nutně začínat za volantem, protože i z vlakové zastávky nejde k Tisová. Se k němu dostanete po žluté turistické značce. Závěr cesty sice pořádně stoupá, ale výhled z vrcholu za trochu námahy určitě stojí. Další informace o rozhledně Pajndl hledejte například na webu kudyznudy.cz. Pěkný den a báječné toulání vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: Tak tohle byla slibovaná Faith Hill, obrovská hvězda americké country, no a před námi je 12. hodina, to znamená předpověď počasí, další zprávy country rádia a také polední menu, ale než ho spustíme, tak ještě pozvánka na zítřejší ráno.
1: Ahoj, milí posluchači country rádia, zítra máme v kalendáři možná pro mnohé trochu nelichotivé datum. Ano, máme 13. a právě ta 13. pro vás může být svým způsobem zavádějící, ale nebojte se, protože zítra se v našem vysílání country rádia vrátíme do dětství. Co si vybavíte, když se řeknou takové filmy jako Páni kluci, Krakonoš a Lyžníci nebo Nefňukej veverko, mají jeden velmi podstatný spojovací článek. Jaký? Dovíte se zítra. Tak úderem 6. se na vás těší Kačka a Vláďa.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty vyšplhají na 10 až 15, na jižní Moravě až na 17 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělí, máme za sebou volební víkend. První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli Starostové. 5 kandidátů z různých stran bylo zvoleno senátory už v prvním kole, čímž se vyrovnal předloňský rekord. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. Účast v prvním kole senátních voleb přesáhla v průměru 43% a je druhá nejvyšší. V místních referendech, která se v pátek a v sobotu konala společně s komunálními a někde i se senátními volbami, lidé až na výjimky odmítli výstavbu větrných elektráren v katastrech svých obcí. Nesouhlasili ani s těžbou surovin, nebo stavbou nebo rozšířením spaloven. V Česku se konala referenda ve zhruba 40 obcí a městských částí. 20 se týkala stavby větrných turbín. A ještě jedna zajímavost z letošních voleb. První výsledky komunálních voleb byly zveřejněny na volebním webu v sobotu ve 14:30 ze 3 obcí, tedy půl hodiny potom, co se zavřely volební místnosti. To je o minutu dříve než v minulých obecních volbách před 4 lety. V Praze 5 se naopak počítalo do 7 do rána. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. Byl také vynikající dabér. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. V Národním divadle působil od roku 1975. Za sportem se teď vydáme s Lubošem Dvořákem do Lysé nad Labem.
2: Sídliště v Lysé nad Labem má nové sportoviště. To vzniklo na místě původně zanedbaného prostoru. Zelený umělý povrch s vyznačenými čarami doplňují branky a basketbalové koše. Hřiště tak nabídne prostor pro několik míčových sportů na jednom místě. Sportoviště je před otevřením, než zakoření tráva a doplní se lavičky. Luboš Dvořák, Lysá nad Labem.
1: Žloutenka je stále aktuální téma i na jižní Moravě.
3: Míjme si ruce, žloutenka hrozí. Počet případů žloutenky v kraji by mohl letos na podzim ještě narůst, obávají se hygienici. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin, v září však případů opět přibylo. Epidemie žloutenky začala v Česku loni. V Jihomoravském kraji se onemocnění začalo šířit na podzim. Od začátku letošního roku pak do konce září hygienici v kraji evidují 502 případy. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Včera se běžela Velká Pardubická a vítězem 136. ročníku se stal Final Orders. Jeden z favoritů slavné Steeplechase, do kterého vedl Kate Michael Donohue. Ten obhájil loňské prvenství. Druhé místo obsadil Godfrey v sedle s Janem Faltejskem, třetí doběhl Angkor Wat s Janem Odložilem. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Polední menu už je v plném proudu. Vaby Rivola a Miky Rivola, jejich přátelé a také Tomáš Linka nám zaspívali. Já vám přeji dobrou chuť k obědu. No a pojďme se podívat na to, co nás čeká dnes v soutěži. Naďa Urbánková, Jarda Samson Lenk a také Pohoda. To jsou interpreti, kteří vám zaspívají tři soutěžní písně a vy byste v nich opět měli najít společné téma. Ten, komu se to podaří, dostane drobný dárek od Country Rádia. Takže pokud rádi soutěžíte, zvyšte pozornost a nenechte si ujít jediné slovo z textu, které uslyšíte, a sice Svatební průvod, Pohoda a Sousedovi housle. No a jinak pochopitelně vy, kteří soutěžit nechcete, tak usedněte úplně v klidu k obědu. My vám přejeme dobrou chuť a příjemný poslech.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě být.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Taky přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Taky přeju naposled, ať můžu klidně spát.
4: Aby tě měl opravdu jen

na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem mi hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na puty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí,

0: Tak to byla pohoda a tím nemyslím jenom tu pohodovou muziku, ale taky kapelu, která právě teď hrála a zároveň to byla třetí soutěžní písnička, ve které hledáme společné téma. Mně tak dochází, že jsem vám vlastně neřekl, o co soutěžíme. Řekl jsem příjemná drobná cena od Country Rádia. Ona je skutečně drobná, lehká, ale myslím si, že má svoji jinou váhu. Je totiž to cena, kterou vlastně můžete si spojit s našimi oslavami 35 let existence Country Rádia. Je to další tričko z té limitované edice, takže pokud byste chtěli tohle tričko ponosit, tak můžete teď volat na číslo 210 323 333 a říci mi, co bylo společným tématem třech písní, které jsme poslouchali, které zpívali Naďa Urbánková, Jarda Samson Lenk a také Pohoda, tedy kapela Pohoda. No a to je taková zajímavá slovní hříčka, protože jestli jste si všimli, tak písnička Jaroslava Samsona Lenka se jmenovala Pohoda, no a Pohoda, kapela, která hrála sousedově housle, následovala. Tak pojďme na to, pojďme to vyhodnotit. Přeji vám dobrý den, tady je Milan. A někdo nám to položil. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Rádio. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Petra.
0: Tak ahoj, Peťo. Takže zdravím, odkud voláš?
1: Brna.
0: Z Brna. Výborně. A ptám se, co jsi objevila jako společné možné téma v písních Svatební průvod, Pohoda a Sousedovi housle?
1: Svoboda.
0: A není to svoboda. Člověče, je to tak, jako to vždycky říkám, ono se tam může skutečně těch témat najít mnohem více, ale tentokrát tam náš hudební dramaturg má na mysli něco trošičku jiného, něco, co se svobodou úplně nesouvisí. Jo? Tak Peťo, je mi líto, měj se hezky, ahoj, ahoj.
1: Nevadí, příště, ahoj.
0: Jasně, těším se, ahoj. No a pojďme to zkusit, někdo další může volat telefon číslo 210 323 333, aby nám řekl případně, co tam objevil on. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Haló?
2: No, dobrý den.
0: Dobrý den, tak kdo je na telefonu?
2: Dobrý den, tady Věra z Prahy.
0: Dobrý den, Věro z Prahy, zdravím vás. Co jste objevila vy v tom, v těch písničkách?
2: Já bych řekla, že to jsou sousedi.
0: A to byste řekla velmi správně. Skutečně, jsou to sousedi, ve všech třech písních byli sousedi, dokonce i v názvu té poslední písničky, no a tam byla sousedka, že jo, u Jardy Samsona Lenka, ale také soused Pohoda. Takže jo, já vám gratuluji, tričko pro vás je připraveno, vydržte mi Věrko na telefonu, já si napíšu adresu, je to celé. Jo, tak jo, gratulace, děkuju. Není vůbec zač. A my pokračujeme dál, před námi je další muzika, Rangers třeba, nebo Martin Javůrek, nebo také Tomáš Průša Band, kapela, ve které hrají. Jsem rád, že se objeví, rád si poslechnu společně s vámi, já se tak často neslyším. Takže rád si poslechnu. No jinak teď máme 12 hodin 25 minut, já nesmím zapomenout na důležitou věc, je přece polední menu, takže dobrou chuť k vašemu obědu a hlavně příjemný poslech.
3: Polední menu na Country Rádiu.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

Posloucháte polední menu, tohle byl Tomáš Průša, ještě není pozdě. My s Tomášem Průšou tuhletu písničku hrajeme prakticky na všech koncertech, takže pokud byste se chtěli přijít podívat, tak na našich stránkách, na mém Facebooku nebo kdekoliv najdete místa, kde hrajeme a rádi vás vidíme a tam si tuhle písničku můžete poslechnout naživo. Před námi je teď ovšem věc, kterou znáte velmi dobře, jmenuje se Montgomery, bude zpívat Vaby Daněk a já tuhle písničku rád posílám všem Marcelům, kteří dnes 12. října slaví svůj svátek. Všechno nejlepší. Thank you.

Právě teď doznělo zrádný banjo a než si dáme skvělou píseň František od skupiny Buty, tak pro vás mám pozvánku na večerní speciál. V 19 hodin začíná Srdcem country. Dnes bude trošičku jiné, protože budeme mít jako hosta Pavla Kopřivu a jak už jsem naznačil v anoncích, tak Pavel Kopřiva se zrovna teď připravuje na turné a křty se skupinou Folk Team. Nebylo tolik času, aby přijel do Prahy a tak ho vyspovídal náš brněnský kolega Martin Kudlička. Takže máte-li náladu, v 19 hodin Srdcem v country Martin Kudlička a Pavel Kopřiva.

0: Polední mini právě teď končí, dospíval Pavel Brimmer, no před námi je předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a pak 13. samozřejmě, no a po 13. hodině Brontosauři, toulám se klínem skal a pak písnička, kterou rád okomentuji, ale až po 13. hodině. Příjemný poslech, pokud ještě obědváte, tak vám přeji také dobrou chuť.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky, hlavně na horách. Na teploměru je od 10 do 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až kolem 17. Zítra bude jasno až polojasno, v noci, ráno a dopoledne místy mlhy. V Jeseníkách a Beskydech bude nad 1100 metrů i slabě sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u včel, protože mor nebo hniloba včelího plodu pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu s včelařskými a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkouší ho ve speciální hale v Terezíně. Včely tam mají nasimulované pro ně přirozené venkovní podmínky. Za zásilky třetích zemí se nově bude platit manipulační poplatek. Má být 2 eura a týká se hlavně balíků z Číny. Už od července musíme platit paušální clo ve výši 3 eur za každý druh zboží v zásilce. Od 1. listopadu si k ceně musíme připočíst další 2 eura. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička. Bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. Byl také vynikající dabér. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi. V Národním divadle působil od roku 1975. O jedné aleji teď Luboš Dvořák.
2: Valštejnová Lipová alej patří k nejznámějším místům Jičína. Přímé stromořadí spojuje historické centrum města s valštejnskou loďí v Libosadu a je součástí krajiny, kterou Albrecht z Valštejna začal zásadně proměňovat po roce 1622. Ministerstvo kultury ji na počátku října prohlásilo za kulturní památku. Luboš Dvořák, Jičín.
1: V Jihlavě vymysleli speciální místa pro psy. Blíže Luděk Savana Urbánek.
3: V Jihlavě mají novinku, město zkouší další způsob, jak udržet veřejný prostor čistší. Na vybraných místech se objevily takzvané psí pisoáry. Jednoduché prvky využívají přirozeného chování psů a mají je přimět, aby své teritorium značili právě na určeném místě, místo na fasádách domů, sloupů stromů, zaparkovaných autách nebo dalším městském mobiliáři. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty splnili roli favorita. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta si v 10. kole první ligy poradila doma s Pardubicemi 2-0 a v neúplné tabulce se posunula na 3. místo o 8 bodů za vedoucí Slávii. V dalších zápasech Liberec doma prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: jsem skřehlý, znavený starý pastevec.
1: Teď budeš nití mojí jehly
0: a na to
1: svedeš velkou věc.
0: Na velkou věc jsem tu zemalý,

Právě teď dozněla skvělá píseň, jak jsem sliboval, okomentuji právě až teď, po té, co dozněla. Nevím, jestli jste poslouchali moje povídání s panem Michalem Horáčkem v Dopolední kávě v minulém týdnu, ale tam jsme hovořili o jeho zajímavém novém projektu Pozemský prach a boží dech. Je to skvělý, velký, výpravný projekt a zajímavé na tom je, že jako autor hudby se tam objevil Ivo Viktorin, kterou dobře znáte z AG Fleku, anebo z jeho kapely Ivo Viktorin Trio. A na nahrávání se podílel také třeba Radek Hlávka z Druhé trávy a pochopitelně i Robert Křesťan. No a právě tohle byla písnička, kterou zpívali pánové Robert Křesťan a Ivo Viktorin, Mojžíš hořící keř, tedy jedna ze skladeb právě z tohoto skvělého díla. Teď už nás čeká Žalman a spol, hodina usmíření, dáme si i Věru Martinovou, koukneme i do Ameriky, kapela Alabama a taky nás čeká dnes první kukátko country rádia, které bude zajímavou pozvánkou. Příjemný poslech, hezké odpoledne.

0: Radkem Country Rádia.
1: Mezi stálice na našich pódiích patří určitě skupina Poutníci a taky Jirka Karaspola, kterého mám teď na telefonu. Jirko, zdravím tě, ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia i tebe. Ahoj.
1: Tak prosím tě, jak to vypadá letošní sezona, co Poutníci?
2: No, koncem září skončila naše festivalová část našeho hraní letošního a teď začínáme takzvanou podzimní až vánoční.
1: Ano.
2: No a během této zavítáme také do Prahy.
1: Aha, pozvi
2: nás. Bude to vlastně letos poslední pražský koncert Poutníků.
1: Aha.
2: A proběhne 12. října v kulturním centru Zahrada na Jižním městě od 7 hodin večer.
1: Mm-hmm. Takže v Praze tradiční místo a řekni mi, asi v programu budete jenom vy nebo ještě nějací hosté, nebo jak to bude vypadat?
2: Je to náš vlastní koncert, my jezdíme poslední roky s pořadem, kterému říkáme přes 50 let country.
1: Aha.
2: No a během tohoto koncertu zazní jako ty naše největší pecky, jako je Panenka, Napsal jsem jméno svý na zdi, Hotel Hillary.
1: Jasně.
2: A budou hrány samozřejmě také novinky našeho posledního CDčka, které se jmenuje Stíny na střechách.
1: Ano.
2: A máme tam dokonce i dvě úplné novinky, které ještě nejsou
1: Aha.
2: na žádném nosiči. Ty nám napsal náš současný banjista Petr Vošta.
1: Dobře, takže je pořád co objevovat nového i u Poutníků, kteří už jsou na scéně pořádnou řádku let. Takže ještě jednou, Jirko, prosím tě, řekni tedy kdy, kde, v kolik hodin, ať to můžeme zapsat.
2: Jasně. Takže 12. října tohoto roku v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada od 7 hodin večer Poutníci. Nějaké informace získáte na www.poutnici.cz.
1: Jirko, díky moc za pozvánku, díky taky za info a zdravíme kluky, měj se hezky, ahoj.
2: Měj se taky pěkně, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme 13 hodin 32 minuty, pojďme se podívat na informace z dopravy. Máme tady informaci z trati 161 Bečov na Teplou Rakovník. Je tam zásah složek záchranného systému. Došlo totiž k vážné silniční nehodě na trase náhradní autobusové dopravy v úseku Blatno u Jesenice Lubenec, takže počítejte s problémy a také se zdržením. Sledujte navíc pokyny dopravce. Nelze totiž autobusem náhradní dopravy obsloužit zastávky Malměřice, Lubenec, Lešky a Lubenec Závod. Tolik tedy informace z trati 161 a náhradní autobusové dopravy. Teď rychlý pohled na dálnice D0 Pražský okruh 17,5 km ve směru Gruzini, dvě osobní auta v sobě. D0 ještě jednou 62. km ve směru D1 autobus a osobní auto v sobě. I to je informace, která vypadá, že je stále ještě aktuální. Dále potom zdá se, že se stále ještě dořešuje na D5 sjezd exit 0 směr Praha nehoda nákladního vozidla a osobní. Vypadá to, že až do nějaké půl třetí tam budou určité problémy, kombinované samozřejmě s hustotou dopravy a sjezdem na Pražský okruh. Takže přejeme vám velkou dávku trpělivosti a doražte do cíle včas a v pořádku.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

je z vajec divokých. Všechna řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

noc jako každá jiná, to jenom muž vlází k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

měl ve svojí širý hlavě vše, co musí správně hobou znát. Všichni prstaři nás znali, stále

0: Posloucháte Country Radio, tohle byla Petra Černocká a písnička Soudní obhajoba a před námi jsou Eagles a Take It Easy. A já vím, že kapelu Eagles má moc rád taky náš kolega Láďa Vlach a vy zase máte rádi Láďu Vlacha a Katku Čepelíkovou, kteří vás provází ranním vysíláním. No a pokud jste ještě neslyšeli, co si pro vás připravili na zítra, tak teď máte možnost.
1: Ahoj, milí posluchači Country Radia. Zítra máme v kalendáři možná pro mnohé trochu nelichotivé datum. Ano, máme 13. a právě ta 13. pro vás může být svým způsobem zavádějící. Ale nebojte se, protože zítra se v našem vysílání Country Rádia vrátíme do dětství. Co si vybavíte, když se řeknou takové filmy jako Páni kluci, Krakonoš a Lyžníci nebo Nefňukej veverko, mají jeden velmi podstatný spojovací článek. Jaký? Dovíte se zítra. Tak úderem 6. se na vás těší Kačka a Vláďa.

0: Další hodina právě teď končí, před námi předpověď počasí a pozvánky za kulturou. Pokud byste chtěli vyrazit na nějakou skvělou muziku, tak určitě najdete něco v těchto pozvánkách. Pokud ne, tak si počkejte už na příští hodinu, protože já pro vás budu mít pozvánku na jeden koncert, který je opravdu moc pěkný a je v Českých Budějovicích. Poslechněte si více v Kukátku Country Rádia. Teď už předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách. Na teploměru je od 10 do 15 stupňů Celsia, na Jihomoravě až kolem 17. Zítra bude jasno až polojasno, v noci, ráno a dopoledne místy mlhy. V Jeseníkách a Beskydech bude nad 1100 metrů i slabě sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů Celsia.
3: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Nové struny hraje v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu v sobotu 17. října od 18 hodin. Nové struny jako vždy vystoupí s porcí trampských a swingových písní. Zahraje tady i skupina Druhá míza. Skupina Holokrci hraje v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V sobotu 17. října si zajděte zaspívat a zatančit. Se skupinou Holokrci žádná nuda rozhodně nehrozí a začínáme ve 20 hodin. Koncert legenda Petr Novák turné 2026 se koná ve středu 14. října. Vystoupí Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek, Michal Pavlík a George Beethoven. To vše v Metropoli v Českých Budějovicích a začátek je v 19 hodin. A ještě paběrky Marko Čermáka v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 v úterý 13. října od 19 hodin a 30 minut. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio. Do neklidné doby.

Už jsme se dostali za 14. hodinu, já jsem sliboval Kukátko jako pozvánku na pěkný koncert, mohu být už klidně konkrétnější, jde o poctu Petru Novákovi a je to v Českých Budějovicích už tento týden, takže kdo má rád písničky Petra Nováka a kdo má do Budějic blízko, měl by si Kukátko poslechnout. Chybět nebude samozřejmě, ale také Tulácká stezka, která je také připravena z muziky, pak Jarda Samson Lenk, nebo třeba Glenn Campbell, a nebo hned teď si dejme třeba Kamelody s Romanem Horkým. Příjemný poslech.

0: Radkem Country Rádia.
1: Mám tady další pozvánku a když říkám na skvělou muziku, tak dneska bych to úplně podtrhl, protože miluji písničky Petra Nováka a tím už pomalu se dostávám k jádru věci, protože na telefonu je pan Josef Devátý. Josef, já vás zdravím, dobrý den.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia, zdravím.
1: Tak vy nás pozvete na pěknou akci, povídejte, o co konkrétně jde.
2: Tak teď bych chtěl posluchače pozvat 14. října 2026. V Českých Budějovicích mají strašně velký kulturák, krásně jmenuje se Metropol a tam vlastně našeho turné se jmenuje Legenda Petr Novák, tam máme vystoupení, takže tam bych chtěl pozvat všechny posluchače a pozvat je na tenhle krásný koncert, který bude zajímavý tím, že tam budeme třeba i natáčet klip, novou písničku a tak dále, takže to bych chtěl pozvat.
1: Určitě.
2: Posluchače.
1: Kdo bude hrát?
2: Zajímavý na tom je, že vlastně je původní sestava, která doprovázala Petra Nováka posledních 15 let jeho aktivního koncertování, takže Karel Novák, baskytarista výborný, samozřejmě tam bude pan Eichler na bicí, prostě ta kapela.
1: Ano.
2: A k tomu ještě máme, že jo, přizvané

0: když jsme řešili, kdo by tam ještě mohl jezdit na tom tunelu, jak jsem Slávku hned volal.
1: Jasný.
0: No, takže Slávek Janoušek,
1: ano.
0: Ale samozřejmě tam bude Viktor Sodoma, který oslovil v loni 80. A taky velká hvězda, která letos oslavila 80. je Karel Kahovec, který je výborný, skvělý showman, tak ten tam samozřejmě nesmí chybět.
1: Jasný.
0: A pro posluchače mám, asi to vypadá, že by tam mohl přijet i autor textu, legendární skladatel texta teda Ivo Plicka, který vlastně bydlí v Americe, ale přiletěl teď na svoje oslavy a měl by potom teda odletět naspátek, takže to by bylo úplně třešnička na dortu.
1: Takže zveme všechny budíčáky, aby se přišli podívat, a pane devátý, pojďte ještě zopakovat jednou, kdy a v kolik hodin.
0: Takže je to 14. října letos a pořádá to i pořadatelka skvělá, paní Švarcová, která tam zažila toho Petra Nováka, takže to se na to těší a tam věří, že to vyprodáme. A teď, když to slyší posluchači Country Radio, tak asi se prostě potom zbytku vstupenek zapráší, se myslím.
1: Je to tak, je to tak. Písničky Petra Nováka jsou skvělé, máme je rádi a děkujeme za pozvánku. Ať to všechno vyjde, mějte se krásně, zdravíme kluky z kapely a těším se na viděnou, naslyšenou.
0: Já moc děkuju a doufám, že Má cesta za sluncem, která se tam bude natáčet videoklip, a autorem je právě Ivo Plicka. Tu písničku napsal v roce 1963 pro Petra Nováka, byla zakázaná, protože aby lidi neemigrovali, neutíkali za sluncem na západ. A po 63 letech jsem to natočil já, což je pro mě strašná pocta, takže Má cesta za sluncem tam bude mít premiéru.
1: Ať se to vydaří. Ať se to vydaří, k tématu se ještě vrátíme. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Hezký den a děkuju moc.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak máme tady pár dopravních informací, zopakuji polodenní výluky, není jich úplně málo. Bříza obec, Roudnice nad Labem, Stará Role, Karlovy Vary, Třeboň, České Velenice, Jindřichov ve Slezsku, Třemešná, Radnice, Chrást u Plzně a Šumperk, Zábřeh na Moravě. To jsou místa k přesedání v rámci polodenních výluk pro dnešní den. Koukám pro vás i na dálnice, dávejte pozor na D5C, máme tam pár problémů. Jednak je tedy hustá doprava mezi 110. a 100. kilometrem obousměrně a pak také na příjezdu do Prahy dávejte pozor, je tam hustější doprava. Navíc, pokud jedete směrem na Německo a přijíždíte třeba ze Zličína, tak pozor, je tam uzavřen exit 5 směr Německo, vjezd na dálnici je uzavřený, je tam taková poměrně zajímavá objížďka, takže sledujte pečlivě pokyny a dopravní značení. Pak tu mám pro vás ještě pochopitelně další informace z dálnic, třeba D11 na 8. kilometru ve směru na Jaroměř hlásí nehodu nákladního vozidla, probíhá vyšetřování, takže se připravte na nějaké to zdržení. Jinak vypadají dálnice relativně klidně, trošku hustější doprava na D1 v okolí Brna, ale to není nic nového. Stejně tak počítejte s hustější dopravou okolo 25. až 22. kilometru ve směru na Prahu, kde se pracuje na silnici. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Radio.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkně zdravím všechny posluchači a tuláky. Dnešní toulka nás zavede do Krušných hor, nedaleko Nejtku, na Tisovský vrch. Právě tam stojí jedna z nejzajímavějších kamenných rozhleden Karlovarského kraje, Paindl. Rozhlednu postavila v letech 1895 až 1897 nejdecká krušnohorská jednota a slavnostně ji otevřela v září 1897. Turistika i zimní sporty se tehdy v Krušných horách rychle rozvíjely a Tisovský vrch se tak stal oblíbeným cílem výletníků. Mohutná kamenná věž stojí na 10 metrů vysokém žulovém skalisku a od prahu až po špičku bleskosvodu měří 24 metrů. Na výhlídkový ochoz vede točité schodiště se 111 stupni, takže kdo si chce užít výhled, musí si ho nejprve trochu vyšlapat. Odměnou bude nádherné kruhové panorama. Uvidíte Klínovec, Fichtelberg, Plešivec, Doupovské hory, Slavkovský les, Karlovy Vary i část podkrušnohorské pánve. Za opravdu dobré viditelnosti jsou výhledy ještě podstatně vzdálenější. Obliba místa byla tak velká, že v roce 1908 vyrostla u rozhledny také výletní restaurace, později ještě rozšířená. Ani Paindl ale neměl vždy na růžích ustláno. Za druhé světové války přestal být objekt udržován a postupně chátral. Naštěstí se jej ale podařilo zachránit. Rozsáhlá rekonstrukce byla dokončena v roce 1987 a v roce 1993 se Paindl stal kulturní památkou. O věž se pečuje i nadále. V posledních letech prošlo opravou například historické litinové zábradlí vyhlídkového ochozu. Další novinkou pro návštěvníky jsou nové informační panely s fotografiemi a popisky okolní krajiny na všech čtyřech stranách ochozu. Paindl je volně přístupný po celý rok. Výlet nemusí nutně začínat za volantem, protože i z vlakové zastávky nejde k Tisová. Se k němu dostanete po žluté turistické značce. Závěr cesty sice pořádně stoupá, ale výhled z vrcholu za trochu námahy určitě stojí. Další informace o rozhledně Paindl hledejte například na webu kudyznudy.cz. Pěkný den a báječné toulání vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: Musím říci, že dnešní vysílání jsem si opravdu moc užil, měl jsem to nabité, ale velmi příjemně. Nejprve mezi 10. a 11. hodinou povídání s Miloněm Čepelkou a jeho vlastně narozeninová oslava tady v Country Rádiu. Pak jsme soutěžili po 11. hodině o zajímavý doplněk stravy, dali jsme si soutěž i v poledním menu. Přinesl jsem snad nějaké důležité informace pro ty, kteří prahnou po živé muzice, no ale všechno ostatní už teď obstará Miloš Keller, protože je tady 15 hodin. Já snad jen mohu dodat, že pokud chcete, tak dnes v 19 hodin je pořad Srdcem v Country, který pro vás normálně připravuji já, ale dnes je trošku výjimečný, připravil ho v podstatě Martin Kudlička a hostem bude Pavel Kopřiva ze skupiny Folk Team. Takže hezké písničky a zajímavé povídání po 19. hodině. Mějte se fajn a já se těším na slyšenou zítra v 10.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách. Na teploměru je od 10 do 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až kolem 17. Zítra bude jasno až polojasno, v noci, ráno a dopoledne místy mlhy. V Jeseníkách a Beskydech bude nad 1100 metrů i slabě sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Některá města mají problémy, protože hledají odborné pracovníky na úřady i několik let. Proto nabízejí náborové příspěvky až 100 000 korun. Ani tak se jim některé pozice nedaří obsadit. Jde například o místa na stavebních nebo investičních odborech nebo v sociální péči o ohrožené děti. Důvodem jsou údajně obavy uchazečů z odpovědnosti spojené s výkonem úřední práce. Do domova pro seniory v Mlékovicích na Kolínsku se můžou klienti nastěhovat i se svým domácím mazlíčkem. Seniori si díky nim udržují pravidelný denní režim a lépe se seznamují s dalšími klienty. S tím pomáhají také tamní terapeutické slepice. Kontakt se zvířaty může u lidí zmírňovat neklid, podporovat jejich dobrou náladu a komunikaci a společné zapojování s ostatními klienty a začleňování do kolektivu. Tak to alespoň tvrdí odborníci. Luboš Dvořák zjistil, jak je to se stavem vody.
2: Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Hejtmanka svolala komisi pro zvládání sucha a nedostatku vody na žádost Povodí Vltavy. To požádalo o schválení mimořádné manipulace na Vraném v možném snížení minimálního odtoku. Účelem je zpomalení poklesu hladiny na Slapech a případě i Orlíku do doby, než zaprší. Luboš Dvořák, střední Čechy.
1: O nových nabíječkách pro elektromobily teď kolega Savana.
3: Řidičům elektromobilů poslouží nový dobíjecí hub na Červeném mlýně v Králově Poli. Teplárny Brno tam vybudovali 11 rychlonabíjecích stanic využívajících stejnosměrný proud. Současně se může nabíjet až 22 vozidel. Součástí zázemí pro zákazníky je i prostor pro odpočinek, občerstvení či práci. Veřejnosti se hub otevírá v prosinci, informovala ČTK. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě na motorky. Filip Salač o víkendu po předchozích dvou medailových závodech obsadil 7. místo v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2. Třetí vítězství za sebou a 4. v sezóně vybojoval Španěl Izan Guevara, tedy druhý muž průběžné klasifikace. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Robert Křesťan a také Willy Nelson zahájili další hodinku odpoledního pondělního vysílání Country Rádia. A budeme dál pokračovat optimisticky. Tomáš Linka, přímá linka, když milenky pláčou, Petr Spálený, trápím se, trápím. Pak už to bude trošku lepší, Jitka Vrbová, Copáci, Vlasta Redl nebo Conway Twitty. Nebude chybět kukátko s pozvánkou a dopravní informace v půl. Nejenom tou první půlhodinkou této hodinky vás bude provázet Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech a úspěšný vstup do nového pracovního týdne.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Ondřej Fencl je opět na telefonickém spojení do Country Rádia, a to proto, aby pozval na zajímavý koncert či koncerty. Já tě zdravím a máš slovo.
2: Zdravím, ahoj Miloši, zdravím posluchače Country Rádia a chtěl bych vás pozvat na koncert superkombinace legendární Honza Hrubý na housle a moje kapela Hromosvod. Společně budeme hrát v pondělí 12. října od 7 večer v Ostravě v klubu Parník. Hrajeme starý pecky Vlády Mišíka, Michala Prokopa a hrajeme taky Hromosvodí pecky. Samozřejmě jsou tam dvoje housle, basa, bicí, velký posas a je to krásný vždycky. Takže zvu vás na Honzu Hrubýho a Hromosvod do Ostravy 12.10. v pondělí od 7 večer. A pak vás chci pozvat do Zlína, kde zahrajeme v kombinaci opět Honza Hrubý a Hromosvod 13.10. v úterý v klubu, který se jmenuje Zelenáčová šopa. Je to od 7 večer a zase budeme hrát starý Mišíky, Prokopy, Hromosvod a to vše s houslemi legendárního Honzy Hrubého.
1: Na dvojici koncertů na Moravě pozval Ondřej Fencl a popřeji hodně návštěvníků a děkuji za tuhle pozvánku.
2: Taky děkuji, těšíme se na vás v pondělí v Ostravě, v úterý ve Zlíně s Honzou Hrubým a Hromosvodem.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: Snad jsem viděl,
1: co s ním udělám.
0: Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bral jí to na stranu a svítí žil, že jaro nedělá.
2: Hello, darling. Nice to see you.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak tohle byl Konvej Twitty a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. Máme minutu po půl čtvrté. D1 z Brna do Prahy za Koberovicemi se jezdí jedním jízdním pruhem. Kolona je už od 77. kilometru. V Brně je zavřený Pisárecký tunel a tudíž jsou přeplněny objízdné trasy v centru. Plná je ku příkladu i Zvonařka. D48 na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín je momentálně neprůjezdná. Je tam dopravní nehoda. 35 na výjezdu z Mohelnice směrem na Hradec Králové. U Studené Loučky je dopravní nehoda, počítejte s tím, že se tam tvoří dlouhá kolona. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

Posloucháte Country Radio a koho na něm? Tohle byly Spojené tramské osady Praha, je na západ cesta dlouhá. Předtím skupina Marien a Memento Mori. Za chviličku konstatování, už mi lásko není 20 let, to je konstatování Jiřího Zmoška, anebo kočovné herce přivede František Nedvěd. Tak hezký poslechy nadále.

let. Už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až sedí chocholka v

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Pavel Dobeš, Brhlík a Sojka, to už je skoro jako v písničkách na přání, ale ty budou až za hodinu. Teď máme pár sekund do informací o počasí od Tomáše Adamce a pár minut do zpravodajství po 16. hodině. Po 16. hodině, co se týče muziky, otevřou vysílání Valdemar Matuška a také Taylor Swift se svojí poměrně horkou a úspěšnou novinkou. Ale počkejte si až přes Tomáše Adamce.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách. Na teploměru je od 10 do 15 stupňů Celsia, na Jihomoravě až kolem 17. Zítra bude jasno až polojasno, v noci, ráno a dopoledne místy mlhy. V Jeseníkách a Beskydech bude nad 1100 metrů i slabě sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů Celsia.
4: Láska má je láska tvá.
5: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Pořídit si vlastní bydlení je v Česku nejtěžší z celé Evropské unie. Podle indexu prosperity a finančního zdraví je na něj potřeba více než 13 hrubých ročních platů. Celkové podmínky se ale ve srovnání s unií paradoxně zlepšují. I přesto ale necelá polovina lidí vydá na domácnost přes 30% čistých příjmů a jeden z deseti dokonce přes polovinu. Složitá situace se obzvlášť dotýká mladých. V kuřecím masu z Lidlu našla státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterie způsobující salmonelozu. Letos jde už o několikátý případ, kdy je v chlazeném masu v některém z řetězců drůbeží maso s těmito bakteriemi. Oba vzorky inspekce odebrala v prodejně v Ústí nad Labem. Kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska měly datum použitelnosti do 8. srpna. Chlazený kuřecí stehenní plátek z Maďarska do 9. srpna. Můžete mít ale maso v mrazáku. Lidl vám vrátí peníze. Cestování na Liberecku bude dražší. Tady je Luboš Dvořák.
2: Jízdné v Libereckém kraji se s novým rokem zvýší v průměru o 2%. Je to méně než je inflace. Zároveň se zvýší i cena roční jízdenky, kterou umožňuje cestování v celé síti integrované dopravy v kraji. Od jejího zavedení se cena 14 let držela na 10 tisících korunách. Od příštího roku si cestující připlatí 2 tisíce. Luboš Dvořák, Liberecký kraj.
1: Dálnice D1 pravděpodobně trochu stichne. Vysvětlení má Luděk Savana Urbánek.
3: Nové protihlukové stěny přibudou na D1 u Rousínova. Podle serveru z dopravy CZ prokázala provedená studie, že budovy v sousedství dálnice jsou hlukem zatížené víc, než povolují hygienické limity. O povolení ke stavbě ředitelství silnic a dálnic žádalo už letos na jaře. Předpoklad zahájení realizace je březen 2028. Výška dosáhne 3 metrů a celková délka přesáhne kilometr. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k hokeji. Vítězná série Třince v hokejové Tip Sport Extralize je u konce. Více informací má sporták Petr Plintovič.
4: Oceláři ztratili první body v sezóně až v 10. kole v Pardubicích. Dynamo porazilo Třinec 5-4 v prodloužení. Dále Sparta zdolala Vítkovice 3-0 a vyhrála doma teprve podruhé v sezóně. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1 a ukončila sérii 6 proher. A další výsledky. Karlovy Vary porazili Kladno 3-1. Plzeň zvítězila v Brně 2-1 v prodloužení, Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice zdolali Liberec 4-3.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

vaše myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera, tohle byla Taylor Swift a její aktuální hit a úspěšný hit na americké country hitparádě I Knew It, I Knew You. I v pořadu Country Time, který uvádíme ve středu po 19. hodině, jste ji mohli několikrát slyšet. Teď zas trošku klasiky. Vojta Kyďák, Tomáško, všechno je tak, jak má být, což je pravda. Václav Neckář, Rangers, Kameloti, Karel Kahovec nebo George Strait. V ukátku opět kulturní pozvánka a v druhé polovině hodiny po dopravě hned trojice pozvánek k rannímu vysílání, k víkendovému vysílání a k večernímu vysílání. Tohle všechno pro vás obstará Miloš Keller a Country Radio. Dobrý poslech.

0: Radkem Country Rádia.
1: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Palaščáková pozve do Liberce.
2: Žamboši, nezaměnitelná česká hudební skupina, ověnčená třemi cenami Anděl v kategorii folk. A přesně tahle kapela dorazí v úterý 13. října v 19 hodin do experimentálního studia Lidových sadů v Liberci. Tak neváhejte a doražte taky, bude to parádní večer. Na viděnou s vámi se těší písničkáři v kavárně, sdružení Underfolk a Petra Palaščáková.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dospíval George Strait písničku Amarillo by Morning a je tu čas pro dopravní informace. Minuta zbývá do půl páté. Tentokrát si vystačíme s Prahou. Vyhněte se křižovatce Ohrada a také křižovatce Jana Želivského Olšanská. Z důvodu opravy tramvajových kolejí tyhle křižovatky nejsou plně průjezdné a tvoří se tam velké kolony. Dále počítejte s kolonami ve směru k D8 na Kbelské, Průmyslové a také už i na Novopatské. A ještě okolí Prahy D0 od D1 k D7 mnoho kamionů postává a regulují se i vjezdy do tunelu ve směru k D7. Obvyklé kolony potom okolo Ořecha jsou v obou směrech. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
3: Nahlédneme do historie.
4: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.

0: Tohle byl Mirek Hofman a Greenhorni, Vlak má zelenou, předtím Petr Kocman s Libem Nezarmoutíš, za chviličku Scott McKenzie San Francisco a nebo Nezmaři bodláky ve vlasech. Ale teď v tuhle chvíli má slovo kolega Vláďa Vlach, snad nezarmoutí s Libem toho, co budou zítra ráno vysílat s Kačkou.
1: Ahoj, milí posluchači Country Rádia. Zítra máme v kalendáři možná pro mnohé trochu nelichotivé datum. Ano, máme 13. a právě ta 13. pro vás může být svým způsobem zavádějící. Ale nebojte se, protože zítra se v našem vysílání Country Rádia vrátíme do dětství. Co si vybavíte, když se řeknou takové filmy jako Páni kluci, Krakonoš a Lyžníci nebo Nefňukej veverko? Mají jeden velmi podstatný spojovací článek. Jaký? Dovíte se zítra. Tak úderem 6. se na vás těší Kačka a Vláďa. Country Radio.

0: Druhá pozvánka v této hodince bude věnována víkendu. Nevadí, že je pondělí, o to více a déle se budete moci na víkend těšit. Víkend Country Rádia v sobotu 17. a v neděli 18. mezi 8. a 17. hodinou bude věnován právě vydávané reedici na CDčku zásadního LPčka Rangers 3 z roku 1971 a bude se o něj soutěžit v rámci víkendu s Rangers. No a jedinou výjimkou bude hodina mezi 12. a 13. v sobotu i v neděli, kdy tento čas v polední siestě bude vyhrazen písním Romana Horkého. Tak kdo máte rádi Kameloty nebo Rangers, tak si to o víkendu určitě užijete.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: No a poslední pozvánka v této hodině, vlastně ta nejaktuálnější, je to k dalšímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V první polovině hodiny jako každý den Tulák, Vítek Pěkný a také Fígle a Dobroty Františka Mlsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček nabídne písničku z Karavany, Vítek Pěkný přijde s pořadem Country pod kapotou. Zahrajeme si také vítěznou písničku z nedělní Bonanzy a připomeneme si také, co bude v úterý ráno k vysílání. V 19 hodin srdcem v Country říjnové vydání tohoto pořadu. Tentokrát bude hostem pořadu Pavel Kopřiva, no a protože Pavel nerad opouští hranice svého milovaného Brna, vyspovídá ho pro pořad kolegy Milana Šmita náš brněnský kolega Martin Kudlička. Ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním nabídne vám Martu Kubišovou, Charlie Danielse, Příbuzné nebo Chris Rea. Já vám teď nabídnu Tomáše Adamce.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách. Na teploměru je od 10 do 15 stupňů Celsia, na Jihomoravě až kolem 17. Zítra bude jasno až polojasno, v noci, ráno a dopoledne místy mlhy. V Jeseníkách a Beskydech bude nad 1100 metrů i slabě sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů Celsia.
3: Čatošce nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma bydlení. Růst cen starších bytů ve třetím čtvrtletí oproti první polovině roku zpomalil. Metr čtvereční se v průměru prodával za 86 538 korun. Starší byty zdražily nejvýrazněji v Hradci Králové, ale také v Ústí nad Labem. Koťata z minnesotského útulku se podívala do akvária, kde zblízka pozorovala podmořský život. Akvárium pozvalo i štěňata z psího útulku, ovšem v jiný den než koťata. I takové věci se dějí ve světě. Vrátíme se zpátky domů. Čas letí a Luboš Dvořák už myslí na Vánoce.
2: Vánoce 2026 se v našem zpravodajství začaly objevovat už v létě, kdy města začala s předstihem vyhlašovat konkurzy na vánoční strom. V nákupácích se už na nás usmívají tematické čokoládové figurky a pak přichází dobročinnost. Už v pondělí startuje v Liberci, Chrastavě a Praze sbírka zachovalých vánočních ozdob, které se už doma nehodí, nebo jste změnili představu o své výzdobě. Za nápadem stojí spolek Amélie, který se 20 let věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejím blízkým. Aktuálně sídlí v krajské liberecké nemocnici. Co se s donesenými ozdobami bude dít dál? Sbírka trvá do konce listopadu. Pak se přesunou do prodejního stánku Amélie pod střechu obchodního centra Forum v Liberci. Jejich prodej je v plánu od 11. do 17. prosince. Vítěšek ze sbírky pak pomáhá zajistit bezplatné psychosociální služby pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Tak hodně dobrých skutků přeje Luboš Dvořák.
1: Sport. Fotbal, hokej, ale i jeden velmi netradiční sport. To všechno měl o uplynulém víkendu v Merku náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Fotbalisté Sparty splnili v 10. kole šance ligy roli favorita. Doma na Letné si poradili s Pardubicemi 2-0 a v neúplné tabulce se posunuli na 3. místo o 8 bodů za vedoucí Slávy. V dalších nedělních zápasech Liberec doma prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. V hokejové Tipsport Extralize je u konce vítězná série Třince. Oceláři ztratili první body v sezóně až v 10. kole v Pardubicích. Dynamo porazilo Třinec 5-4 z prodloužení. Dále Sparta zdolala Vítkovice 3-0 a vyhrála doma teprve podruhé v sezóně. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1 a ukončila sérii 6 proher. A další výsledky. Karlovy Vary porazili Kladno 3-1, Plzeň zvítězila v Brně 2-1 v prodloužení, Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice zdolali Liberec 4-3. A jubilejní 30. českou námořní rally, nejstarší český jachtařský závod pořádaný v zahraničí, vyhrál tým Rodop, vedený Martinem Kulíkem. V chorvatském Biogradu na moru tak získal titul mistra České republiky.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Zahrajte prosím písničku od Františka Kasla, Jak se ti spí. Písničku posílám k dnešním narozeninám pro mou kamarádku Petru Vaňkovou. Milá Péťo, chci ti popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. To ti přeje Martina.
2: Jak se ti spí, má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství. Jak se ti spí,

proč nejde to vrátit do stejné řeky, dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí, a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptá, jak se ti spíš,

a tak se ptám, jak se ti spí, možná se vrátíš.

0: zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olin, zdravím.
1: Zdravím také, dovolal jsi se Oline do písniček na přání, co to bude a pro koho?
2: Já bych dělal písničku Dědečkovy hodiny a bylo by to pro kamaráda Pepu a jeho přítelkyni Ivu, kteří teď momentálně ve Fenštátě na Planiskách rekonstruují koupelnu, tak doufám, že se jim to daří, takže aby jim to odsejpalo od roky, nebo možná už to mají hotový. Takže bych je tímto chtěl pozdravit a to by bylo všechno. Já moc krát děkuju.
1: Tak jeho písnička bude za chvíli. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji moc.

A můj děda řadu let vstával ráno přesně v pět, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem,

to tak, život jede jako vlak, ať poženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

století budou kráčet rok za rokem celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Teď budeme trošku improvizovat. Sešel se nám tu jeden mail s naprosto neznámou písničkou, jeden mail bez písničky a jeden všeobecný mail. Tím začneme. Ahoj, zahrajte prosím všetkým oslávencům od kapely Žltý pes. Sametová, píše Charlie z Bratislavy. No a ty dva oslavence tady máme. Prosím o zahrání k dnešnímu životnímu jubileu rovných 70 let. Píše Zdeněk Lavaš ze Zlatých hor, nenapsal, co? Naše posluchačka sice napsala, co, ale to je ten naprosto neznámý interpret. Prosím zahrát k mým dnešním 70. narozeninám písničku, píše Ivana. Tak oběma vyhoví Žlutý pes.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty,

Barony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Sedím se svými dlouholetými kolegy z HZS na smutno veselé rozloučce, kde se musím po 23 letech rozloučit se svým záchranářským posláním, ale hlavně s nimi. Jsem rád za každého, kdo přišel na poslední setkání nebo kdo musí sloužit, ale rád by přišel. Rád bych dal klobouk dolů před jejich prací, která je čeká. Zdravím každého, kterého jsem během svého hasičského života potkal. Píše Vlad od HZS a přeje si písničku od skupiny Pokes. Tady je ta, kterou máme v playlistu.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás. Já mám hrozně velkou prosbu. Já bych chtěla zahrát písničku od Františka Nedvěda Čeroký byl. To už jsem neslyšela hrozně dlouho. Jen tak pro radost a pro všechny dobrý lidi.
0: Tak jo, tak ji zahrajeme za chvilku. Mějte se zatím hezky, naschle.
1: Díky, naschle.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ani v této hodině nezapomeneme na dopravní informace. Komplikovaná situace je v Brně, je uzavřen Pisárecký tunel a jsou plné všechny možné objízdné trasy i přes Bystrc. Počítejte tedy s dlouhým zdržením v centru města. Na dojezdu do Brna od Vyškova po D1 je kolona od 226. kilometru. V okolí Prahy Uhříněve ve směru z Prahy je dopravní nehoda v Uhříněvsi. Dlouhé kolony, počítejte se zdržením víc jak půl hodiny. Dlouhé kolony jsou také na sjezdu z D1 na D0 od směru od Brna. Srazily se tam dva kamiony a počítejte s tím, že i osobní auta mají obtížný sjezd z D1 na D0. A ještě k Belská. Je tam uzavřená odbočka do Letňan, počítejte s dlouhými kolonami ve směru k D8. A také připomínáme práce na silnici a na tramvajové trati v ulici Jana Želivského a v okolí Ohrady. I tam je dopravní situace velmi komplikovaná a zdržíte se. Další doprava za hodinu.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 13. října věnujeme náš pořad kamarádům staré řeky.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
2: A jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání. Prosím, zahrajte Vracecího kocoura pro všechny posluchače a zvlášť pro posluchačku, která sdělila v jednom víkendovém pokecu, že její kočka na tyto písničky reaguje, píše Romana a my hrajeme.

připravení. Od rána až do večera samý trampoty a moc ho žralo, že mu kocour chcával na boty. Nejdřív doufal, že se kocour časem zatoulá, dal ho paní, co má ráda v troubě kocoura. Věřil, že snad konečně

0: se splet.
1: Strašní hrůze, co zaskočou, ještě na tropí. Dal Kukovi dolar, ať ho v pytli utopí. Byl z toho však nakonec jen převrženej čun. Za dva týdny kluka teprv vylovili zvon.

Soused nabídžel picne, tak jak zajíce. Dynamit a štěr kládoval do brokovnice. Děsná pecka rozlehla se krajem do dály. Kousky ovce po lesích, pak dva dny hledal.

0: i natřání na Country Rádiu.
1: Zahrajte prosím pro moji kamarádku Magdu k jejím dnešním narozeninám skladbu Velká cesta, píše Radek z Kralup.

0: z country a českých písniček. Country Radio.
1: Vídal jsem ji každé ráno. Když jsem scházel polní cestou, čekávala v planém stínu jabloní. Modré číny, plné záplat, fričko s nápisem The Beatles, bylo zřejmé, že jí škola nevoní. Tehdy jsem si málo všímal, jak se dívá, co já dělám, a jak se snaží nebýt malou dívenkou. Jen mi někdy bylo k smíchu, když jsem slyšel kolem jdoucí

0: smutný, to když slyším kolem jdoucí. Podívejte, jsou jak Jeník s Mařenkou.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: A úplně nakonec za Alenkou Ali Alčou a také za Markétkou, cokoliv rytmického od Tamy Vinet posílá Roman.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách. Na teploměru je od 10 do 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až kolem 17. Zítra bude jasno až polojasno, v noci, ráno a dopoledne místy mlhy. V Jeseníkách a Beskydech bude nad 1100 metrů i slabě sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů Celsia.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady práce na konci září evidovaly 368 377 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 5514 méně než o měsíc dřív. Na Šumavě a v německém Bavorském lese žilo loni nejméně 43 vlků. Počet vlků v regionu stále stoupá. Elektrárny na Vltavské Kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50% elektřiny v porovnání s dlouhodobým průměrem. Opuštěné vlakové nádraží v Kovářské na Chomutovsku by se mohlo příští rok z části otevřít veřejnosti. Přáli by si to majitelé, kteří opravu budovy platí ze zisku z ubytování v předělaných vagonech. Letošní houbařská sezona byla kvůli suchu na Vysočině nejslabší za několik let. Jestli zaprší, houby podle mykologů ještě mohou růst. Zastavit je nemusí ani první ranní mrazíky. Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou se v příštích letech objeví sova, čmelák, papuchalk a ježek. Nahradí tak britské historické osobnosti, jako například politika Winstona Churchilla. To byly dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek nevám přeje a zítra se opět naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkně zdravím všechny posluchači a tuláky. Dnešní toulka nás zavede do Krušných hor, nedaleko Nejtku, na Tisovský vrch. Právě tam stojí jedna z nejzajímavějších kamenných rozhleden Karlovarského kraje, Pajndl. Rozhlednu postavila v letech 1895 až 1897 nejdecká krušnohorská jednota a slavnostně ji otevřela v září 1897. Turistika i zimní sporty se tehdy v Krušných horách rychle rozvíjely a Tisovský vrch se tak stal oblíbeným cílem výletníků. Mohutná kamenná věž stojí na 10 metrů vysokém žulovém skalisku a od prahu až po špičku bleskosvodu měří 24 metrů. Na výhlídkový ochoz vede točité schodiště se 111 stupni, takže kdo si chce užít výhled, musí si ho nejprve trochu vyšlapat. Odměnou bude nádherné kruhové panorama. Uvidíte Klínovec, Fichtelberg, Plešivec, Doupovské hory, Slavkovský les, Karlovy Vary i část Podkrušnohorské pánve. Za opravdu dobré viditelnosti jsou výhledy ještě podstatně vzdálenější. Obliba místa byla tak velká, že v roce 1908 vyrostla u rozhledny také výletní restaurace, později ještě rozšířená. Ani Pajndl ale neměl vždy na růžích ustláno. Za druhé světové války přestal být objekt udržován a postupně chátral. Naštěstí se jej ale podařilo zachránit. Rozsáhlá rekonstrukce byla dokončena v roce 1987 a v roce 1993 se Pajndl stal kulturní památkou. O věž se pečuje i nadále. V posledních letech prošlo opravou například historické litinové zábradlí vyhlídkového ochozu. Další novinkou pro návštěvníky jsou nové informační panely s fotografiemi a popisky okolní krajiny na všech čtyřech stranách ochozu. Pajndl je volně přístupný po celý rok. Výlet nemusí nutně začínat za volantem, protože i z vlakové zastávky nejde k Tisová. Se k němu dostanete po žluté turistické značce. Závěr cesty sice pořádně stoupá, ale výhled z vrcholu za trochu námahy určitě stojí. Další informace o rozhledně Pajndl hledejte například na webu kudyznudy.cz. Pěkný den a báječné toulání vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeji hezký pondělní podvečer u čaj o 6. Dnes mám pro vás opět rychlý a dobrý recept na taštičky s mletým masem. Co na to budeme potřebovat? Listové těsto nebudeme vyrábět, koupíme si hotový. Hladkou mouku na vyválení máme. Náplň. Půl kila mletého masa. Všichni víme, že nejlepší osvědčená naše kombinace je hovězí a vepřové půl na půl. Dva porky, dvě cibule, tři stroužky česneku, lžíce sojové omáčky, lžička mletého zázvoru, půl lžičky pepře, ale to bych nechal na vás přiměřeně, a stejné množství červené papriky a sůl. Ten se vyválíme, to listové těsto, tak na 2 mm a nakrájíme na čtverce, tak asi tak 8x8 cm. Na každý dáme lžíci náplň, to je vyzkoušený. Těsto přeložíme a okraje pěkně přimáčkneme, takže vyrobíme takový taštičky. Tak, dáme na plech s pečícím papírem a pečeme předehřáté troubě do zlatova. Ta teplota, to záleží na tom, jak to máte vyzkoušený. Můžete potřít rozšlehaným vejcem. A ta náplň, mleté maso smícháme s drobně nakrájeným porkem, cibulí a česnekem, přidáme sojovku, zázvor, mletý pepř a papriku, osolíme a promícháme. No a to je všechno. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: vidíš a je po mně. S Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky nejen na zítra. Klatovy Nýrsko, Milesko Písek, Bříza obec Roudnice nad Labem, Stará Role, Karlovy Vary Dolní nádraží, Třeboň České Velenice, Jindřichov ve Slezsku, Třemešná, Radnice Chrást u Plzně a Šumperk Zábřeh na Moravě. To jsou polodenní železniční výluky. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

Malše, Úpa, Ohředvě, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Aj, Moravice, Hornát, Hnilec, Beronka, Mželatorice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará Říka,

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
3: Ahoj, milí posluchači Country Rádia. Hlásí se vám Jiří Vondráček s písničkou 42. týdne a tou je písnička Nic to nestojí, kterou vám zaspívá František Kasl. Já mám opravdu radost, že vám tyhle písničky týdne můžu takhle každý večer poslat, protože to je skvělý, že tady na Country Rádiu ta možnost je. Zahrát i takový, který třeba se jenom těší teprve na vaši přízeň. No a tak se budu snažit vybírat ty nejlepší z karavan, aby se vám s nima příjemně kráčelo po země kouli. František pokřtil své album Nic to nestojí na festivalu Třebšinské zvonění a požádal Mirka Palečka a mě, abychom mu to nové album pokřtili. Tak se taky stalo a my teď můžeme přát písničkám z nového alba, které jsou i starší a upravené, aby dolétli k těm, ke kterým mají doletět. Písnička 42. týdne se jmenuje Nic to nestojí, zpívá František Kasl.

byli jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Miliony aut musí neplánovaně do servisu. Německý Volkswagen právě spouští jednu z největších svolávacích servisních akcí posledních let. Jedná se o problém s řízením. Týká se oblíbených modelů značek Volkswagen, Škoda, Audi i Seat. Celosvětově může jít až o několik milionů vozidel vyrobených v různých obdobích přibližně mezi lety 2013 až 2024. Masivní servisní vlna se tak nevyhne ani českému automobilovému trhu. O co vlastně jde? Kvůli korozi totiž může dojít k oslabení upevňovacího šroubu mechanismu řízení. Ten by se v krajním případě mohl ulomit, což by mohlo vést až k problémům s řízením během jízdy. V autorizovaných servisech proto mechanici rizikový díl zdarma vymění za nový, odolnější proti korozi. Závada se týká řady populárních modelů, například Volkswagenu Golf a Tiguan, Audi Q3, Seatu Ateca a také vozů Škoda. Celá akce bude probíhat postupně v několika fázích. Rychlost svolávání ovlivní mimo jiné klimatické podmínky v jednotlivých regionech a také dostupnost potřebných náhradních dílů. Majitele dotčených vozů bude automobilka postupně kontaktovat a pozve k bezplatné opravě. Panika tak rozhodně není na místě. Německý úřad KBA v souvislosti s touto zprávou zatím neeviduje žádné nehody ani zranění. Podle automobilky se navíc problém může skutečně projevit jen u velmi malého počtu vozidel. Majitelé tedy nemusí okamžitě odstavovat své auto, rozhodně by ale neměli případnou výzvu k návštěvě servisu ignorovat. Pro automobilku tak půjde o poměrně drahou záležitost, protože celá akce připomíná neblaze proslulý emisní skandál z minulosti. Vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Ahoj, milí posluchači Country Rádia. Zítra máme v kalendáři možná pro mnohé trochu nelichotivé datum. Ano, máme 13. a právě ta 13. pro vás může být svým způsobem zavádějící. Ale nebojte se, protože zítra se v našem vysílání Country Rádia vrátíme do dětství. Co si vybavíte, když se řeknou takové filmy jako Páni kluci, Krakonoš a Lyžníci nebo Nefňukej veverko? Mají jeden velmi podstatný spojovací článek. Jaký? Dovíte se zítra. Tak úderem 6. se na vás těší Kačka a Vláďa.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Srdcem v country. Aneb, muzikantské povídání Milana Šmita a jeho hostů, nejen o hudbě.
1: Krásný dobrý podvečer vám přeje Milan Šmit, ale také mý dnešní spolupracovníci, protože dnešní Srdcem v country bude malinko jiné. Mým hostem v říjnovém vydání je totiž Pavel Kopřiva. A protože Pavel Kopřiva a Folk Team se připravují na velké koncerty, kde budou křtít nové album, tak nemohl z Brna přijet sem k nám do Prahy a tak jsme požádali našeho brněnského spolupracovníka Martina Kudličku, aby ho vyspovídal tak trošičku za nás. Příjemný poslech.

0: Hezký den z Country Rádia, přeje Martin Kudlička. Dnes v pořadu Srdcem v Country nejsme jako obvykle v pražském studiu s Milanem Šmitem, ale jsme v Brně a nejsme tedy ani ve studiu, ale jsme přímo v bytě našeho dnešního hosta, kterým je Pavel Kopřiva. Pavle, ahoj.
1: Já tě zdravím a ty všechny posluchače. Teďka nesedíme v bytě, teďka sedíme ve zkušebně folk týmu. Tady nikdo nebydlí, tady se jenom tvoří a nadává.
0: No, máš možná trošku pravdu, protože jsem tady byl svědkem jedné zkoušky nedávno a Roman Venslovský tam něco udělal během té zkoušky, co se ti tak úplně nelíbilo a ty jsi mu to pěkně nandal.
1: Já jsem myslel na sebe zvyklý těch 52 let nebo jak dlouho, takže to takhle nesmíš brát. On mě zná, že to nemyslím zle, i když, no nemyslím to zle.
0: No to by mě i zajímalo docela, protože vy jste vlastně jako ty, Ivan Huvar a Roman Veselský, jste ta základní trojice, svatá trojice folk týmu. Vy jste se nikdy nerozhádali?
1: Ty blaho. Hádáme se, ale naštěstí jenom o tom, jak udělat písně. Jo? Nehádáme se v ostatních tématech, jsme naprosto zhodní, akorát si někdy přizvukujeme, když potřebujeme něco si utvrdit, že to tak je, ale pokud jde o muziku, tak tam se hádáme často a to je dobře.
0: Ty nejsi tak úplně autor hudby, že jo?
1: Nejsem, ne.
0: Většinou to Roman nebo Ivan Huvar dělají muziku, texty, všecko. To znamená, že víceméně mezi nimi dvěma by mělo dojít k nějakým třenicím případně.
1: Víš, jak oni to dělají? Oni to dělají tak, že jeden či druhý nenápadně a solo jdou za mnou a já jsem ten arbiter elegantiárum, který pak říká, jestli tu píseň ano nebo ne. A oni jsou takový alibisti, oni si to mezi sebou neřeknou, oni to dají přeze mě. Což je teda samozřejmě pro mě velice nedobrá role dneska, ale já to vyřeším vždycky.
0: Přesto všechno, a to samozřejmě není žádný velký zádrhel, to je v kapelách daleko horší to bývá, tak vy jste takzvaně vrhli na pulty prodejen svou 8. studiovou desku.
1: No člověče, po 14 letech jsme se stopořili, jak já říkám, a říkali jsme si, že ještě než skončíme na Centrálce, což je teda brněnský hřbitov, tak, že bychom ještě něco mohli udělat a chlapci teda donesli materiál, který, z kterého mám radost, ano a hlavně mám radost, že jsme to docela dobře natočili a že se to i hraje pomalinku, takže dobrý.
0: No dneska se bude na konci světa, nemáte takový ten druhý význam, že to je na konci vaší kariéry, ještě to nehodláte zabalit, že jo?
1: Tak zabalit to nehodláme, ale otázka, jestli ještě něco natočíme, ale já mám teďka jako jeden nápad, možná, že ještě něco uděláme.
0: Myslím, že o té desce a kolem věcí, které se kolem ní točí, ještě dneska něco řekneme, tak pojď vybrat na úvod nějaký song z ní.
1: Tak bychom slyšeli na začátku titulní píseň, teda na konci světa. No a teďka bych dal písničku, která se taky hraje občas na Country rádiu i na jiných rádích. Jmenuje se Velký vůz.

0: Podzim s Country Rádiem.
1: Jsme v pořadu Srdcem v country na Country Rádiu samozřejmě. Naším hostem je dnes Pavel Kopřiva, manažer, ředitel, kapelník a houslista brněnské kapely Folk Team. Tak těch funkcí, které jsem vyjmenoval, je docela dost. A musím teda říct, že ty nejenom, že skutečně děláš jakýsi prostor pracovní pro svou kapelu, tak taky pořádáš docela dost akcí pro jiné kapely. Vlastně se zabýváš tím, aby se v Brně něco v tom folku a country dělo.
2: Ano, já se snažím trošku dělat festivaly, dělám ve spolupráci s Country Rádiem Country Fontánu a pak dělám folkové léto tady v Brně v Řečkovicích bezvadným amfíku. Tady jde o to, že já se snažím něco dělat pro tu generaci 40+, protože pro ty mladochy dneska dělá kde kdo těch festivalů je strašně moc, že jo. Ale pro takovou tu generaci starší, nechci říkat vrstevníky, pro vrstevníky to už by bylo moc, ale 40-50+, to moc není. A já jsem hrozně rád, že mě tam ty lidi chodí a že to ocení, že je pro ně něco takového k dispozici.
1: No, pro mladěchy, tak já si tak vzpomínám, že ty jsi třeba jeden z těch lidí, kteří jakoby vytáhnul někam Tomáše Kluse.
2: To je taky pravda, že Tomáš byl, nevytáhl úplně, Tomáš byl, myslím, na druhým velkým festivalu u mě, když jsem ještě dělal ve Strážnici festival Slunce, Tomáš Recht, ale z těch kapel takových, co tohle, tak já třeba Epidemie taky byla na jednom z prvních těchto, která se mě líbila hrozně moc od začátku. No a pak budu vykládat o Chunky Show, že jo? Chunky Show taky byly vlastně jedna z prvních kapel, kterou jsem i vydal, protože, jak jsi možná asi neřekl, tak jsem mám i vydavatelství, 152 titulů jsem vydal. A je fakt, že některé tady ty mladé kapely díky tomu pak pokračovali, no, a nebudu říkat, že mám zásluhy s Klusem, to vůbec teda ne, ale mám radost, že když jsem odhadl, že teda je dobrý, takže se pak to ukázalo, že jo.
1: Ještě než si pustíme další song, tak ty jsi zmínil, že máš vydavatelství, tak takým odborným pohledem má to ještě vůbec smysl vydávat fyzická CDčka?
2: Prosím tě, já mám hrozný štěstí v tom, že to, co vydávám, tak to je většinou pro tu starší generaci, která ještě to má na čem přehrát. Takže já si myslím, že ti mladěši už mají smůlu trošku, že to všecko pak už se bere jenom z tohohle, že, z cloudu někde, z nějakého obláčku, nějakým Spotify a tak dále. A tady se ještě kupuje občas něco do, samozřejmě se to nedá vůbec srovnat s tím, co by bylo v těch 90. letech. Mně se hrozně líbí, když se řekne, to teďka se prodávají LPčka stejně jako CDčka. No jasně, stejně blbě, no tak to tak je, jo. Ale tak já si nestěžuju, že jo, protože je fakt, že co já teďka vydávám, tak je hlavně Folk Team a Roman Dragon a občas nějakou reedici, nějakých Big Beatů dělám, ale teďka už samozřejmě to není tak, jak v těch devadesátkách, kdy jsem byl v podstatě, já nevím, pátý největší vydavatelství. Jo.
1: Tak pojďme zase pustit nějakou muziku.
2: Já myslím, že bychom mohli trošku něco legračního, pojďme tam dát píseň Rohypnola Viagra, to je taková, řekl bych, pro ty 60+ aktuální.

0: Jsme v pořadu Srdcem v country, hostem dnešním je Pavel Kopřiva, tohle byla píseň Rohypnul a Viagra, nemá to být spíš v obráceně?
1: Čeče, nevím, jestli to má být v obráceně, každopádně myslím si, že Ivan se trošku přepsal, když ten název Rohypnul je dobrý. Já nevím, jestli ještě Rohypnul vůbec na trhu, člověč. Viagra jo, ale ten Rohypnul nevím, takže já myslím, že to je spíš o té Viagře.
0: Píseň je to vtipná samozřejmě a je to taky z nové desky Na konci světa. Vy k tomu vydání toho alba samozřejmě chystáte koncerty, křty a jeden docela, řekl bych, výjimečný koncert.
1: Takže myslím, že můžu pozvat posluchače. Já vím, že teda pak v té repríze to už bude teda špatně, protože to už většinou ty křty budou odehrány. Nicméně v premiéře vás můžu pozvat 11. října do Zelenáčovy šopy, kde jako kmotr nám přijde Karel Markitán to okřtít. 15. v Ostravě v Hrigonce jako kmotr nám přijde okřtít Jaromír Jarda Nohavica. Jarek, ne Jarda. Jarek Nohavica. On si Jarda neříká. Jarda je Samson. A dokonce si s náma i zahraje, protože my máme s ním nacvičených pár písní. No a 18.10., což je neděle, Malostranská beseda, tam je Jaroslav Olinné z Chleba, který si taky s náma něco zahraje, respektive my s ním. No a pak teda je to, co ty říkal, to hlavní 19., to je den poté, to znamená v pondělí 19. října, Národní divadlo, respektive Mahenova činohra v Brně. Tam bude kmotrem Hana Ulrichová, s kterou taky něco zahrajeme, Roman Horký, ty tam budeš teda, pokud přijdeš, nezapomeneš.
0: No, mám to napsáno určitě.
1: Dobrý, tak jo. A Monika Maláčová, nyní se jmenuje Monika Eichmayer, což je strašně šikovná, naprvé herečka, která prošla všemi brněnskými divadly a výborná zpěvačka, která před revolucí, myslím, se to jmenovalo Domácí lékař, nebo nějak tak ta kapela. Výborně zpívá, na té desce nám tam zpívá vokály. No a pak, až v listopadu, tož by mohlo u té reprize ještě fungovat, v listopadu budeme 26.11. v kině Koruna v Břeclavi.
0: No, když je tady zmiňoval takový portfolio svých umělců nebo svých koní ve své stáji, tak sourozenci Ulrichovi tam jsou taky?
1: Čeče, ne, ty u mě ve stáji nejsou, i když kdysi dávno mě Petr nabízel nějakou desku a já jsem tenkrát seznal, že že je to na mě příliš populární kapela a že to bude lepší pro nějaké opravdu velké vydavatelství, ale jsme s Petrem kamarádi samozřejmě a s Hankou jsem po revoluci, když byla taková ta škola otevřená, o kurzy s angličtinou, jsme spolu seděli v lavici, takže to bylo dobré. Krás tam učili, jak budeme jezdit po tom světě a co máme říkat na tom koncertu. To byla hrozná legrace. No, takže pojďme si pustit nějaký Ulrichovi.

0: to, co všechno děláš v oblasti muziky, to už jsme zmínili. Ale je potřeba posluchačům taky říct, že jsi normální člověk.
1: A... Jo, tyjo, díky, Růženko, dobrý.
0: A že máš taky třeba nějaké koníčky, rád vaříš, nebo stavíš chaty, nebo něco, nebo nějakou úchylku dokonce, máš něco takového?
1: Čiže tak o úchylkách asi úplně mluvit nebudu radši, protože to bych mohl skončit někde v nějakým, nějakým ústavu, ale ne, no tak kecám. Takže moje úchylka jsou psi, protože máme tady s přítelkyní tři a je to bezvadný plemeno, jmenuje se to ruská barevná boloňka, je to vlastně boloňák, ale ty jsou většinou bílí, že jo, ale my máme černý, jo? Takže to je docela hezký a jsou to hrozně milí psi a hlavně jsou bezvadně, jsou pro alergiky, jo? Čili nejdou z nich chlupy a tak dále, tak to je jedna moje úchylka. Druhá moje uchylka je ta, že občas čtu nějaké knížky, teda to teda docela jo. No a třetí je chalupa na Vysočině, no tak to jsou takové jako normální věci, tohle má většina lidí.
0: A jako správný impresário, tak pořádáš na chalupě nějaké hudební dýchánky někdy?
1: Hele, dýchánky, my tam občas máme soustředění s kapelou, vždycky se tam pak musí dva dny uklízet, ale je to tam prima, no, protože jako já tam mám velký jakoby nádvoří uzavřený a tak tam se dá v létě samozřejmě sedět a hrát a je to tam prima. No,
0: no chalupa je to na Vysočině, takže houbař asi si, ne?
1: Cože?
0: Jestli si houbař, když máš chalupu na Vysočině.
1: Člověče, houbař jsem, ale jak ty lesy teďka tam zmizely, tak jako já jsem tudy šel do lesa, kam jsem vždycky chodil a on tam nebyl, jo. Takže jo, já mám hrozně rád houby, jako. Ne, že bych je nějak extra jedl, ale chodím, ale ono to je spíš o těch procházkách v tom lese, protože to mě uklidňuje a je tam čerstvý vzduch, takový ten nablhlej, což já mám rád. Takže jo, ano, chodím.
0: Tak pojďme teď zase pro změnu za muzikou, co si pustíme.
1: Já bych tam zkusil na takovou věc, která je vlastně úvodní na té desce, jmenuje se Valkýry a ten text není úplně jednoduchý, ale teďka jsme to kdesi hráli a docela se to líbilo, tak pojďme do něj.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Srdcem v country. Na Country Radio.
1: Folk Team, přesný Pavel Kopřiva, dnes v Country Radio v pořadu Srdcem v country. Tak to byla další ukázka z nové desky, která se bude Na konci světa. A já bych se ještě jednou tady vrátil k tomu tvýmu soukromí, protože to málo kdo třeba ví, ale ty nejsi muzikant, ty jsi doktor.
2: Tak my jsme tam v kapele dva doktoři, jeden učitel, že jo?
3: Ale
2: máš pravdu, že já jsem po skončení lékařské fakulty asi 12 let učil, byl jsem na epidemiologii a pak, když to tady zahřmělo v tom plíšáku, jak já říkám, v tom 89., tak jsem si říkal sakra, neměl bych něco zkusit, když je tady ten kapitalismus. A tak jsem asi v 91. zvedl kotvy a začal jsem se věnovat vydavatelství. A je fakt, že teda ty devadesátky to šlo. To bylo opravdu zajímavé. To jsem byl pořád v autě na cestě do Lodění, kde jsem vozil ty LPčka Plíhala a Nezmaru a tady těch kapel a Kamelotu, který jsem jako měl hned na začátku. A dá se říct, že se fakt tenkrát dařilo, no ale pak samozřejmě přišly CDčka, LPčka, už nic, no a teďka jako, to jsme si říkali už, no teďka vždycky já tam dám CDčka, LPčka a přijde paní a řekne, já to nemám na čem přehrát. Tak kde to visí? Já říkám, no tak na Spotify a na YouTube. Jo, to mám zaplacený, tak jo, no tak. No.
1: Přestože už tu práci neděláš dávno, tak pořád si vázám tou přísahou, že kdyby se...
2: No to jo, takže jestli se tady zhroutíš, tak ti zatlačím oči. To není vůbec žádný problém. Ale je teda pravda jedna věc, že jsem si musel oprášit spoustu vědomostí díky tomu, že já mám těch diagnóz docela dost, jak já vždycky říkám, na dvě A4, a tak když máš nějaký problém zdravotně, tak se to musíš naučit, a u mě to je tak, že samozřejmě jsem takový zvídavý, tak se znovu doučuji všechny možné typy od revmatologie přes chirurgii a internu, no ty, já normálně poučuju toho Ivana Uvara, který je atestovaný PhD, ale je fakt, že on je teda bohužel gynekolog, takže tam v tom moc přehled nepotřebuju mít, ale já mu radím normálně s některýma věcima už. Ale to je díky tomu, že ne jako v té gynekologii, ale to jako to ne, ale v těch jiných věcech. No tak je fakt, že pro mě to je jako, že si oprašuju některé vědomosti.
1: Jak jsi řekl krásně, že bohužel je gynekolog, to znamená, ty máš tu výhodu, že máš ty chlapy v kapele, že kdyby něco, tak víš třeba, co máš udělat, ale ten Ivan by se třeba rád o někoho postaral, nemá o koho, tak nějakou zpěvačku byste mohli třeba.
2: Ne, to on umí, tady tu první pomoc, tak co stejně jako s holýma rukama nenaděláš nic jiného, než dáš do stabilizované polohy a zjistíš, že si dejchá a zavoláš nějakého lékaře, že jo. No, my jsme měli jako humornou historku kdysi dávno, kdy nám náš zvukař Miloš Holan, dej mu pánbu věčnou slávu, spadl v hotelu z druhého patra přímo na recepci a ležel teda a mysleli jsme, že je po něm, no nebylo po něm a tak jsme s Ivanem k němu šli a Ivan říká, no tak co s ním budeme dělat? Já říkám, no tak ho vyšetří. Já říkám, no tak to asi v mém případě to vyšetření moc by mu nebylo platný. A já říkám, no tak moje vyšetření s tím, že bych zjistil, jestli je to infekční, tak asi ne, no tak ho naložíme a jeli jsme do špitálu. Takže tak asi.
1: Dva doktoři přivezli pacienta do špitálu, no to muselo být zajímavý určitě. Tak pojďme zase pustit nějakou muziku a pak si ještě posvítíme na tvou osobu.
2: Dobrá, pojďme pustit, tak je to předělávka, jmenuje se to Armáda temnot. Tam zpíváš nakonec.

jsme krásní jako zkáza a věční jako zmar. Na rubáších skvrny a duši za tolar. A jestli myslíte, že ďábel už to vzal, tak ne,

0: Armáda temnot, song z nové desky skupiny Folk Team Na konci světa. Pavel Kopřiva s námi stále samozřejmě ve studiu. Tak to je song, kde zpívá strašně moc lidí. Armáda lidí, skoro bych řekl.
1: No a ještě tam zpívá, kromě Ivana Huvara, ještě tam zpívá Kameloťák. Horký román, ano, prosím. A myslím, že je to povedená věc a že jsme neudělali ostudu, protože ta písnička docela kdysi dávno dostala před asi 40 lety, myslím, Grammy. Takže jsme si říkali, že by to bylo špatně. A je fakt, že teda zrovna tuhle věc tady udělali asi tři jiní interpreti, ale samozřejmě s jiným textem, protože ten text je Ivanův. A někteří, kteří tomu rozumí, tak říkají, že ten Ivanův text je nejlepší. No tak nechci se chválit, respektive chválit Ivana můžu. Takže určitě je nejlepší.
0: Ivan je ohromně zkušený textař, který napsal zase v životě těch textů. Má nějaké sebrané spisy nebo něco takového?
1: Má knížku, která se jmenuje podle další jedné písně I ty v tom filmu musíš hrát. A tam je právě vidět, že když člověk čte ty jeho texty, tak zjistí, že to jsou vlastně básně všecko. Jo? Takže jako furt děláme jakoby zhudebněnou poezii Ivana Huvara do jisté míry.
0: Teď bychom mohli použít fígl mého kolegy Milana Šmita, který v tomto okamžiku dává hostům takovou mini anketu, jo? Kde teda musíš rychle odpovídat na otázku, kterou ti položím, aby ses odhalil, jaký jsi skutečně, když se na to nepřipravuješ. Jo? Takže dám ti ty otázky, uvidíme, co se stane.
1: Pojď do mě.
0: Fotbal nebo hokej?
1: Hokej.
0: Kočka nebo pes?
1: Pes.
0: Svíčková nebo smažák?
1: Svíčková.
0: Kafe hořký nebo sladký?
1: Sladký.
0: Pivo nebo víno?
1: Víno.
0: Kino nebo divadlo?
1: Divadlo.
0: Kniha nebo film?
1: Film.
0: Moře nebo hory?
1: Moře.
0: A co letošní dovolená, kde jsi byl?
1: Nikde. Ale kecám, byli jsme se psama v Jeseníkách týden asi. Protože ono to je těžké, když máš tři psy, tak jako kam můžeš vodit, nikdo je nechce hlídat a dávat je do hotelu to nechcem. Takže jsme byli v Jeseníkách v nějakém apartmánu, kde ti psi mohli.
0: Tak Jeseníky jsou nádherný.
1: Jo, bezvadný to byl.
0: Ještě tam nejsou ani medvědi, takže tam se dá chodit.
1: No, všeho do času, tak.
0: Tak co pustíme?
1: Já bych teďka pustil píseň, která je, jak já říkám vždycky i na pódiu, že je autobiografická, protože je právě o těch kucích 60+, a myslím si, že se povedla bluzárna taková, a já vždycky říkám, že to je z Ivanova života, a on je vždycky oponuje, že kde pak z Ivanova. Z nás všech 60+, z našich životů, všech těch starších kluků, a nutno říct, že v případě nás třech 70+. Takže mám na onom světě známým.

0: Pavel Kopřiva z brněnské skupiny Folk Team, dnes tedy v pořadu Srdcem v country. Dostali jsme se do finále úspěšně, pustili jsme si pár krásných písní, ještě si jednu pustíme. A tak máš takovou závěrečnou řeč, protože bavíme se hlavně o nové desce Folk Teamu na konci světa, koncerty a tak dále, tak můžeš to ještě jednou.
1: No, já bych asi zrekapituloval to, co si myslím, že je důležitý, a to je to, že 11. října ve Zlíně, v Zelenáčově šopě, 15. října v Hlígonce v Ostravě, 18. v Praze Malostranské besedě, taky října, a 19. v Brně v Národním divadle, a pak v listopadu 26. v Břeclavi v kině Koruna. Tam budou všude křty, budou tam hosté, s kterými asi většinou zahrajeme, a já si myslím, že by to mohlo být docela pěkný, pak jsme se na to docela teďka tady naštudovali jsme to, tady jsme měli několik zkoušek a mám pocit, že to hraje. No tak ono to taky hraje, víš proč? Protože já mám vzadu tu druhou lajnu, jak já říkám, tam jsou kluci, kteří se tou muzikou živí. Jsou to kluci, kteří ten svůj nástroj většinou drží každý den v ruce, protože tři z nich dělají, jsou v orchestru městského divadla. No a Roman Ješ, ten hraje v několika dalších kapelách, takže taky. Takže já si myslím, že je bezvadný to, že ta zadní lajna opravdu umí hrát. No a my vpředu zdobíme.
0: Ano. Koření. Koření, co koření.
1: Tak.
0: Tak Pavle, moc děkuju za návštěvu, za rozhovor.
1: Já děkuju za pozvání a budu se těšit, že se se všemi, kteří dneska poslouchali, někde potkáme. No tak nakonec to portfolio těch možností je docela velký. A chceš na závěr Folk Team nebo něco jiného?
0: Já bych chtěl ten Folk Team, ať to má u tebe hezky.
1: Tak víš co, dáme si věc, která, jak já říkám, je taková podpásovka, a několik lidí říkali, že je to nejlepší věc na desce. Já teda nevím, protože je taková tvrdá. Jmenuje se to Když se nám maminka zamiluje. To si myslím, že není špatný nakonec.
0: Pavle, díky a měj se, ahoj.
1: Ahoj a děkuju.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Nové struny hraje v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu v sobotu 17. října od 18 hodin. Nové struny jako vždy vystoupí s porcí trampských a swingových písní. Zahraje tady i skupina Druhá míza. Skupina Holokrci hraje v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V sobotu 17. října si zajděte zaspívat a zatančit. Se skupinou Holokrci žádná nuda rozhodně nehrozí a začínáme ve 20 hodin. Koncert legenda Petr Novák turné 2026 se koná ve středu 14. října. Vystoupí Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bendej, Josef IX., Slávek Janoušek, Michal Pavlík a George Beethovens. To vše v Metropoli v Českých Budějovicích a začátek je v 19 hodin. A ještě paběrky Marko Čermáka v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 v úterý 13. října od 19 hodin a 30 minut. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Hezký pondělní večer s datem 12. října vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia. Vítejte také v novém týdnu. Je to vlastně první večer tohoto týdne, tak doufám, že si všechny společně užijeme ve společnosti skvělé muziky. No a doufám, že ta skvělá muzika vás potká hned v té úvodní hodině. Country je všechno, co se mi líbí, kam jsem si opět připravil pro vás několik písní ze svého archivu. Začneme jednou takovou velmi svěží country písničkou od zpěváka, který se jmenuje Hugh Lewis a má kapelu s výborným názvem The News. Já jsem ho poznala kdysi na konci 80. let, když jsem slyšel první jeho nahrávky a už tehdy mě ta muzika opravdu dostala, protože to bylo přesně na pomezí country a rocku, pop rocku. Zkrátka těch vlivů tam bylo a je mnohem víc. A tahle ta písnička, ta už jenom tím názvem mě dostala, jmenuje se Time Ain't Money, tedy peníze, tedy čas nejsou peníze. Samozřejmě od Hugh Lewise je to takový posměšek, jako je všichni říkají, no čas jsou peníze, no nejsou, prostě není to tak. Tak pojďme si dát tuhletu píseň, která už má několik pátků tedy, ale pořád je skvělá. Tak doufám, že i díky ní budete mít hezký pondělní večer.

To byla Marta Kubišová a písnička Málo je lásky. Teď mám pro vás připravenou píseň, která zcela jistě potěší především všechny milovníky hudby Boba Dylana. Protože je to píseň, kterou mistr složil a zařadil na album Highway 61 Revisited v roce 1965, což je skutečně proslulé album plné docela zásadních písní světové, dejme tomu folkové i rockové a dá se říct i country scény. A je to písnička, která je opravdu dneska již notoricky známá, jmenuje se Like a Rolling Stone. A já osobně ji znám v desítkách různých úprav, dokonce některé z nich se vám už kdysi ve svých pořadech pouštěl, ale dneska mám pro vás další. A dokonce z této písně ti dva interpreti udělali duet. Ta píseň vznikla v době, kdy slavný countryový bard, kytarista, houslista, basista Charlie Daniels natáčel svoji desku duetů, kam si pozval spoustu svých kolegů, kamarádů. No a jedním z nich je také černošský countryman Darius Rucker. No a písničku Like a Rolling Stone Charlie Daniels nezařadil náhodou, ale představte si, že tenhle ten slavný countryman kdysi s Bobem Dylanem tuhle tu píseň v tom roce 65 nahrával ve studiu. Na basu, nutno podotknout, protože Charlie Daniels, krom toho, že to byla a je dodnes slavná osobnost ve světě country, co se týká tedy zpěváků, tak on nahrával nástroje na spousty různých desek svých kolegů. Takže proto sáhnul i po téhle písni a myslím si, že oběma pánům se ta verze opravdu vydařila. Tak jdeme na to, Like a Rolling Stone.

Bůh ví, proč jsem si dneska ráno vzpomněl na svého oblíbeného kytaristu a zpěváka Chrisa Rea, přestože jsem jeho nahrávku neposlouchal už nějakou dobu, ale najednou mi začala znít jedna z melodií, které on jednak zpíval, ale také složil, protože krom toho, že to byl skvělý zpěvák a opravdu vynikající kytarista, tak skládal senzační písně, které všichni máme rádi. Možná mnohdy ani nevíte, že jsou třeba od něj, protože zpívá spousta našich českých interpretů s českými texty. No a já jsem si tedy řekl, že dneska bych na Chrisa Rea zaspomínal. On nás bohužel opustil v loňském roce, 2 dny před Štědrým dnem, ve 74 letech. A pustím písničku, která nepatří k těm notoricky známým hitům, ale naopak je to skladba, která vznikla na jeho z posledních alb. A je to krásná balada, která se jmenuje Road Songs for Lovers. Vzpomínka na Chrisa Rea.

To byla zpěvačka Staňa a její česká verze písničky od Shania Twain. A propos Shania Twain vydala úplně nové album a už jsem vám z něj pouštěl dokonce nějakou ukázku a pustím další. Je velice vydařené, fanoušci jsou nadšení. Minulý týden jsem vám vyprávěl o člověku, který se jmenuje Brady Seals. A říkal jsem, že to byl muzikant, který v první polovině 90. let byl součástí skvělé kapely Little Texas. Bohužel pak jsem poblouzněn tím, že by to šlo i bez kapely, odešel na solovou dráhu, ale ne, že by se mu úplně nevydařila, ale zkrátka zapadl mezi ostatní, kdežto v kapele Little Texas tam to bylo naprosto dokonale dohromady, když všichni zaspívali, zahráli, tak to mělo tu správnou sílu. On kromě těch svých sólových projektů také spolupracoval i na jednom velmi zajímavém, a sice na kapele Hot Apple Pie. A v té kapele se dokonce potkal s výborným kytaristou Markem Matějkou. Ano, je to Američan a představte si, je to kytarista proslulé jižanské kapely Leonard Skinner a má skutečně české kořeny, i když je to teda opravdu od pohledu jižan naprostej. Tak s tímhletím Markem Matějkou ještě v době, kdy u Leonard Skinner nebyl, tak založili právě country kapelu Hot Apple Pie a dostal jsem tenkrát od nich z Ameriky single, kde byly tři písně a musím tedy říct, že to bylo skvěle nahraný, zaspívaný a parádní, ale bohužel pak se rozpadli, protože Matějka šel ke Skinnerům, no a Brady Seals se věnoval svým projektům. Tak já vám dneska pustím jednu z těch ukázek toho singlu a je to velmi vtipná píseň, která se jmenuje Hillbillies. Hillbillies love it.

To byl Honza Vyčítal a jeho krásná verze jednoho z největších jazzových standardů Blue Moon. Samozřejmě v Honzově přebásnění Modrý měsíc. Na tuhle tu písničku si Honza dlouhá léta brousil zuby a splnil si ten sen až na svém soulovém albu Pivní Jeep v roce 1993. Tak teď se na chvilku odebereme pomyslně do Kanady, odkud pochází následující píseň, která se jmenuje Sundown. Možná vám tento název nic neřekne, ale když vám řeknu řemeslo, tak možná mnohým svitne. No, je to ta píseň, kterou u nás František Nedvěd naspíval právě pod názvem Řemeslo, jak si chce dát ty zmrzliny v noci u pumpy a už asi víte všichni. A je to písnička, kterou si samozřejmě vypůjčil z repertoáru svého oblíbeného Gordona Lightfoota. Ta píseň pochází ze stejnomenného alba z roku 1974, natáčeli tehdy v Eastern Sound Studio, což je v Torontu, takové proslavené studio, které se zabývalo tehdy především takovou folkovou nebo folkrockovou muzikou. No a ta písnička pojednává o obrovské lásce, kterou Gordon Lightfoot tehdy prožíval k jedné dívce. A ta písnička vznikla jeden večer, jak popisoval Lightfoot, kdy ta jeho dívka odešla s přáteli do města popíjet do baru a on zůstal doma sám a říkal, no a já jsem pořád přemýšlel a trápil jsem se tím, ne že bych jí nevěřil, chraň Bůh, ale trápil jsem se tím, co tam dělá a co si tam povídají na tom baru a kde mám tu svoji lásku a proč tady není se mnou, takže sedl a napsal tenhle ten text, no a jeden z jeho velkých hitů byl na světě. Já vám teď tuhle tu píseň pustím v jiném provedení, protože vznikla spousta verzí, nejenom František Nedvěd naspíval tu českou, ale třeba i jistý Charles Wesley Godwin a myslím si, že se mu hodně povedla.

Tak to byla vzpomínka na Gordon Lightfooda v podání Charlesa Wesleyho Godwina, písnička Sundown. Já jsem vždycky měl a mám rád i nadále píseň Když jdou na mužskýho léta, kterou naspívala v roce 83 Valda Matuška pro seriál o doktoru na Vejminku, kde hrál Martin Růžek tu hlavní roli. Tu písničku složili pro tento seriál Jaromír Krempíř a František Polák a ten text udělal Eda Krečmar, jeden z našich opravdu předních skvělých textařů. A minulý týden, když jsem měl ve vysílání hosta Jirku Škorpíka, který vlastně je duchovním otcem a zakladatelem Čtyřtetu, kde působil mnoho let s Jiřím Kornem a dalšími kolegy, tak Jirka mi prozradil, když zjistil, že tuhle tu písničku mám rád, že ji kdysi se Čtyřtetem také udělali, že ji zaranžoval do toho jejich podání, tedy čtyřhlasého bez nástrojů. Takže jsem zajásal a Jirka mě navíc prozradil, že tu písničku sice natočili, ale pro nějaký právě televizní pořad a že vlastně nikdy nevyšla na desce, což mě přišlo velice líto, takže teď mám pro vás takovou, dá se říct, absolutní rádiovou premiéru a na Country rádiu jsem rád, že to zrovna je, že nezazněla jinde, tak pojďte si poslechnout, jak Jiří Korn a Čtyřtec s Jirkou Škorpíkem udělali tuhletu krásnou píseň. Don't.

No, to byla krása. Kapela 400, Jiří Korn, Jirka Škorpí, který taky aranžoval tuhle tu píseň a vzpomínka na skvělý seriál s panem Růžkem, když jdou na mužskýho leta. No, krásný. Doktor z Vejminku. No, já jsem vždycky měl taky moc rád, jak se jí často přezdívá nejhlučnější rock'n'rollovou a největší rock'n'rollovou kapelu světa, a sice Rolling Stones, ale já jsem je vždycky považoval vlastně i za country kapelu, protože všichni členové Rolling Stones se nikdy netajili svoji obrovskou láskou ke country hudbě. Dokonce Keith Richards byl veliký kamarád s countrymanem Grahamem Parsonsem, což byl jeden čas také mimochodem partner slavné country zpěvačky Emmylou Harris, byl to výborný skladatel, kytarista, zpěvák, tak spolu opravdu hodně kamarádili a vždycky, když byli Rolling Stones ve Spojených státech na turné, tak se setkali a hráli. No a jednou byli u něj na ranči, právě na jednom z turné 70. letech, no a tam si začali pobrnkávat a byl u toho i Mick Jagger. A tehdy z toho brnkání vzešla píseň, kterou napřed nazvali Country Honk. No a z toho Country Honku se později vyklubala píseň Honky Tonk Women, kterou Stouni samozřejmě zařadili na své velmi úspěšné album Let It Bleed. No a jedna z trvalek rockového světa byla na světě. Já ji ovšem znám v několika různých i countryových úpravách. Jednu jsem vám kdysi pouštil od Henka Williamse Juniora, ale dneska mám pro vás takovou opravdu ryze countryovou verzi od skvělého country dua Brooks & Dunn. Takže malý pozdrav Rolling Stones, podání Brooks & Dunn, Honky Tonk Women.

To byla druhá tráva s Robertem Křesťanem a jejich úplná novinka Stopy v písku, písnička z alba Memphis, kterou nahrávali přímo v Memphisu, v tomhletom krásném městě muziky. Tak na závěr hodiny mám pro vás tedy ještě jednu novinku, když už tedy zazněli Robert Křesťan s druhou trávou. Bude to písnička, kterou vydala zpěvačka Miranda Lambert na svém úplně novém albu, které je skvělé, musím tedy říct, povedlo se, jmenuje se Crisco, vyšlo 2. října. Já už jsem vám z něj pouštěl někdy asi před 3 měsíci jeden ze singlů, který jsem dostal, a už tehdy jsem byl tedy zvědavej na celou tu desku, jak to dopadne, a moc se mi to líbí. Na všech písních se spolu podílela Miranda Lambert také jako spoluautorka. Má tam také duet s Elou Langley, pro kterou vlastně spolu složila ten v současné době nejpopulárnější hit v celé Americe a ve světě, Chosen Texas. Také tam má Miranda duet s Chrisem Stapletonem, taky s Parkerem McCollumem, což je písnička od Rosen Cash 7-Year Ache, která vyšla pouze v digitální verzi tedy. No a na té desce Mirandě hostovala spousta opravdu hudebních S, jako je třeba Paul Franklin na steel kytaru nebo Dan Huff na kytaru. No, opravdu samé hvězdy. A já jsem z toho alba na závěr vybral krásnou písničku Sunset Marquise. A je to, jak už ten název alba napovídá, tak Miranda trošičku záměrně zabrousila tou country hudbou do takového, jak to říct, popu 80. let, ale krásně tedy, ale pro mě je to víc tedy do soulu, je to takový spíš soulově zabarvený. Myslím si, že se jí to hodně povedlo, ale přesto pořád zůstává ryze country zpěvačkou a milovnicí country. Tak to je tedy poslední píseň, hodiny country, všechno, co se mi líbí, a budu se na vás samozřejmě těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
1: Moje nový tvár upaluje silnici.
0: A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

Už léta jezdím bez nehod. S Country rádiem. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country rádiu.

21 hodin 12 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. Já když jsem pouštěl v úvodu minulé hodiny písničku Time Ain't Money, tak jsem říkal, že v té písni zpěvák Hugh Lewis se svojí kapelou The News trošičku rozporují to okřídlené, že čas jsou peníze, a musím říct, že mě pobavil e-mail od jednoho z vás, posluchačů. Napsal mi totiž posluchač Vladimír této písni. Ahoj Petře, když jsme vtipkovali na téma čas jsou peníze. Tedy peníze jsou občas, tedy čas je občas. Tak Vladimíre, děkuju, to jsem opravdu neznal a moc mě to pobavilo. Tak v této hodině samozřejmě trošičku zaspomínáme taky a zazní spousta písní, také mám připraveny některé zajímavosti, ale to asi až v té další hodině, taky budeme soutěžit pochopitelně o knihu, jak jste zvyklí. No, čeká nás toho hodně. V každém případě vám přeji, abyste měli příjemný pondělní večer.

Bzučákem a říkal, a nevěděl, kdo jde, ale věděl, že je to přesně na minutu, v kolik jsme se měli, si říkal, jak ty to děláš, tomu nerozumím. No jednou jsem na něj čekal před rozhlasem asi hodinu 20 a když jsem mu pak zavolal, tak říkal, je promiň, já jsem prostě někde uvízl. No to byl typický Karel prostě, ale miloval jsem ho, hlavně to byl zpěvák, který uměl zaspívat úplně všechno. Přes folk, country, rock, swing, cokoliv, byl mimořádně obdařen Pánem Bohem a myslím si, že hodně z vás si ho pamatuje z těch raných 60. let, hlavně jako rock'n'rollového nebo big beatového zpěváka. On tehdy prošel řadou různých kapel a určitě si pamatujete hlavně na Juventus. Do jejíž repertoáru přispíval také autorsky a z té doby právě pochází třeba Ona se brání nebo Zrcadlo. Dneska slavné písně, taky zpívá s kapelou Pop Messengers, no ale postupně je teda pravda, že se hodně etabloval jako takový ten středně proudlý zpěvák, ale vždycky tam byl takový nádech country hudby, možná i folku někdy. No a taky po vítězství písničky, která se jmenovala Píseň o mé zemi, se kterou na Bratislavské liře v roce 69 zvítězil, tak samozřejmě měl problémy, protože ten text byl pojat jako protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a on byl docela perzekuován a šikanován v té době a nakonec mu zakázali dokonce i činnost úplně. No a byl to vlastně ne jediný prohřešek proti takzvanému normalizačnímu procesu, bylo jich víc. Byla mu vytýkána třeba i písnička 18 minut a vyšla na LPčku Páteční. No a ten text s takovou vizí, dejme tomu zkázy, tak ten si interpretovali moci páni jako právě tu invazi spřátelných vojsk, ale co na tom, že ta písnička vznikla v roce 67, tedy před ještě vstupem, to už jim nikdo nevysvětlil. No, ono se pak vrátil na pódia v roce 71 potom, co vlastně vykonal takovou tu sebekritiku jako mnoha umělců tehdy, kteří prostě chtěli zpívat, takže se distancoval od té písně o mé zemi, také vrátil bratislavskou liru, ale je zajímavé, že nejvíc všem vadilo údajně, vadila výše toho nepřiměřeně vysokého honoráře, no, takže to musel taky vrátit, no, strašná doba. No, ale potom zase začal zpívat, no a vystupoval třeba v divadelku Ateliér, na to si možná mnozí vzpomínáte, tam zpívala spousta různých zpěváků, taky mi vždycky vyprávěl Honza Nedvěd, jak tam moc rád vystupoval, bylo to takový ostrůvek v té podivné době, taky zpívá s Evou Olmerovou v jejich pořadech, nebo v divadle Semafor. Pak si ho pamatujete taky samozřejmě z country beatu Jiřího Brabce, to už byla doba, kdy se regulérně přiznala ke své lásce ke country. No a mám pocit, že nejvíc je Karel spojován s Jiřím Vimrem a také s pořadem možná přijde i Kouzelník, kde předváděli neuvěřitelná čísla s Jirkou Vimrem. To je opravdu legenda. No a taky znáte Karla z country rádia, protože Karel připravoval mnoho let své pořady. Jeden z nich se jmenoval Díky bohu je pátek, což je takové oblíbené americké pořekadlo TGI Friday. A tak Karel byl opravdu velmi zvláštní osobnost, komplexní. A mě chybí. Já pořád je to jeden z těch lidí, u kterých jsem se úplně nesmířil s tím, že tady není, pořád čekám, že mi zatelefonuje, zavolá. Je to zvláštní, u někoho to tak je. Tak já bych na Karla moc rád zaspomínal písní, která moc éterem nezní a přijde mi to velice líto. Natočili v roce 2000 na své album, kam natočil své veliké hity v nových úpravách a zařadil tam i pár bonusů a tohle je jeden z nich, taková opravdu utajená perla. Ta písnička se jmenuje Neodolám. Zpívá Karel Černoch, který by dneska oslavil své narozeniny.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: To byla Wynonna a její krásná vzpomínka na Elvise, Burning Love. Mám kamaráda, který si koupil nedávno elektrické auto a vypráví mi úžasné zkazky o tom, jak bloumá po republice a hledá nabíjecí stanice, které ze její prázdnotou jsou volné, můžete nabíjet. A tak jsem si vzpomněl, že něco podobného popisuje ve své knize i Marek Eben. Tak jsem si řekl, že bych vám to mohl přečíst. Ten zápisek si udělal už 2. února roku 2022. Jak jsem tady psal posledně, jsem už nějaký čas poloelektrikářem, tedy řidičem auta, který má malou baterii, co se dá strčit do zásuvky a dobít. A když vám na cestě dojde šťáva, což se v mém případě stane velmi brzo, nastoupí klasický spalovací motor, který vás doveze, kam potřebujete. Když se ale stanete řidičem takového ekologického auta, něco to s vámi přeci jen udělá. Začnete se těšit z toho, jak zelenáte. Takže když vám baterie dojde, pocítíte nutkání hned dobít, protože když jedete na čistou elektriku, máte dojem, že vedle na sedadle sedí Greta Thunbergová a výská vás ve vlasech. To je tak nádherná představa, že začnete hledat dobíjecí stanici. Ale nejen tak hledat jakou. Musí to být stanice od dodavatele energie, se kterým máte smlouvu. Ne, že by to bez smlouvy nešlo. Jde o to, ale je to zatraceně drahé, protože se s touhle společností nekamarádíte. Přijedete si k jejich stojanu a chcete prout, zatímco celou vaši domácnost napájí jiná firma. To se rozumí, že si připlatíte. Takže radši hledáte dobíječku od firmy, se kterou se kamarádíte. Ale to musíte nejdřív najít volný stojan a to není jen tak. Některé společnosti mají aplikaci, která vám řekne, jaké stojany ve vašem okolí jsou volné. Takže si je vyberete jeden z nich, přijedete celý natěšený a u stojanu stojí prach sprostý spalovací diesel, který využil volného parkovacího místa. No, jsme přece v Česku. Uděláte tedy druhý pokus, opravdu najdete volnou dobíjecí stanici, dokonce ji už vidíte, ale pak zjistíte, že se nachází na placeném parkovišti, takže se nejdřív zvedne závora a jste v tom zapadne ještě dřív, než jste strčili kabel do zásuvky. Ale dřív nebo později se vám povede najít pár spolehlivých stojanů, ke kterým jezdíte sosat prout. Otázka ovšem je, co budete ty 2 hodiny dělat. A to byste koukali, jak to elektrikáři řeší. Někteří jedí, sedí v autech, už mají připravené svačinky, pití a dopřávají si dobíjecí piknik. Jiní spí. Když jsem poprvé přijel na dobíjecí místo, kde bylo víc stojanů, nebyl jsem si jistý, zda ty kabely neprobíjejí, protože v několika vozech seděli řidiči bez známek života, byli zhroucení na stranu s otevřenými ústy. Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, že nejsou mrtví, jen si dávají 120. Už slyším elektrické fundamentalisty, jak řvou, jakých 120, že si dobíjíte za hodinu. Možná, že čistě elektrická auta ano, ale plug-in hybrid ne. Je to bizární, ale čím menší baterie, tím déle se dobíjí. Ta moje to dřív než za 2 hodiny nesvede. Takže jsem zkusil piknik, spánek a když jsem se probudil, zbývala mi ještě hodina dobíjení. Ale možná by se takový čas dal využít na meditaci. Sedíte v autě, nemáte co dělat, tak můžete dobíjet baterky auta i své duše. Jestli to začnou lidé dělat, vyroste nám celá generace filozofů a to by mohlo být pro planetu ještě větší požehnání než ta trocha uspořeného uhlíku. Tak a k této historce mě napadlo, že bych mohl pustit píseň, která pojednává také o automobilu, ale ještě z doby, kdy se vůbec elektromobily nevyskytovaly vůbec nikde. Je to balada o nehodě automobilu Tatra. Zpívá a hraje Ivo Jahelka.
1: Blízko u Senice malá je vesnice.

Vě jsem do smyku přivedl, najela kola na obrubník zpevněný právě v těch místech, kde plůtek byl dřevěný a za ním zahrada naší.

hromadě do prostoru. Papičky zahradu odpředu dozadu souvisle pokryly obrázek z hororu. A pár jich uvízlo i v korunách jabloní. Tom babka nábožná z okna se nakloní. Klouby i rysy ti rázem stuhly,

satana, že si neužije svůj důchod starobní. Když pak k ní přistoupil strážmistr od VB, svěcenou vodou ho pudila od sebe, byť o veřejné.

rock'n'rollový bouřlivák Jerry Lee Lewis, kde si naspíval nádhernou píseň Middle Age Crazy, ve které tehdy v té době tak trošičku přemýšlel nad tím dosavadním životem. No a tuhle tu písničku u nás v roce 84 udělal na LPčku Stárnoucí mladík Pavel Bobek s nádherným českým textem Michaela Žantovského. No a to album dostalo název právě po téhle té písni, tedy Stárnoucí mladík. Tak to je píseň, kterou jsem připravil teď na závěr hodiny. A v souvislosti s tím názvem Stárnoucí mladík jsem si vzpomněl na jeden krásný citát, který kdysi řekl George Bernard Shaw, můj oblíbený irský dramatik, který řekl, že stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. Přeji vám hezký večer a těším se na vás po 22. hodině.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav

Před rovnými 40 lety vznikla tahle ta úžasná píseň Birth of Rock and Roll, kterou zpíval Carl Perkins, člověk, který složil třeba Blue Suede Shoes a Matchbox a mnoho dalších velkých rock and rollových hitů. A tu písničku byste našli na výborném albu, na kterém právě Carl Perkins společně s Johnny Cashem a Royem Orbisonem a Jerry Lewisem vzpomínali na dobu, kdy začínali v Memphisu v Sun Records. A je to krásná reminiscence na tu dobu, takže to album doporučuji. Tak je 22 hodin 13 minut, posloucháte noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, stále až do půlnoci. A když dovolíte, tak i tuhle tu hodinu bych rád zahájil vzpomínkou na Karla Černocha, který by dneska slavil narozeniny. Bavil jsem se o písni Zrcadlo, kterou Karel složil už v 60. letech, oficiálně vyšla v roce 69. A Karel ten nápad na tu písničku nosil už velmi dlouho. A když ho seznámil tehdejší manažer Honza Pičman na takzvaných tanečních čajích, což mnozí pamatujete, s Pavlem Žákem, výborným textařem, tak ten Pavlu Žákovi právě zabroukal melodii a on v podstatě na koleně napsal na ten krátký popivek ten text a legenda byla na světě. Karel ji pak natočil, no a určitě si vzpomínáte i na vlastně cover verzi téhleté písně, kterou udělal skvěle Petr Muk. No, ale já bych vám pustil tady Zrcadlo ne v té původní verzi z roku 69, ale tak, jak tu píseň Karel Černoch natočil v roce 2000 na to své album, o které jsem taky vyprávěl. Takže nová verze Zrcadla, jdeme na to. Vzpomínka na Karla Černocha, který by dneska slavil své narozeniny.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa i

a tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

S dnešním dnem je spjata také jedna docela významná událost, protože právě dnes před 95 lety byla v Rio de Janeiro slavnostně odhalena socha Krista Spasitele. Ten první nápad na sochu měl už v roce 1859 kněz Pedro Maria Bos, který chtěl věnovat tehdy brazilské princezně Isabele, ale projekt víc než na 60 let upadl v zapomnění, no i když v relativní. No a roku 1921 arcidiecéze v Rio de Janeiro vyhlásila soutěž na monument, který by byl viditelný takzvaně z celého světa. No a základní kámen byl položen v roce 1922 u příležitosti z tého výročí nezávislosti Brazílie, takže velmi symbolické. No a vítězný projekt brazilského inženýra Heitora de Silvy Costy původně zobrazoval Ježíše s křížem a globusem, ale jelikož ho veřejnost přezdívala Kristus s globusem, tak z toho sešlo. A on na tom spolupracoval s dalším umělcem Carlosem Oswaldem, který navrhl ikonickou podobu s těmi rozpaženými pažemi samozřejmě. No a hlavní sochař Paul Landowski, což byl sochař polského původu, vytvořil detaily hlavy a rukou. No a stavba začala v roce 1926 a byla odhalena právě 12. října roku 1931 jako památník brazilské nezávislosti. Mezi takové zajímavosti patří také to, že socha má rozpažené ruce, které vlastně symbolicky objímají a chrání město. A také je zajímavé, že stavba byla provedena bez smrtelných úrazů, přestože se pracovalo opravdu v

pozor, 9 tun, no a rozpětí rukou je 23 metrů. Takže opravdu něco mimořádného a vůbec se nedivím, že to je zahrnuto do novodobých 7 divů světa. Já jsem u této příležitosti vybral k tomuto výročí tedy i jednu speciální píseň, kterou kdysi nahrála kapela Fešáci a jmenuje se Pane můj.

0: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dozněl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských vleze mouha, prachu mraky, drahý fraky.
0: Už zítra, výhradně

Dnes je také veliký den pro všechny milovníky piva, protože právě 12. října roku 1810 se v Mnichově konal první Oktoberfest. No, jestli si myslíte, že ta dnešní podoba Oktoberfestu je stejná jako kdysi a že tehdy teklo pivo proudem, tak se pletete, protože kdysi se totiž nejednalo o pivní festival, ale celý Oktoberfest vznikl úplně z jiného důvodu. Když se psal rok 1810, tak se konala svatba Ludvíka Bavorského s Terezou Saskou-Hildeburskou a tahle svatba byla samozřejmě obrovská sláva a byl to velmi významný den nejenom tedy pro ten pár, ale i pro celý jejich dvůr. A ve dnech 12. až 17. října se konaly oslavy na jejich počest a celá tato sláva byla zakončena koňskými dostihy. No a tím vznikl základ nynějšího Oktoberfestu a od toho roku se každým rokem oslavy opakovaly s tím rozdílem, že se přesunuly na září a to z jediného pragmatického důvodu, že bylo lepší počasí samozřejmě. I když někdy se říjen vydaří taky, ale prostě tradice je tradice. No mimochodem, Oktoberfest má svá přísná pravidla a nesmí se začít pít dříve, než starosta Mnichova neodzátkuje první sud piva, no a poté se celý festival rozjede, ale opravdu ve velkém. Ale není to jenom o pivu, v areálu je dokonce také stan, kde se prodává pouze víno, no a milovníci vína si tak přijdou na své a je opravdu o co stát, protože ten výběr je obrovský. No a vzhledem k vysoké návštěvnosti je na Oktoberfestu jejich vlastní pošta. A mimochodem každoročně se z ní odešle, a teď dávejte pozor, více jak 130 tisíc dopisů a pohledů. To je nevídané. Na Oktoberfest samozřejmě, když vyrazíte, tak vyražte s kloboukem. To je docela důležité, protože ten totiž představuje vaše bohatství. Čím víc budete mít na klobouku a propo kozích chumáčů, tak za tím víc zámožného budete považováni. Takže na to si dejte pozor a klobouček určitě s sebou. Co se týká hudby, tak ta patří mezi samozřejmě dominanty Oktoberfestu a v každém stanu hraje kapela takovou tu tradiční bavorskou hudbu, no ale samozřejmě, že do toho repertoáru také zahrnují i ty nejnovější hity, ovšem ve svém typickém podání, takže se dočkáte i svých oblíbených písní. No a ačkoliv se to nezdá, tak pití piva bylo na Oktoberfestu hlavně ze zdravotních důvodů. V 19. století totiž nebylo v Bavorsku moc pitné vody, no a lidé tak dávali přednost z pivu, které bylo nejen chuťově lepší, ale také mnohem více zdravější a bezpečnější. Představte si to. No, Oktoberfest to jako není jenom pití piva, ale je to hlavně zábava, tedy nutno podotknout. No a každoročně tam zavítá samozřejmě také nespočet rodin, které si chtějí užít zábavu a najdete zde také mnoho atrakcí pro děti a také zábavný program. Jsou tam různé kolotoče, cirkus, horská dráha a spousta dalších atrakcí, takže můžete vyrazit i s dětmi. A co se týká tedy té návštěvnosti, tak Oktoberfest navštíví během každého roku, pozor, okolo 6 milionů lidí z celého světa. To je neskutečné číslo. No, ten festival samozřejmě se také koná na patřičném místě, protože je to v areálu, který je rozložen ve 64 akrovém areálu, takže to je prostě obrovská masa lidí. No a samozřejmě takhle velký festival potřebuje nejen perfektní organizaci, ale také zaměstnance, kteří budou během toho trvání pracovat. No a během každého roku Oktoberfest zaměstná více jak 12 tisíc číšníků, což je neuvěřitelné. Možná jste viděli někde ty záběry, kde ty dívky mnohdy takové až rachitické, řekl bych, nesou. Já mám pocit, že tam je snad rekord nějakých 18 tupláků, že nese v jedné ruce. No to je něco neskutečného. Mimochodem Oktoberfest nabízí až 120 tisíc míst k sezení. Ano, slyšíte správně, 120 tisíc, no a místa je tam opravdu dostatek pro každého, no a samozřejmě, že kde se pije, tak se taky jí a na Oktoberfestu najdete mnoho stánků s občerstvením a samozřejmě nejrůznější druhy jídla. V těch předešlých ročnících, tedy co jsem si dohledal informace, se každoročně prodalo více jak 220 tisíc párků, 460 tisíc pečených kuřat a nebo 880 pečených volů. No ale je pamatováno i na vegetariány, takže jsou tam vegetariánská jídla, no a samozřejmě spoustu
sladkostí. No a pokud něco ztratíte, tak nemusíte zoufat, protože kancelář ztráty a nálezy, takzvaně Lost and Found, je na Oktoberfestu pochopitelně velmi důležitá. Představte si samozřejmě 6 milionů podnapilých zákazníků. Prostě něco musí ztratit. Je to jasný, že jo? No, po skončení festivalu je, když to zprůměrovali, nalezeno 900 pasů, 400 telefonů a nebo 50 fotoaparátů. No a mimochodem mezi takové rarity patří, že byly vráceny třeba psy nebo invalidní vozík, nebo se nalezly zubní protézy nebo dětské kočárky. Je to neuvěřitelná senzace. No a ještě jedna taková raritka. Zákaz vstupu na ten Oktoberfest má, představte si, Paris Hilton. Tahle ta slavná dědička slavného impéria, protože ta v roce 2006 udělala poprask tím, že bez dovolení propagovala na Oktoberfestu svoji značku vína, takže jí byl udělen celoživotní zákaz vstupu, takže Paris má po ptákách, bohužel. No, čepuje se tam taky speciální pivo, které se jmenuje, a to je vtipná přesmička, Oktoberfest Beer. No a v dřívějších letech se prodávaly piva v kamenných pohárech, ale ty vystřídali tupláky. No a pivo, které se čepuje, má 6,5% alkoholu a v minulých letech se vypilo víc jak 7 milionů litrů. Nevídané. No a dle statistik se jedná o 30% roční produkce bavorských pivovarů. No a cena piva v roce 2023, když jsem si zjišťoval, byla někde okolo 300 korun, takže není to nic levného, ale zážitek velký. No a ještě na závěr, co se týká oblečení, tak samozřejmě tam nechybí to dobové oblečení. U mužů jsou to ty tradiční lederhosen a u žen ten lidový oděv zvaný dirndl. Takže tak je to s Oktoberfestem. No a našel jsem k tomu píseň, která teda není z Mnichova, není německá, ale zpívají Toby Keith a Willie Nelson a jmenuje se Pivo pro mé koně.

To byl Valdemar Matuška a krásná písnička z roku 1983 z LPčka Valdemar. Samozřejmě na tom LPčku je nejenom Valda, ale také KTO a jeho žena Olinka. Na závěr hodiny, protože nám zbýval pár minut, takže to vidím tak na jednu píseň, jsem vybral skladbu od Žalmana a jeho spolu a je to nádherná píseň k Lenkou, která vypráví o úžasné krajině ve Skotsku. Tak pojďme se tam na chvilku vydat. No a samozřejmě po 23. hodině bude soutěž pravidelná knižní, takže se připravte a v každém případě vám přeji hezký večer.

troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

23 hodin, k tomu 8 minut, posloucháte pondělní noční vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. No, možná znáte a každý z vás si klade takové ty všetečné otázky, které si občas položí asi každý z nás, jak najít vnitřní klid a jak být pozitivně naladěný, jak se naučit říkat ne, nebo jak se nebrat vážně, jak se vlastně pořádně zamilovat. Jak zvládat tyto a podobné starosti by se daly shrnout jako umění brát život s lehkostí. No a přesně tak pojmenovala svoji inspirativní publikaci německá autorka Marie Louise Ritterová. Aby to bylo ještě jasnější, opatřila knihu také pod titulem Jak čelit výzvám a radovat se z každého dne. Je to velmi čtivé povídání o tom prchavém pocitu, který občas marně hledáme, nebo si ho neumíme udržet. Jak autorka zdůrazňuje, s ním je všechno krásnější, takže člověk to nesmí vzdávat. A propos radost, radovánky, radosti plný, tyto pojmy samozřejmě známe, ale já se ptám vás, milí posluchači, jestli pak víte, k čemu je takzvaný radostník? Pokud to víte, tak si poznačte číslo do studia 210 323 333 a pokud budete znát správnou odpověď, tak můžete zavolat a vyhrajete knihu Umění brát život s lehkostí. A já vám tomu dám možnosti, aby to bylo lepší. Takže radostník se za A obléká, nebo za B zpívá, a nebo za C jí. A volat můžete právě teď.

0: Tak i dnešní knižní soutěž má svého vítěze, kterým je posluchač Jiří až z Ostravy a kterého právě teď vítám v nočním vysílání Country Radia. Jiří, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, slyšíme se dobře, protože ano. Já vás slyším. Jo,
0: ano, dobře, slyším jo. Vás velmi dobře a
1: zřetelně. Teď vás slyším perfektně.
0: Skvělý. Tak zajímalo mě, co je radostník a co se s ním dělá. Byly tyto možnosti, takže radostník se za A obléká, nebo za B zpívá, a nebo za C se jí. A vy jste správně řekl, že se...
1: Že se jí.
0: Ano, je to tak.
1: Myslím si, že to je dokonce smutný jeho český koláč, nebo... Ano, ale nejsem si jistý.
0: Ano, je to tak, radostník je...
1: Druh, je to z jeho Čech, že?
0: Ano, druh koláče, který se podává při velmi významných událostech, jako jsou třeba svatba nebo křtiny, takže...
1: No, radostné.
0: Ano, radostné události. Tak doufám, že i pro vás je radostná událost, že jste vyhrál knihu, tak si ji užijte.
1: Je velmi, velmi, děkuji.
0: Skvělý. No. Mějte se moc hezky, posílám pozdrav a budu se těšit třeba někdy naslyšenou.
1: Já taky děkuji, naslyšenou.
0: Tak, to byl Jiří, až z daleké Ostravy, no a tu další písničku posílám vám všem, kteří mi píšete v tuto chvíli ze všech koutů republiky, třeba z Bruntálska, tak třeba vás potěší tahle ta písně od Faith Hill, Breath.

0: Ahoj, milí posluchači Country Rádia. Zítra máme v kalendáři možná pro mnohé trochu nelichotivé datum. Ano, máme 13. a právě ta 13. pro vás může být svým způsobem zavádějící. Ale nebojte se, protože zítra se v našem vysílání Country Rádia vrátíme do dětství. Co si vybavíte, když se řeknou takové filmy jako Páni kluci, Krakonoš a lyžníci nebo Nefňukej veverko? Mají jeden velmi podstatný spojovací článek. Jaký? Dovíte se zítra. Tak úderem 6. se na vás těší Kačka a Vláďa.
1: Obálce čbán a květina a list v němž ptá se

Když pominu opery a symfonické písně, tak tohle je rozhodně ta nejdelší píseň, kterou znám. Karel, Kryl a Martina. No i dneska se událo mnoho věcí, různých zajímavých událostí ve světě u nás. Pojďme alespoň v rychlosti některé připomenout. Tak roku 1945 se Loutkové divadlo z Pejbla a Hurvínka, které bylo založeno v Plzni v roce 1930 panem Josefem Skupou, trvale přestěhovalo z Plzně do Prahy. V roce 1928 byly v dětské nemocnici v Bostonu poprvé použity umělé železné plíce. No a roku 1492 tři španělské karavely pod vedením janovského mořeplavce Krištofa Kolumba přistály na ostrově, který Kolumbus nazval San Salvador, tedy spasitel dnešní Bahamy. No a námořníci tehdy netušili, že nestává.

stojí na pobřeží Indie, kam měli původně namířeno, ale že právě objevili dosud neznámý světadíl Ameriku. No a taky jsem vám chtěl říct, že tenhle ten týden je světový týden kostí a kloubů. Tak si dávejte pozor, ať si něco neuděláte a můžete pořádně slavit. Tohle je Willie Nelson a Georgia On My Mind.

0: Skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízer řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigáro vykouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s teddybérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě teddybére. Zvopáknu dílku vlny a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáro a škrtnul benzíňákem a kluk jménem teddybér vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tom skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláče, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěli prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveří je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si, kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal teddybéra na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili teddybéra sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matil s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamutá, když říkala teddybér měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, který chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým teddybérem.
1: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

To byla ještě jedna dnešní vzpomínka na Karla Černocha, který by dneska slavil narozeniny, písnička Popelky, kterou kdysi spolu složil jako takový malý dárek své dceři Tereze, která se mu narodila, a sbíral si ty různé odpovědi, které mu dávala, když malinko vyrostla, pak je sdělil textaři a ten z toho udělá tuhle tu krásnou píseň. Tak do konce hodiny už jenom pár minut a já jsem si vzpomněl na jeden krásný citát mé oblíbené švédské herečky Ingrid Bergmanové, která kdysi řekla, že polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná. Měla velikou pravdu. Přeji vám dobrou noc, zítra úspěšný den a těším se na vás od 20 hodin v hodince Country, všechno, co se mi líbí. Petr Kocman vám přeje klidnou noc.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme starší album od kapely Dělová koule Rychlejší koně.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Bude to Elvis Presley. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Od minulého týdne se na něm nic nezměnilo. John Morgan, Kid Myself. Je to druhý single z jeho debutového alba Carolina Blue. John Morgan se narodil v roce 1995 v Severní Karolíně. 10 let hrál v rodinné bluegrassové kapele, než se v roce 2022 zúčastnil hudební soutěže, která odstartovala jeho solovou dráhu. Poučení: neztrácejte čas s bluegrassem. A je tu místo čtvrté. Na něm je novinka Morgan Wallen, Been By Now.

Doznělo místo třetí Kenny Chesney, Carry On. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké countryové hitparády. O jedno místo si polepšila Stella Lefty s písní Boston. A pak zazní vítěz tohoto týdne Luke Combs Bye Bye You.

To bylo aktuální první místo americké countryové parády. Vítězka minulého týdne Taylor Swift klesla až na 13. místo. To je docela slušný pád této hvězdy, která se chystá i k nám. A kdo byl na vrcholu americké countryové parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1984 byl song To All the Girls I Loved Before v podání Williho Nelsona a Julio Iglesiase. A Willie Nelson ještě soulově v písni City of New Orleans. A velký hit v roce 1984 mělo i duo The Judds, Why Not Me?

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Říkat, že nám jako host zpívá Elvis Presley, je asi zbytečné hned po prvních tónech první písně. Na rovinu také řeknu, že si dnes budeme víc hrát, než povídat o Elvisovi, se toho napsalo a napovídalo faktograficky i bájně víc než dost a bylo by to vše už asi jen mlácením prázdné slámy. Stále jedu z těch, kteří dokonce odmítli uvěřit pravdivosti zprávy o jeho smrti v létě roku 1977. O davových fanatických scénách, které vyvolával v 50. a 60. letech, ani nemluvě. Právě tak jako o stovkách jeho napodobovatelů, pěveckých i vizuálních, kteří mezi sebou dokonce soutěží, kdo je větší a lepší Elvis.

Pár základních biografických údajů ale opomenout nesmíme. Elvis Aaron Presley se narodil 8. ledna 1935 ve městě Tupelo v Mississippi a zemřel 16. srpna 1977 v Memphisu v Tennessee. Mohl mít bratra dvojče, ale ten při porodu zemřel. Už od dětství byl jasný jeho pěvecký talent a zpívání se stalo i jeho koníčkem. Už ve 13 letech bylo zřejmé, že toto bude jeho cesta. Tehdy také přesídlil do amerického hudebního centra necountryové muziky, do města Memphisu. Nicméně živit se začal jako řidič nákladního automobilu a jeho kariéra začala, když v roce 1953 natočil nemocnímek v malé firmě Sun, která měla nos na talenty a ten jí nesklamal ani nyní. Konkrétně šéfa firmy Sama Philipse, ten takto objevil například i Johnnyho Cashe.

První významné angažmá získal Presley v roce 1954 v countryovém pořadu Louisiana Hayride a ke country inklinoval po celý život, jakkoliv mu později učaroval rock'n'roll, jehož králem se později stal. V této době se také stává jeho manažerem Tom Parker. V roce 1956 vydává nahrávku Heartbreak Hotel, která znamenala start jeho cesty ke slávě. Prodalo se jí na 7 milionů kusů. Předchozí nahrávky z roku 1955, například Mystery Train, měly jen slušný ohlas v horních desítkách hitparád. Ve skladbě Heartbreak Hotel si publikum naplno povšimlo jeho hlasových zvláštností, zabarvení, zajíkání, dráždivost i jeho interpretačního talentu si povšimli. No a pak už přišla nepřetržitá řada hitů v letech 1956 až 58. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die.

Kariéru Elvise Presleyho přeci na dva roky přerušila v roce 1958 vojna. Sloužil v Německu a po ní už bohužel jen těžil z dosavadní popularity. Soustředil se více na filmy a studiovou práci než na koncerty a jeho repertoár se proměnil směrem k baladám či standardnímu střednímu proudu. Jakoliv se odklonil od rock'n'rollu, dostal tak příležitost dokázat, že je prakticky univerzálním zpěvákem jakéhokoliv žánru díky svým technickým pěveckým kvalitám. Intenzita jeho koncertů klesá s postupem 60. let, jakkoliv se v jejich závěru ještě několikrát pokusil o vždy úspěšný comeback. Nikdy dlouho ale on sám nevydržel. 70. léta už pak byla jen ve znamení problémů s drogami či alkoholem, ze kterých se pro další zdravotní obtíže, na rozdíl od jiných podobně postižených hvězd, už nedostal.

Legenda mezi legendami Elvis Presley natočil 89 LPček, 61 singlů, 33 filmů a 500 televizních programů. Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a smontoval tak, aby se vůbec dal poslouchat Kuba Jiroušek, za což mu z tohoto místa na jeho místo přes sklo studia z celého srdce děkuji a mávám. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem.

hejt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vypadal ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

Mají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášků, kde léčí čes.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích,

0: stejně taková podivná věc. Podivná věc. Onehdy taky. Onehdy jsem čet povídku, snažil jsem se, byla delší asi 50 minut a nikdo mi nezatleskal. To je...
1: To si, Jirko, musíš zvyknout. Lidstvu schází vděk.
0: Ano, já jsem citlivější povaha, těžko se směřuji s těmito věcmi, ale to nic, já si zvyknu.
1: Podívej se, já jsem se s tím taky vyrovnal. Já když zalistu ve svým brožovaným životě, to byla nejedna křivda, nejeden ústrk a taky jsem si zvyknul.
0: Vyprávěj, Slávku, člověka to potěší, když slyší o neštěstí.
2: To věřím, já tě budu bavit tady.
1: Já raději vzpomínám na světlejší chvíle svého života.
0: Například?
1: Například na to, jak strýc Bezemek mi jednou napsal, že po něm budu dědit veškerou půdu. To byl krásný okamžik. Přijel jsem, vzal jsem si dva květináče a zase jsem odjel.
0: Takový štěstí, že tě potkalo? To já, když rozbalil strýcovu závěť, tak tam stálo: ty lumpe, za to, že jsi mě přežil, nedostaneš ani halíř.
1: To nebyl strýc, to byl ras.
0: No, byl to Antoušek, ale psi měl krásný, tlustý, 150 zvířat, celý mění v tom bylo.
1: Mění v tom bylo. Mm-hmm. To uznávám, to je potom tragédie.
3: Tragédie.
1: Ovšem s mojí nějakou životní tragédií to se nedá srovnat. Tudy bych ti vyprávěl, to by byl hotovej námět pro román, dostat to do rukou pořádnej spisovatel.
0: No, kerej.
1: No, kerej, třeba takový Balžám. No, Balžám zrovna by to krásně vykreslil.
0: Balžám?
1: Neznáš Balžáma? Podívej, jak se ti smějou. Je to trapný, leze na jeviště a neví, kde je to Balžám. Nezná přední spisovatel.
0: Co napsal, prosím tě, Balžám?
1: Prosím tě, nedělej, že jsi to nečet. Lesk a bída kurtizán. Jak jsi si z toho minulej týden obkresloval ty kurtizány?
0: A jo, to jsem si obkresloval, ale toho špatně vyslovuješ, toho spisovatele, Slávku. To se čte blamáš. Honoré de blamáš. Ano, lesk a bída kurtizán.
1: Možná vy ve vaší rodině to tak vyslovujete, ale my lingvisti.
0: Vy kdo? Kdo?
1: Lingvisti, to a slyšíš lingvisti. Taky prvně.
0: Ano, ano.
1: My to vyslovujeme honoré de Balžám.
0: Víš, jak to vyslovujete?
1: Ano.
0: Dost blbě.
1: Ale nebudeme se přít, ano, je to prosím, trapný. Prosím, ano. Říkejme mu zkrátka důvěrně honoré de.
0: Honoré de blm můžeme říkat ještě.
1: Jo, tam jsme ano, stejný a já ti budu raději vyprávět tu tragédii.
0: Prosím,
1: jo?
0: Prosím.
1: Představ si takový horký, letní, dusný, ale hodně dusný odpoledne.
0: Pardon, který měsíc? Červenec?
1: Ono na tom nezáleží, ale já ti to řeknu přesně. Já jsem seděl takhle na dvorku. Kolik myslíš, že mi bylo let? Teď se ukaž. Lamáš.
0: No, když už tě pustili na dvorek, nejmín 14.
1: 3 a 9 měsíců. To vím přesně na den, protože jsem měl zrovna narozeniny.
0: Narozeniny ve 3-9?
1: Ty jsi nikdy neměl narozeniny?
0: Ano, nemývám, ale většinou v celou.
1: Můžu já za to, že jsem nedonošenej?
0: Jo, ty seš nedonošenej. No tak tím se vysvětluje Balžám. Taky už vím, co to jste vy lingvisti.
1: Hezky jsi se rozpovídal. Rád bych ti vyprávil tu tragédii.
0: Ano.
1: Tak já sedím takhle na zahradě ve slivenci.
0: Pod pupenci?
1: Jo, pod pupenci. Já byl zrovna po obědě, po lepenci. Tam mravenci lezli po kamenci. Kolem zahrady šla matka venci. A vedle...
0: Co oběšenci nebyli?
1: No, vychyběli. Možná, že tam byli v nějakém divném propletenci, ale hlavně vedle na zahradě sekal děda sekerou...
0: Jetel.
1: Sekerou jetel. A pohraboval to kleštěma.
0: A to stačil na jednou? To jste se museli hrozně nadřít.
1: Já bych ti rád vyprávil tu tragédii, když tuším, že se schyluje k další.
0: Ne, pardon, vrať se do slivence, ano. Vypovídej se, když máš touhu.
1: Naposled to říkám.
0: Ano.
1: Sedím na zahradě ve slivenci, děda sekerou sekal dříví a mě málem utěl prst.
0: A krvavá historka, který prstíček? Jedním očkem se podívá?
1: Tenhle. Takovejhle kousek metrovej chyběl.
0: Počkej, a co je to za tragédii, když tě děda netrefil?
1: Netrefil mě sice, ale buď z toho leknutí, nebo spíš z toho zklamání, že už nemá ty míry, mu vypadla sekerka a prořízla mu holinku. A to je ta tragédie.
0: A kdo je u tebe tragédie? To je u mě plochá historka okresního formátu. To by se ti Honoré DB vychechtal. Takhle se světovosti nedopracujeme, kamaráde, takhle ne?
1: No není to světový, ale český románek na pokračování by to mohl být.
0: A co s ním, když víš, že my dva potřebujeme prorazit ven? Zrovna včera nám psal zrovna ten, no, ze Skotska, jak se jmenuje, Mr. Loch Ness.
1: Kdo nám psal?
0: Loch Ness, když to čet celý umáčený, to přišlo. Holinko.
1: Je to stejně smůla, že o nás dva se ve světě zajímají vždycky jenom příšery. No ale Jirko, to si měl říct, že ti jde o světovost.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s to